0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
1: Hit týdne.
0: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto. Jak ďábel a Prada. Na 5. místě novinka Ellie a Ďábel a Prada. 4. příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na 3. místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian, 2005. Z jedničky na 2. příčku klesá Šabouzí, Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z 5. místa Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy.
1: Hit týdne.
0: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Pražákům je hej.
0: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
1: Pražákům je hej.
0: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Finy.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a my už pro vás máme dalšího hosta. Tentokrát to bude youtuber Jiří Buríšek. Založil kanál Jirka vysvětluje věci a věnuje se tématům do hloubky. Probírá vesmír, fungování lidského těla nebo mozku a dokonce i dezinformacím. Proč často naletíme podvodníkům? Jaké jsou současné trendy v podvodech? A jaké téma by ještě chtěl zpracovat? Tak nejen o tom budeme mluvit už za pár minut.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Jirka Bulíšek. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak vás správně označit? YouTuber? Influencer? Co máte rád?
2: Já sám nevím. Já vím, že spadám trošku do nějaké té influencerské kolonky, ale vlastně točím videa. No.
1: Každopádně vysvětlujete věci prostě.
2: Je to tak.
1: Takže budete chytrej.
2: To nevím, jestli tak se úplně dá říct stoprocentně, spíš si myslím, že to je schopnost zjišťovat věci.
1: Pro naše posluchače taková drobnost. Natáčíme v červnu, rozhovor pojede v září. To znamená videa, která vzniknou přes léto, pokud si nevezmete úplně volno, tak ještě o nich úplně nemůžeme mluvit. Ale já jsem vyhodila na Instagram to otázkové okno a přibylo tam pár dotazů. Jeden si rovnou odbudeme, protože ten jste zmínil několikrát, ale prostě tam přistál, tak asi ho ještě posluchači přesně neznají odpověď. Proč Jirka vysvětluje věci? Proč se ten YouTube takhle jmenuje?
2: Ten celý příběh toho, proč existuje název Jirka vysvětluje věci, je ten, že já jsem na začátku hledal název kanálu. Nebyl jsem si úplně jistý, jak ho pojmenovat. Já myslím, že první název, co jsem k tomu kanálu dal, tak bylo v kontextu, což ještě stále jde dohledat vlastně úplně u prvních videí, tak je tam takové jako kratičké intro. A bavil jsem se o tom se svým kamarádem Jankem Rubešem, kterýho diváci znají z Honest Guide nebo z Kluků z Prahy. A ten mi řekl větu, jako to je hrozně blbej název, řekl to nějak možná trošku ostřej a prostě to pojmenuje Jirka vysvětluje věci, protože tak budeš tam vysvětlovat věci. A mi se to zalíbilo, tak jsem to udělal a od té doby se to tak jmenuje.
1: A tenhle název mu přišel dobrý.
2: Jo.
1: Už.
2: Jo. Ono to dává smysl, že jo? Protože jejich kanál se jmenuje Kluci z Prahy a oni jsou to vlastně jako dva kluci a jsou z Prahy. A když vlastně člověk aplikuje ten stejný proces na můj kanál, tak to vlastně dává smysl, že se to jmenuje Jirka vysvětluje věci. Mě trošku mrzí, že jsem to nevymyslel já, ale jako má to pěkný takový origin.
1: A Václav Moravec, který si vytvořil teď vlastní platformu, tak tam má pořád kontexty.
2: Tak to je dobře, že jsem to v tom případě
1: takhle
2: nepojmenoval.
1: Takže dobře, že jste si dal Jirka vysvětluje věci. Další otázka tam padla na téma, na čem teď momentálně pracujete, protože já předpokládám, ta témata jsou velmi výživná a že to zřejmě není vždycky jako v ten daný okamžik, že se věnujete té jedné věci, ale že tak jako paralelně řešíte několik věcí zároveň, protože trvá, než si to nastudujete.
2: Je to tak?
1: Tak v kolika tématech teď ležíte?
2: Asi ve třech. Vzhledem k tomu, že teda vysíláme v září, tak to znamená, že teď už musí být venku video o podvodech, které dělám teď, ale bude vycházet za chvíli.
1: Nechal jste se opět napálit? Nebo
2: tentokrát ne. Tentokrát jsem trochu napálil ty podvodníky. A vlastně s partou dalších tvůrců, mých kamarádů, známých, tak jsme si vzali vlastně jeden den, vytvořili jsme si takové vlastní call centrum, ve kterém jsme se nechali navolávat těmi podvodníky a pak jsme tak řekněme, ztráceli jejich čas. Čistě jenom proto, že jsme si řekli, že to je dobrý oddychový den, jak ušetřit nějakým lidem možná nějaký peníze a udělat si z toho trošku srandu a ty podvodníky tak jako mírně napálit.
1: A spolupracujete někdy s policií, že některá data předáte?
2: V minulosti s bankami hlavně jsme předávali třeba ty transferní účty bankám. S policií vlastně spolupracuji primárně na bázi těch informací, protože já třeba od policie můžu dostat informaci, že nějaký podvod je v tuto chvíli rozšířenější. Teď jsem se zrovna bavil s policií právě o tom, jakým způsobem teď funguje ten podvod falešný bankéř. A vlastně bylo to kvůli tomu, že jsem ho chtěl zase, a budu to dělat, je to možná teď ta věc, na které teď v září pracuju. A to třeba pro mě byla novinka, že on už vlastně funguje trochu jinak než dřív. A teď to dávám teprve dohromady, snažím se to trošku zmapovat znova, protože po 2-3 letech od té doby, co jsem o tom točil, tak se to zase změnilo.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a mám úplně jednoduchou otázku, ale jak je možné, když je taková osvěta, že se necháme stále napalit? A jsme v tom všichni, nejenom seniori.
3: To je skvělá otázka, protože těch důvodů je strašně moc. Jeden z nich je, no, ten úplně nejjednodušší, je ten, že ti podvodníci jsou většinu času prostě o krok napřed. Tam to nejde dělat moc jinak, než reagovat na to, jak se ten podvod vyvine a pak o tom informovat, ale zase taky se to nedostane ke všem. A vlastně spousta posluchačů, možná i teď vašich, kteří nás poslouchají, tak některé ty podvody prostě nezná. Jo? Je to jenom čistě o tom, že když něco znám, tak na to nenaletím, ale když to neznám, tak ta šance je mnohem vyšší. Takový ten stereotyp, že nejčastější oběť online podvodu je třeba osamělý senior, který jako se nevyzná tolik na internetu a jak se říká, jako klikne na všechno a je to takový ten člověk, který prostě není na internetu doma. Tak to už taky úplně neplatí. Spousta těch dat ukazuje, že mezi oběťmi je víc a víc lidí okolo 30 let v produktivním věku. Můžou to být manažeři, šéfové velkých firem, lidé, u kterých by člověk řekl, že jsou opatrní nebo že na to nenaletí, ale prostě to tak není. Ten trik je v tom, že jakýkoliv podvod, když vás zastihne v nějakou chvíli, kdy je člověk nepřipravený, ve spěchu, je nějak roztržitý, stane se, že prostě si toho nevšimne něčeho, čeho by si všimnout měl a stane se obětí podvodu.
2: Ale je pravda, že ty podvody jsou sofistikované v současné době, že si pamatujeme tu dobu, kdy nám chodili maily se špatnou češtinou, ale to už je úplný pravěk. To je úplně někde jinde.
3: Je to tak.
2: Jaký je třeba teď takový trend těch podvodníků?
3: Důležité je třeba taková maličkost, že začali používat umělou inteligenci, což samozřejmě asi jsme trochu všichni čekali, že se stane, že to začnou využívat i právě podvodníci. Nicméně tam jde o to, že vlastně každý ten podvod, který my dnes vidíme, tak je vlastně finální verze několik let vyvíjející se legendy. Vlastně ten podvod začal na nějaké prvotní úrovni, kdy ho třeba lidé odhalovali hned ze začátku. A prostě tam úplně stejně jako probíhá biologická evoluce, tak proběhla evoluce toho podvodu, že v momentě, kdy ti podvodníci narazili na překážku, tak ji vyřešili. A vlastně tohle může být třeba 200. iterace toho podvodu. To znamená, každý ten člověk, který na ten podvod narazí, tak vlastně je proti němu taková přesila, kdy ti podvodníci mají historii 200 různých momentů, kdy to mohlo ztroskotat a už je napravili. A proto je ten podvod vlastně tak sofistikovaný.
2: Zajímá mě, jestli ještě existují ty podvody, které se takzvaně navlíknou na nějaké ty vojáky, ty šarmantní pány, protože tam mám pocit, že ta osvěta je obrovská a že už se přeci nikdo nemůže nechat napálit.
3: Je to vlastně, ano, je to vlastně ta stejná věc jako u všech ostatních. Tam jde o to, a teď dobré je zmínit, tohle jsou vlastně ty typy romantického podvodu, který cílí na emoce. Známe ho úplně z minulosti, jako takový ten podvod. Já mám pocit, že chodil možná do e-mailu dřív, dneska je to víc na sociálních sítích, může se stát i na takových těch dating aplikacích, jako je
2: třeba Tinder. A dřív to byli i námořníci, teď jsou
3: to vojáci. Ano, je to tak. Námořníci to vlastně stále můžou být.
2: Můžou.
3: Píše vám člověk, který se s vámi chce seznámit, a vlastně na začátku po vás nic nechce, je to takový jako, může to být šarmantní člověk, nemusí, to už je otázka, jestli to každý vlastně sám interpretuje, ale on vždy cílí na primárně na osamělé ženy ve věku od třeba 50 let dál. Myslím si, že ty data to takhle zhruba ukazují. A vlastně ten podvod cílí na to, že nejdřív vypěstuje ten nějaký jako romantický vztah, který skutečně jde jako postupně, není to tak, že by hnedka jako úplně jako na sílu tam šel většinou teda do těch zpráv, jakože hnedka psal, jestli si ho nechce vzít ta žena, ale prostě vypěstuje ten vztah a pak přijde moment, kdy se tam stane nějaký zlom vlastně a on řekne, třeba je to voják, to bylo ještě důležité říct, já jsem teď byl na misi a jsem v nemocnici a teď potřebuje nějakou pomoc, jo, potřebuje odeslat svoje doklady nebo něco takového a vlastně v ten moment, tak vlastně tam ta investice, ta citová investice do toho vztahu a ty doklady, tak jak jsou na cestě, tak se samozřejmě někde zdrží, je potřeba zaplatit nějaký poplatek, nějaké proslení, něco takového a to se takhle může vlastně vyšplhat do astronomických částek. A nebo to může být ještě v jiných případech nějaké jako v uvozovkách bohatství, které třeba na té misi ti vojáci našli a řeknou, stejně by to propadlo, stejně by se to zavřelo někde ve skladu, my jsme se s klukama dohodli, že si to necháme a pošleme to domů. A taky vlastně stejný princip. Najednou se to musí proclít a tak dále.
2: A skončí to někdy dobře, že třeba se ta podvedená žena zpět dostane k těm svým penězům, které naposílala. Dokážou v určitém ohledu ty banky pomoct nějakým způsobem?
3: Nejsem si úplně 100% jistý, jestli na to dokážu odpovědět. A možná se to v jednotkách případů stalo, ale většinou bych s tím nepočítal.
0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
1: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
0: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije. Praha.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a na Instagram padla další docela zajímavá otázka. Jestli si Jirka dokáže vydělat, když vydá jedno video za měsíc?
2: Jo, je to. Já mám velkou výhodu v tom, že i když vydám jedno video za měsíc, takže vlastně moji diváci tak jsou asi srdcaři, protože se na něj přijdou vždycky podívat a má to jako dostatečné vlastně dosahy, aby ten můj výdělek byl prostě dostatečný na to. Nemám za sebou úplně jako tým lidí, který bych si mohl dovolit, ale to bych třeba taky někdy v budoucnu chtěl.
1: A ten kanál stále roste. Teď máte přes 550 tisíc vlastně odběratelů na tom YouTubeovém kanále a vymýšlíte i další způsoby, jak zmonetizovat tu vaší práci, že byste třeba vytvořil další placené platformy?
2: Vymýšlím. Je vlastně ta možnost té placené platformy, jako dávat obsah za paywall, tak to, k tomu jsem se úplně neodhodlal zatím. Přišlo mi, že vlastně nějak mi to jako nedávalo úplně smysl v té tvorbě, kterou dělám, protože nedává smysl vytvořit edukativní video a pak ho jako schovat vlastně.
1: A tu pointu třeba dát na Hero Hero.
2: Tak jsem přemýšlel, jestli nedat za paywall, tak jak to dělá vlastně řada tvůrců, třeba rozhovory nebo tak, ale vlastně spíš funguju na principu, že mám spolupráce s různými partnery, jako je třeba Česká spořitelna, která vlastně mi teď pomáhá s těmi videí o podvodech a vlastně tohle partnerství je placené a díky tomu to můžu vlastně tvořit ty videa, nemusíme dávat nikam za paywall.
1: Ale je dobré, že edukativní videa, která nejsou často ve vašem případě úplně jednoduchá, na pochopení, jsou to často i složitá témata, tak člověk by si dneska řekl, že lidé scrollují jednoduchý konzumní obsah, ale opak je pravdou ve vašem případě, že o tu edukaci je zájem ve společnosti a zřejmě nemáte ani velkou konkurenci.
2: To nevím, ale jako já si to sám vysvětluju tím, že jsou to vlastně ty jako rozevřené nůžky, že čím víc je toho jako rychlého, krátkého obsahu, tak tím víc lidé vlastně vyhledávají i ten opak a snaží se občas trávit ten čas u toho jako delšího, pomalejšího obsahu. Protože já sám to tak trochu mám taky. Mm-hmm. Já vím, že když jako strávím půl dne scrollováním, protože jsem ve vlaku nebo někam jedu, nebo prostě mám nějakou příležitost se zrovna jako v úzovkách nudit a vytáhnu telefon, tak mě to začne vlastně štvát po chvíli a už si říkám, no já bych ale asi měl, vyloženě mám ten pocit, že bych měl jít a pustit si něco, u čeho jako nebudu takhle pořád tím palcem dělat nahoru a každých pár vteřin mi vyskočí nový obsah, ale že budu něco konzumovat jako konzistentně.
1: No ale vy jste deformován svým vlastním obsahem. Protože se vždycky chcete něco dozvědět, protože to může být inspirace pro další video.
2: To je pravda.
1: Když něco objevíte.
2: To je pravda.
1: A v rámci těch témat, my jsme se bavili o podvodech, ale ten váš kanál je širokospektrální. Tam je historie, vesmír, jste široko rozkročen. Jak je možné se v tomhle všem orientovat a jít do hloubky?
2: Já mám štěstí, že žiju v té době, ve které žijeme, protože jako díky internetu a tomu přístupu k informacím si vlastně můžu dostat téměř k čemukoliv, co vlastně k tomu tématu potřebuju. Můžu si pročíst zdroje, které by normálně bylo potřeba jako fyzicky vidět někde v archivu, tak dneska jsou vlastně digitalizované, takže je můžu vidět na internetu. A není to vlastně zase tak dlouhá doba, co jsou digitalizované. A to je ono. To je ten
1: ne důvod. Každý si dokáže ty zdroje najít a pokud objeví studii, ne každý je schopný dobře interpretovat.
2: To je pravda. Druhá věc, která mi s tím pomáhá, tak jsou, a to hrozně rád říkám, protože je to jako velký pomocník, tak jsou ty samotné instituce, které vlastně publikují ty studie, když je to univerzita třeba, tak ta samotná univerzita má obrovský zájem na tom, aby ta studie byla, aby se dostala mezi lidi. A tím pádem častokrát se stává, že když vyjde nějaká jako větší studie, financovaná, prostě velká, tak vyloženě vyjde na webu té univerzity článek, který to shrnuje a vlastně to popisuje pro lidi. Takže já můžu ušetřit spoustu času tím, že si to takhle pročtu a když vím, že je to něco, co by mě dál zajímalo, tak už se potom dostanu zpátky k té studii a pročtu si to dál. Ale vlastně tady ta snaha jako vědy, dostat vědu mezi lidi, je to, co mě hrozně pomáhá v tom dostat vědu mezi lidi.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádiu Praha, se mnou je Jirka Buríšek, kanál Jirka vysvětluje věci. Stalo se vám někdy, že jste vydal video, udělal jste si rešerši, všechno poctivě zpracoval a postříhal a třeba za rok přišla informace, že tam je nějaká chyba, že jste si to třeba špatně vysvětlil, nebo že se ten výzkum nějakým způsobem posunul? Stalo se někdy třeba, že jste musel to video i smazat, nebo předělat, nebo dovysvětlit?
2: Přemýšlím, jestli, jako stává se mi to, že jako občas udělám nějakou chybu, to jo. Třeba teď se mi stalo, to je tak, já nevím, 2-3 měsíce zpátky, tak to mě teďka tížilo nejvíc, že jsem se vyloženě jako přeřekl, nebo jak to říct, že jsem jako v kontextu vesmíru v rámci vzniku černé díry, tak já jsem měl vlastně větu, kdy jsem chtěl říct bod nekonečné hustoty, nekonečně malý bod nekonečné hustoty, což je singularita černé díry. A já jsem omylem řekl nekonečné hmotnosti. Mm-hmm. Ale já to znám tak jako pospátku na spaměť, že mě to nedošlo, že to tam je. Vůbec mi nedošlo se to jako zkontrolovat. A vlastně a zjistil jsem to až po tom, co jsem to video vydal, že tam má místo hustoty hmotnosti. A to je jako vyloženě špatně, to je jako velká chyba, kterou jsem udělal tím, že jsem vlastně si až moc jako věřil v tom, že tady jsem to ani vůbec mě to netrklo. Vůbec. A to se stává, no, tyhle věci. Člověk nemůže počítat s tím, že vlastně ty videa budou úplně bezchybný, protože je to trošku paradox, mi přijde, že se to jako měly by být ideálně, ale vlastně každý chybuje, takže se s tím asi počítat musí. No. Tam je otázka, jak k tomu člověk potom přistupuje.
1: Jasně. Které video nebo které téma má největší sledovanost na vašem kanále?
2: Že to jsou asi ta videa o vesmíru, protože co jsem se tak bavil s diváky, tak vlastně je to takový escapismus trošku, že vlastně existuje jako obrovské množství témat, které je dobré vědět a je dobré se o nich informovat, ať už jsou to nikotinové sáčky, kratom, spánek, cokoliv z tady těch témat, které člověka vyloženě jako ovlivňují a to, jak se cítí. Ale ta videa o vesmíru vlastně vám můžou dovolit trošku začít přemýšlet vlastně o úplně jiných věcech, o úplně jiném světě. A jsou to i takové jako filozofické otázky, které se pak týkají jako historie lidstva, budoucnosti lidstva. A myslím, že pro tu dnešní informační dobu to začíná být trošku typické, že se lidé chtějí jako odpoutat od toho návalu informací a prostě na chvilku být jako
1: vypnout.
2: U něčeho jiného.
1: Kalkulujete občas s tím tématem, že když vidíte, že lehučce padá ten kanál, tak vydáte video o vesmíru?
2: Asi možná jo. To tak dělám. Já jako hrozně rád ty témata střídám. To znamená, když udělám video o tom, co se děje s tělem, když pije člověk málo vody, tak potom chci ideálně udělat zase video o trošku jako jiné škále témat. Takže to může být video o diktatuře v Bělorusku anebo video o vesmíru, ale už se nechci vyloženě zabývat třeba lidským tělem na pár měsíců. Ale myslím si, že když bych si fakt všiml, že ten kanál nějak, že mu jako ubývá počet zhlédnutí, tak bych určitě zapřemýšlel o tom, že udělám teďka video o vesmíru. 100%.
0: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu.

0: se jmenuje Jirka Buríšek a ten má kanál Jirka vysvětluje věci. YouTuber, jestli chcete, edukativní YouTuber. Zajímá mě, a to je dost podstatná součást toho všeho, jestli ještě máte kapacitu na to dělat ty edukace offline.
1: Jo, moc ne už, no.
0: Už ne.
1: Já jsem, jako, mě to vlastně hrozně baví na jednu stranu, protože tím, že když člověk vydává videa na internet, tak jako málo kdy má tu možnost se s těmi svými diváky jako získat tu zpětnou vazbu vlastně, protože ty komentáře pod tím videem nejsou úplně jako dobrá zpětná vazba. Je jich tam většinou strašně moc a člověk, aby se tím nějak prokousal, tak to úplně nejde. Ale když si můžete potom s těmi lidmi popovídat třeba po nějaké besedě, tak to mi vždycky přišlo hrozně fajn. Teďka jedna věc, kdy jsem tu příležitost měl, byly kinopremiéry, když jsme promítali vlastně předpremiéry těch videí v kině. A občas se mi poštěstí takhle někam jako mezi lidi se dostat třeba do škol, ale jako je to hodně sporadicky už.
0: A ještě jinak se tam máte zpětnou vazbu v tom, protože předpokládám, že ten kanál vytváříte i z toho důvodu, že nechcete, aby se děli podvody, nechcete, aby se lidé nechali podvést, chcete, abychom věděli něco o vesmíru, že prostě je to zájem rozšiřovat povědomí o těch důležitých věcech. Tak jestli k vám přichází zpětná vazba, že jste někomu pomohl, někoho zachránil.
1: Jo, to se stává vlastně hrozně často.
0: Někomu otevřel oči?
1: To nevím, jestli otevření očí, ale byly to hlavně ty podvody. Tam je to často, že někdo se ozve s tím, že jeho člen rodiny dostal nějaký telefonát, že on byl schopný to vlastně jako vypozorovat, poznat to z nějakých indicí, že to je podvod, už jenom z toho, jak slyšel mluvit toho člena rodiny. Tuhle zprávu jsem dostal tolikrát, že už bych to ani nespočítal. Pak se mi párkrát stalo, že někdo říkal, že díky mně udělal nějakou třeba maturitní práci. Že ji dělal jako podle mého videa a že jako mi děkuje za to, za to video.
0: A zdroj dvojtečka asi nenapsal, jak vysvětluje věci.
1: Jo, možná tam někde bylo dole ve zdrojích, ale asi jenom tak jako pod čarou.
0: Jak vám jako tvůrci pomáhá to se propojit třeba už z té měl kluci z Prahy, kovy a tak dále. Pomůže to tomu kanálu nebo Instagramu
1: to
0: růst?
1: Asi úplně neřekl. Jako...
0: A v čem to propojení dává smysl?
1: No, že to je zábava. Že člověk jako může spolupracovat s jinými tvůrci, které má rád. Když chcete, teď vlastně, když jsme točili to video o těch tom trolení podvodníků, můžeme tam říkat, já tomu říkám edukativní prank, protože my vlastně se v tom videu snažíme ty podvodníky udělat si z nich srandu, ale zároveň na tom vlastně trošku vysvětlit, jak ten podvod funguje. Mě na tom vlastně nejvíc bavilo to, že jsem mohl ten den strávit vlastně s partou lidí, kteří jsou fajn, a můžem si v ten moment i popovídat o té tvorbě. A když člověk dělá ty videa sám, tak tu příležitost moc často nemá.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále s mým hostem Jirkou Buríškem a zajímá mě teď taková etická hranice. To, jak o tom mluvíte v rámci těch podvodníků, tak ve vašem případě si myslím, že ještě ctíte nějakou určitou jako hranici, ale jsou kanály a tvůrci, kteří třeba takzvaně páchají dobro v tom, že třeba nalákají predátory na schůzku. Mm-hmm. Já teď nebudu popisovat, jaké kanály a co se přesně děje, ale vlastně v určitém ohledu zastoupí policii nebo nějaké instituce, mm-hmm. jestli mi rozumíte, mm-hmm. jestli víte, o čem mluvím. Mm-hmm. Ale zároveň já jim na jednu stranu rozumím, co chtějí udělat, protože není hezké, aby predátoři oslouvali mladé dívky. Ale možná to není úplně ta správná cesta, jak se tohohle zbavit v tom éteru.
2: To je strašně komplikovaná věc. No.
1: A přemýšlíte o tom, kde je ta hranice?
2: Jako sám ve své vlastní tvorbě určitě, protože tam už jsem se dostal do jako těchto těch vod vlastně taky v té práci s těmi podvodníky, anebo v té snaze jako popsat ty podvody. Já jsem třeba sám přemýšlel o tom, že bych třeba se jako pokusil někoho podvést, abych ukázal, že to jde vlastně docela jednoduše. To je trošku jako na hraně toho všeho, o čem se teď bavíme. Stejně tak, jako když někoho takhle vlastně zvete třeba na schůzku, abyste ho odhalili jako predátora, tak vlastně jako policie pracuje v nějakých mezích, zatímco tvůrce videí ty meze třeba úplně tolik nemá. Myslím, že teď se nedávno stalo v zahraničí, že pozvali přesně, jak popisujete, někoho takhle na schůzku, měl to být nějaký predátor, a oni si ti tvůrci nevšimli, že mu nikdy neřekli, že té oběti nebo té volavce je 14 let. To znamená, že on šel na schůzku s někým, o kom nevěděl, kolik mu je let. Takže oni se takhle jako kolosálně sekli, udělali jako gigantickou chybu, vykreslili toho člověka jako predátora a on vlastně nebyl. Což je věc, která už jako vlastně tohle riziko by mělo být jako velkým červeným majákem, aby se do toho tvůrci možná pouštili buď jen s policií, pokud by jako
1: například dokument bylo. V síti třeba?
2: Třeba, asi no. Jako v rámci jednání na vlastní pěst si myslím, že je tolik rizik, že třeba já sám bych do toho něčeho takového vůbec nešel.
1: A myslíte z vašeho pohledu, že to vůbec může něčemu pomoct, když takovéhle kroky ti youtubeři dělají?
2: Jako asi to může vytvořit nějak celospolečensky nějaké jako odstrašení toho, že pro ty predátory, že se jako něco takového jim může stát, ale když nad tím člověk zamyslí statisticky, ta pravděpodobnost je úplně mizivá. Je to obsah, který možná lidé jako rádi sledují, protože mají pocit, že tam proběhla nějaká spravedlnost. Ale vlastně jako tím to samozřejmě končí. No. Jako já bych to nerad úplně hodnotil tak, aby to vyznělo, že by to někdo jako vložně jako neměl dělat. Já si myslím, že to je rozhodnutí každého tvůrce, jak se k něčemu takovému postaví. Ale je to věc, kterou já sám vlastně nějakým způsobem taky řeším. Taky jsem o tom přemýšlel. Jako to napálování těch podvodníků, tyhle všechny věci vlastně do určité míry jsou na nějaké hraně nějakého etického kodexu, který já vlastně jsem si sám pro sebe vytvořil a taky ho musím nějak dodržovat. Nechtěl bych úplně každému říkat, že ho musí dodržovat stejným způsobem.
1: A abychom to téma nějakým způsobem uzavřeli, tak je za vás tedy ta optimální cesta jít tou edukací a prevencí?
2: Já si myslím, že to je ta asi jako v tuhle chvíli jediná cesta, protože ty podvodníky, o kterých já natáčím, lusknutím prstu policie všechny nepochytá, to bohužel nejde, i když dle mého názoru vlastně dělá jako dobrou práci, protože já jsem na začátku toho vzestupu těch podvodů ani nečekal, že se bude dařit zadržovat ty podvodníky ještě mimo Českou republiku. Že podvodné skupiny organizované v zahraničí se podařilo vlastně ve spolupráci s tou zahraniční policií, třeba ve spolupráci s ukrajinskou policií, tak se podařilo na Ukrajině zadržet ty vlastně mezinárodní gengy. A to mě překvapilo vlastně, jak se něco takového povedlo. Ale na druhou stranu hned vznikne další. A tím pádem je to trochu boj s větrnými mlýny a jediný, podle mě teda jediný způsob, jak proti němu bojovat, je prostě vědět, že existuje tahle věc, tahle riziko a dávat si na něj pozor.
1: A závěrečná otázka, jestli nějaké téma, které byste rád zpracoval, ale vlastně si na to netroufáte. Je něco takového?
2: Spousta historických témat. Některá jsou taková jako komplikovaná s tím, že zasahují i do současnosti. Hrozně rád bych je zpracoval, ale ještě jsem se k ním vlastně tolik neprokousal. Určitě třeba bych chtěl do budoucna zpracovat téma o tom, jak se vyučuje druhá světová válka v Japonsku, protože je to pro samotné Japonsko vlastně neuvěřitelně citlivý téma, což jsem zažil, když jsem tam minulý rok byl. A to je téma, na které, ne že bych si na něj vyloženě netroufal, ale vlastně vím, že bude tak náročné, že ho pořád odsouvám.
1: Se mnou byl Jirka Buríšek, moc děkuju.
2: Já taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu Praha.

0: To byl Michal Šulta, Love Sick v 6 hodin na Rádiu Praha. Teď si dáme dnešní první zprávy. Připravila je Denisa Žižková. Vítám tě a přejeme hezké ráno.
1: Děkuju, hezké ráno. Na soutoku Berounky a Vltavy v Praze vznikne příměstský přírodní park. Náhrada za benzín se zvýší o více než 7 korun na 41 korun 80 haléřů. Nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí má začít platit od 1. října. Šéf americké diplomacie se v New Yorku setká se svým ruským protějškem. Dnes má být polojasno až jasno, k večeru přechodně oblačno, teploty až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vedení Prahy plánuje vybudovat příměstský přírodní park na soutoku Berounky a Vltavy. Měl by zasahovat i na území středočeských Černošic. Zhruba 1300 hektarů velký park má sloužit k ochraně přírody, k rekreaci i udržitelnému zemědělství. Hlavní město se chystá vykupovat pro budoucí park pozemky. V Lipencích a na Zbraslavi koupí za zhruba 80 milionů korun přes 13,5 hektarů. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
3: Území v soutokové oblasti Vltavy a Berounky má obrovský ekologický potenciál. Nachází se zde významné mokřady, záplavové území Lipanského potoka i plochy vhodné pro budování tůní a zadržování vody v krajině.
1: Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrad vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a když se oproti lednu ceny zvýší o více než 20%, může rezort částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo a ministerstvo tedy nyní předložilo návrh na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
4: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
1: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo v červnu, a to na 44 korun 50 haléřů za litr. Za benzín se vyplácí stále jenom 34 korun 70 haléřů, i když se na čerpacích stanicích prodává za částky i o 10 korun vyšší. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraj zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Jeho země se už pátým rokem brání ruské agresi. Americký prezident Donald Trump v úterý na zasedání valného shromáždění prohlásil, že Spojené státy ukončí válku na Ukrajině, a to dřív, než mnozí očekávají. Následně o mírovém řešení války jednal i se Zelenským. Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý minimálně bronz. O postup do finále se Blažková utká dnes se světovou šampionkou z roku 2023, ruskou Demurčianovovou. Bude polojasno nebo jasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách taky dopravní informace, ty bude dnes ráno připravovat kolega Tomáš Kolmistr. Zdravím tě.
5: Hezké ráno. V křižovatce Prosecké a Letňanské se srazila dvě osobní auta, blokují křižovatku, zatím je to bez kolony. V Nové Povltavské směrem do Blanky řeší nehodu dvou osobních aut, a to za sjezdem z mostu Barikádníků, tam se kolona zatím taky netvoří. A na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte s 10-minutovým zdržením v Českobrodské.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
5: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha. You make me feel like I'm gonna get.
0: 6 minut po 6. startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 23. září. Berta a Lina mají dneska svátek a mimochodem dneska je podzimní rovnodennost a první podzimní den. Já bych to teda neslavil, ale jenom vám to říkám. Co nás čeká? Ed Sheeran, Celestial? Bude taky Oli Muir za Demi Lovato. A hezké ráno.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: To byly Only Muse a Demi Lovato a Song Up. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát konkrétně v pondělí 28. září v 9 večer ve Vinilu. Bude to Nick Cave and the Bad Seeds a deska Murder Ballads nebo Leonard Cohen a deska The Future. Je to na vás. Klikejte, hlasujte, rozhodněte a pak si teda společně zahrajeme. Praha je nej.
1: Víte, kde v Praze odpočívají největší osobnosti české historie? Na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší pražský hřbitov, na kterém se dodnes pohřbívá? Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, maxima 17 až 19 stupňů Celsia, teď jsme na 7 stupních. Foukat bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr. A jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
2: Krásné ráno. V Nové Povltavské směrem do Blanky řeší nehodu dvou osobních aut za sjezdem z mostu Barikádníků, pomalej se jede už z Liberecké od sjezdu na Letňany. V Prosecké v křižovatce s Letňanskou řeší nehodu dvou osobních aut, blokují křižovatku a tvoří se kratší fronty. Na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte s 10-minutovým zdržením, a to v Českobrodské. A na příjezdu z Brna do Prahy v Brněnské ulici velmi opatrně na 4. kilometru. Na úrovni čerpací stanice se válí odpadky, náhle se tam vybočuje a tvoří se kratší kolona.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, zatím hezké ráno.
2: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Ečíren Celestial v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Začal astronomický podzim. Podzimní rovnodennost nastala dnes v 5 minut po 2 hodině ráno. Přesný čas rovnodennosti se každý rok mění o několik hodin, protože objekt Země kolem Slunce netrvá přesně 365 dní. Dny se teď budou až do začátku astronomické zimy 21. prosince postupně zkracovat. Meteorologický podzim ale začal už 1. září. Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonů pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých 2 dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla v budoucnosti stavět malé modulární reaktory v Česku. Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje jako možné lokality hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Dálniční známky v Česku se od příštího roku nejspíš nezdraží. Poslanci mají dnes schvalovat novelu, která ruší pravidelnou valorizaci jejich ceny. K jejímu zrušení se vláda zavázala v programovém prohlášení. Opozice s návrhem nesouhlasí a upozorňuje, že státu můžou chybět peníze na dopravu. Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k jiné aktuálně projednávané novele trestního zákoníku. Bude polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách doprava s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy z Brna dejte pozor na 4. kilometru Brněnské ulice. U čerpací stanice Orlen leží odpadky na vozovce a musí se tam náhle vybočovat. V Liberecké směrem do centra se popojíždí už z Cínovecké od sjezdu na Kbelskou až do Nové Povltavské před Blanku. Zdržení je tam okolo 20 minut. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se sune fronta od Novopatské k Poděbradské. Na Štěrboholské spojce směrem na Lenový most počítejte se silnějším provozem, a to od Běchovic k Europarku. A před Běchovicemi se popojíždí v Českobrodské směrem do centra, tam je zdržení asi 1/4 hodiny.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Rádio Praha.
0: Brní Praze po 6:30, Kygo a Tina Turner, What's Love Got To Do With It. A taky Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si.

0: byl Europe a The Final Countdown. 7:15. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází, vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
2: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
1: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
2: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
1: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
2: Může být. Neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Maxima 17 až 19 stupňů, jsme stále na 7 stupních Celsia a foukat bude slabý proměnlivý přes den místy mírný severozápadní až severní vítr. A jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. V Liberecké směrem do centra se popojíždí už v Cínovecké od sjezdu na Kbelskou až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení je tam asi 25 minut. V Povltavské směrem k Blance postojíte od Čuprovy k Bulovce, ve Kbelské směrem do Hloubětina se suné fronta od Novopatské k Poděbradské, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Černokostelecká směrem z centra je teď před Europarkem neprůjezdná. Zasahují tam u nehody osobního auta s chodcem a tvoří se kolona už od depa Hostivař. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně před sjezdem na Rudnou. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na okruh. Tam se projíždí pouze pravým pruhem. Před Běchovicemi se popojíždí v Českobrodské směrem do centra, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. A na Noselském mostě do centra počítejte s novým omezením. Před Legerovou pracují silničáři a mají zabraný pravý pruh, kolona se táhne už od Vyšehradu.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Sociální a adiktologická centra na svém území podpoří Praha 1 příspěvkem 2,5 milionu korun. Čeští vědci mají novou šetrnou metodu na odhalování problémů s trávením. Koncertem České filharmonie v pražském Rudolfinu dnes končí festival Dvořákova Praha. V Praze bude polojasno, později oblačno, teploty až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 vyčlenila 2,5 milionu korun pro firmy a neziskové organizace v oblasti sociálních a adiktologických služeb, schválili to tamní zastupitelé. Část peněz půjde například na péči o seniory, osoby se zdravotním postižením nebo terénní programy. Zbytek poputuje na prevenci a léčbu závislostí, včetně poradenství, říká mluvčí radnice Karolína Šnejdarová.
2: Na sociální oblast je vyčleněno 2 miliony korun, dalších 500 tisíc je určeno na služby adiktologické. Dotace lze využít na náklady vzniklé v průběhu roku 2026.
0: Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v praktických testech na zvířatech.
3: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
4: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
3: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam jsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
4: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes pořádá závěrečný koncert. V pražském Rudolfinu zahraje Česká filharmonie, a to pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek Elim Cham z Hongkongu.
5: Solistou bude miláček pražského publika a miláček Dvořákovy Prahy, houslista Gil Shalham, který přednese Prokofjevův houslový koncert.
6: Říká ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.
5: Celý tento koncert uzavře dílo, které já mám obzvláště rád a které dává vlastně České filharmonii obrovský prostor k demonstraci svých schopností, což je Stravinského Ptákohnívák.
6: Akademie klasické hudby pak v rámci závěrečného koncertu ohlásí jméno letošního laureáta ceny Antonína Dvořáka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Tenistka Barbora Krejčíková už zhruba za hodinu nastoupí ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Její soupeřkou bude obhájkyně titulu Belgičanka Mertensová. V prvním kole Krejčíková zdolala Němku Frýdzamovou, kterou porazila ve třech setech, když v utkání odvrátila dva matchboly. Na okruhu WTA se tak česká hráčka dočkala vítězství po čtyřech porážkách za sebou. Bude polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a teploty 17 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Tomáš Kolmistr.
8: Hezké ráno. V Cínovecké směrem do centra se sune kolona, a to od sjezdu do Kbelské dál přes Libereckou až do Nové Povltavské předblanku. Celé je to na asi 25 minut. V Povltavské směrem k Blance postojíte od Čuprovy k Bulovce. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. V Černokostelecké směrem z centra opatrně před Europarkem, zasahují tam u nehody osobního auta s chodcem, tvoří se kolona, ulice byla chvíli i uzavřená, nyní už se projíždí jedním pruhem. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně před sjezdem na Rudnou, na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na okruh, tam se projíždí pouze pravým pruhem, a před omezením u letiště směrem do metropole se táhne kolona od konce D7 z 3. kilometru, zdržení je tam asi 10 minut.
7: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
8: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

středy s datem 23. září. Máme 5,5 minuty po 7. a vy jste ve společnosti Rádia Praha. Honzi Klaně, zdravím vás. Za chvilku Clean Bandit, Zara Larsson a Symphony. A nebo Thomas Robin, Hold Me Closer.

0: nezapomenou.
1: Patrik Malý a Sebastian, 2005 ve 7:45 na Rádiu Praha.
2: Perný den, Rádia Praha.
3: Zvítězila pravda a láska.
4: Yes, 2:05 po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. Do konce roku zbývá jen 99 dní a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Ty provedl francouzský astronom Urbain Le Verrier. O svých výsledcích informoval německého kolegu. Galle ještě týžden z berlínské observatoře planetu Neptun přesně našel a identifikoval. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938.
5: Volám vás všechny bez výjimky, od leva do prava, od poslední výsky až k tomuto hlavnímu městu, od Aše až k Jasině, všechny bez rozdílu volám vás.
4: O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
6: Všechny krásy světa.
4: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolo.
7: Kdo to sakra je?
4: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
8: Jsem princ Jasoň.
4: 75 je fenomenálnímu hokejovému střelci z Kladna, Milanovi Novému. A já přeju krásný první podzimní den.
1: Ten první podzimní den bude v Praze polojasný až jasný, odpoledne a večer přechodně až oblačný. Maxima 17 až 19 stupňů Celsia, pořád jsme na 7 stupních a foukat bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr. Teď zase Tomáš Kolmistr a dopravní informace.
9: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, celé je to na zhruba půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se sune kolona od sjezdu do Kbelské dál přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, tam je to na zhruba 20 minut. V Povltavské se sune fronta od Čuprovy k Bulovce. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů, postojte už od sjezdu na Vestec. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně dejte pozor za sjezdem na Loděnice. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auta je to zhruba na 50 minut. Před omezením u letiště směrem do metropole se táhne kolona od sjezdu od konce D7 ze 4. kilometru, zdržení je tam asi 10 minut. A na Noselském mostě do centra počítejte s novým omezením, a to před Legerovou. Tam pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolona se táhne už od Vyšehradu.
1: Díky moc a hezké ráno.
9: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii?
0: Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Klimbandet Zara Larsson a Symfony v 7:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Sněmovna v úterý nedokončila druhé kolo debaty o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Poslanci zatím představili některé pozměňovací návrhy, které se týkají například nepromlčitelnosti vraždy a některých dalších trestných činů, úpravy kupířství na internetu a takzvaného dětského certifikátu. Schůzi zákonodárci přerušili podle dohod klubů v 21 hodin do dnešního rána. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném kole je také například novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. V úvodním kole by se mohli poslanci zabývat například změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 hodiny ráno středoevropského letního času vstoupilo do znamení Vach a nastala podzimní rovnodennost. To je okamžik, kdy se střed slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha ode dneška do soboty nabídne v pražském obecním domě 84 soutěžních snímků. V letošním 63. ročníku se tak utká stejný počet pořadů o hudbě a tanci jako před rokem. O vítězích rozhodne mezinárodní porota v čele s německou producentkou a výkonnou ředitelkou 3B Production Marie Willerovou. Dnes má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V dopravním infocentru je kolega Tomáš Kolmistr, ví, co se děje na silnicích. Tome?
3: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně dejte pozor za sjezdem na Loděnice. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auto je to na asi 50 minut, pro kamiony je zdržení výrazně delší. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, postojíte také už od sjezdu na Jesenici. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, celé je to na zhruba půl hodiny. Ve Strakonické směrem do centra počítejte se silným provozem od Lahovic k Barandovskému mostu. V Cínovecké směrem do centra se sune kolona od sjezdu do Kbelské dál přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. V Povltavské se sune fronta od Čuprovy k Bulovce. Ve Kbelské směrem do Hloubětína postojíte od sjezdu na prosek k Poděbradské, tam je to zhruba na 20 minut a plný je Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, tam pracují silničáři v pravém pruhu.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové, zpěvačka Bára Baziková. V kinech je nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, která Báru natáčela téměř 30 let. Co ji v roce 96 přesvědčilo, aby si filmový štáb pustila do svého soukromí? Plánovala nějakou citlivou scénu z dokumentu vystřihnout? A proč pro ně byl muzikál Jesus Christ Superstar tak zásadní? Host Lenky Vahalové, v sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 7:30 na Rádiu Praha Taylor Swift, Shake It Off. A bude taky Teddy Swims a Mr. Know It All.

0: Lady Gaga, The Age of Glory, je 7:15, posloucháte, na 8, pardon, posloucháte Rádio Praha. Ve speciální škole Karla Herforta na pražské Malé Straně mají žáci novou jídelnu. V prvním patře školy dělníci také vybudovali učebny a zázemí pro protilehlé malostranské gymnázium. Stavební úpravy za asi 26 milionů korun začaly loni v červnu a trvaly víc než rok.
1: My jsme historicky nikdy neměli ani jídelnu, ani výdejnu, takže proto jsme za tenhle projekt velmi rádi. Tím, že vlastně vzděláváme žáky se speciálníma vzdělávacíma potřebama, tak jsme vlastně museli docházet až ke Karlovu mostu. Dražického náměstí do jídelny.
2: Podle ředitelky základní a střední školy Karla Herforta Petry Haladové teď žáci díky nové jídelně obědvají v příjemnějším prostředí.
1: Dovedete si představit v samém srdci Prahy táhnout za sebou x desítek dětí s tímhle postižením bylo prostě logisticky i z bezpečnostního hlediska velmi náročné.
2: Nově vzniklou jídelnu v přízemí už žáci využívají. Jídlo nechává vedení dovážet z jiné školy na Smíchově, protože v budově není kuchyně.
1: Oni nám dováží každý den to jídlo a my ho jenom vydáváme. Je to výdejna a momentálně chodí zhruba 50 žáků, ale je to koncipováno až pro 90.
2: V prvním patře budovy vznikly také 4 nové odborné učebny, 2 kabinety, konzultační místnost a další zázemí pro malostranské gymnázium, které sídlí naproti ve stejné ulici. Podle ředitele gymnázia Tomáše Ledvinky jsou učebny moderně vybavené a umožní lépe rozdělit třídy při vyučování.
3: Všechny jsou zařízeny interaktivní technikou, jedna i sadou tabletů nebo takových notebooků s klávesnicí, kde mohou žáci se učit nejen programování, informatiku, ale využíváme je i na všechny další předměty.
2: Škola ještě učebny postupně dovybaví dalším nábytkem. Žáci se v nich ale už učí, a to především jazykové a humanitní předměty.
3: Ačkoliv ty prostory teprve postupně zařizujeme, tak se nám podařilo už na konci prázdnina v prvním školním týdnu zařídit je tím nejnutnějším, to znamená lavicemi, židlemi, tabulemi, interaktivními obrazovkami.
2: Dříve prostory využívala Česká pošta, která pak budovu opustila, vysvětluje architekt rekonstrukce Jakub Pachta.
4: Ty prostory byly od prvního počátku projektovaný jako pošta. Tady nikdy vlastně škola jako nebyla. Tady v těch konkrétních prostorách, co jsme teď.
2: A dodává.
4: Jsme v památkově chráněném objektu. Měli jsme nějaký ohled na tu stavbu, která je přece asi přes 100 let stará. No. Byli jsme limitovaný těma původníma klenbama, který vlastně mají nějakou nosnost.
2: Za stavební práce zaplatilo hlavní město asi 26 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, maxima 17 až 19 stupňů, teď jsme na 8 stupních, foukat bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný severozápadně až severní vítr. No a dopravní informace přináší Tomáš Kolmistr.
5: Hezké ráno. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice se táhne kolona od sjezdu na Hradeckou D11 a to až za Europark, zdržení je asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, je to kvůli silnému provozu za nimi, nárazově se zastavuje u sjezdu na Vestec. Na příjezdu do metropole z Plzně po D5 se zastavíte za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru, kolona pokračuje až na okruh na 19. kilometr, celé to na zhruba 3/4 hodiny pro osobní auta. V Brněnské směrem do centra počítejte se silným provozem už z D1 od sjezdu na Česlice ze 7. kilometru až ke křížení s jižní spojkou. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu do Kbelské dál přes Libereckou a Holešovičky až k Blance, zdržení asi 30 minut. Ve Kbelské směr Hloubětín se táhne kolona od Cínovecké k Poděbradské, tam je to na asi půl hodiny. A v Průmyslové se popojíždí od Poděbradské ke Spalovně, celé je to zhruba na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
5: Taky díky, ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nemůžete přece zastavit dopravu.
8: Že nemůžu? Tak se dívejte.
7: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
9: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
10: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Praha 8 podala projekt základní školy Rohan na stavební úřad. Prezident Pavel dnes vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN. Hokejisté Sparty v extralize prohráli s Mladou Boleslaví 3-5. Dnes má být polojasno až jasno, přechodně oblačno, teploty až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř miliardu korun by měla vzniknout v roce 2030.
2: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, dvě tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby si školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus Lékařské a farmaceutické fakulty. Výstavba komplexu v sousedství fakultní nemocnice stála přes 7 miliard korun a patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3000 studentů. Veřejnost si kampus bude moci poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
3: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovíckého pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
0: Hokejisté Sparty poprvé po 5 letech prohráli úvodní duel nové sezony Tipsport Extraligy na svém ledě. Ve třetím kole nejvyšší soutěže podlehli Mladé Boleslavi 3-5. Debit v pražské O2 aréně zažila posila Sparty Matěj Blíml. Útočník, který se v létě do Česka vrátil po několika letech v zámoří, byl po zápase alespoň rád za atmosféru, kterou vytvořili domácí fanoušci.
4: Je to prostě podobný jak NHL a s tím rozdílem, že tady se prostě fandí a řve celý zápas. Je dále ještě lepší a my lidem hrozně děkujeme za to, jak nás hnali a věříme, že prostě příště jim dodáme tu výhru.
0: V Praze bude dnes polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole z Plzně po D5C se zastavíte za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru. Kolona pokračuje až na okruh na 19. kilometr, celé to na zhruba hodinu pro osobní auta. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, je to kvůli silnému provozu za nimi, nárazově se tak zastavíte už u sjezdu na Vestec. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se táhne kolona od sjezdu na Hradeckou D11, a to až k Europarku, zdržení je tam asi půl hodiny. V Brněnské směrem do centra počítejte se silným provozem z konce D1 od sjezdu na Česlice ze 7. kilometru až ke křížení s jižní spojkou. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu do Kbelské dál přes Libereckou a Holešoviče až k Blance, zdržení je tam asi půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se táhne kolona od Cínovecké k Poděbradské, tam je to zhruba na půl hodiny. A ve spojovací směrem do Hloubětína se táhne kolona před omezením už z Českobrodské, zdržení bezmála půl hodiny.
5: Já ti moc děkuju, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pět minut po osmé posloucháte Rádio Praha ve středu 23. září. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Sophie and the Giants a Loser. Dokud a budou taky opět a Radeček a všechno je v pořádku.
7: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Boys a Bleeding Love. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Tentokrát proti sobě stojí Nick Cave and the Bad Seeds a na druhé straně Leonard Cohen, desky Marta Ballads a na druhé straně deska The Future. Je to na vás, odhlasujte, rozhodněte, máte čas do pondělního poledne a v pondělí 28. září večer v 9 si tu desku, kterou vy vyberete, pustíme. Dneska je ale teprve středa 23. září a v Praze budeme mít polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno. Maxima 17 až 19 stupňů, žádný terno, teď jsme na 8. Foukat bude slabý, proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr. Tomáši, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
1: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Ledavý most se popojíždí z východní části okruhu až ke sjezdu do Průmyslové, zdržení je okolo 15 minut. V Cínovecké směrem do centra se sune fronta už od sjezdu do Kbelské, dál přes Libereckou před Blanku, zdržení je tam asi půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětina se popojíždí od sjezdu z Novopatské přes Průmyslovou až k Europarku, zdržení asi 30 minut. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, celé je to na asi 40 minut. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je asi půl hodiny. Ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavuje u sjezdu na Vestec a ve spojovací směrem do Libně se tahne kolona před omezení už z Českobrodské, zdržení je tam bezmála půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně scrollujte, ale občas mrkněte na náš profil na Instagramu.

0: Lee Humberson a To Love Somebody v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy, které připravila Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Na základní škole Hans Paulka v Praze 6 vznikla za bezmála 4,5 milionu korun nová učebna fyziky, zaměřená na praktickou výuku elektrotechniky. Děti si v ní vyzkoušejí pokusy s obvody, světlem a měřením veličin pomocí tabletů a čidel. Společnost technologie hlavního města Prahy chce díky nové učebně zvýšit zájem o technické obory. Společnost plánuje podobně specializované učebny postupně rozšiřovat i na další základní školy v Praze. Energetická společnost E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen energií většinou v řádu stovek korun za megawatt hodinu se týká nových zákazníků. Firmy tak reagují na současný růst cen energií na velkoobchodním trhu. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném kole je také například novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. V úvodním kole by se mohli poslanci zabývat například změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. V Kyjevě dnes v důsledku pokračujících ruských vzdušných útoků vypuklo několik požárů. Pozastavena byla příměstská železniční doprava, zasažena byla i čerpací stanice. Informovali o tom dnes ráno místní úřady. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obrana a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou. Bude polojasno až jasno, odpoledne a k večeru přechodně oblačno, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, ty připravil Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D5C z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice, tam se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení asi 40 minut. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, tam je to zhruba na půl hodiny. V opačném směru tedy na letiště se táhne kolona od sjezdu na Jesenici až za Barrandov na 18. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu až ke sjezdu do Průmyslové, zdržení je tam okolo 30 minut. V Cínovecké směrem do centra se sune fronta už od sjezdu do Kbelské dál přes Libereckou před Blanku, zdržení asi půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od sjezdu z Novopatské před Průmyslovou až k Europarku, zdržení asi 30 minut. A ve spojovací směrem do Libně se tahne kolona před omezením u Sběrného dvora už z Českobrodské, zdržení asi 20 minut.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byly Hurts a Purple Disco Machine a jejich Wonderful Life 25. Je 9:15. Ara, přichází Jirka Štefl se svými typy.
1: Vydejte se do Nizozemska a to díky cestovatelské přednášce fotografa a cestovatele Tomáše Kubeše. Ten vás vezme na dobrodružnou plavbu po kanálech a jezerech středního Holandska a Fríska. Ukáže vám zemi z úplně jiné perspektivy přímo z paluby lodi. Dozvíte se taky, jaké to je hledat kotviště, proplouvat pod mosty a postupně objevovat nová místa. Přednáška začíná v Infocentru Prahy 3 ve středu od 17 hodin. Nebo oslavte Den stromu a vydejte se do Kunratického lesa. Čeká vás tam den plný zajímavostí o stromech, lesem a jeho zvířecích obyvatelích. Dozvíte se třeba, proč jsou stromy ve městě tak důležité a jak pomáhají ochlazovat okolí nebo zadržovat vodu. Zblízka poznáte práci arboristů a lesníků, vyzkoušíte si jejich vybavení a na své si tam přijdou i děti. A abych nezapomněl, v pražské O2 aréně zaspívá světově známá skupina Pussycat Dolls. Na vystoupení se můžete těšit ve středu večer. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Úterním poledním hostem Rádia Praha byla herečka a režisérka Diana Šoltýsová.
4: Vy jste mi teďka totiž vyprávila o tom, že vaše herečky vám teďka udělali píseň,
5: ano,
4: díky umělé inteligenci, a která byla složená z vašich režijních připomínek.
5: Ano, bylo to děsivé a pomyslela jsem si, já jsem monstrum. Nejhorší na tom bylo, že všechno, co tam je naspívané, jsem opravdu řekla. A když to máte takhle poskládané v jedné písni, tak si opravdu řeknete, pane bože, já na něj už začnu být hodná.
3: Ve středu to na Praze bude o zdraví. Naším hostem bude Jiří Vejmelka, lékař na interní klinice 3. lékařské fakulty a Thomayerovy nemocnice. Budeme rádi, když se nás po poledních zprávách naladíte.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno. Maxima 17 až 19 stupňů, teď jsme na 8 a foukat bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr. Tomáš Kolmistr je v dopravním infocentru.
6: Hezké ráno. Na D5 z Plzně směrem do Prahy se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 6. kilometru. Následná kolona pokračuje až do omezení na konci dálnice. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, celé to na zhruba 20 minut. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi půl hodiny. Na východní části okruhu a následně Štěrbohovské spojce se tahne kolona od sjezdu na Hradeckou D11, a to až za Europa. K zdržení asi 30 minut. Kamiony se táhnou už z Novopatské. V průmyslové směrem do Hostivaře se popojíždí od Českobrodské ke spojce. V opačném směru tady na letiště se táhne kolona od sjezdu na Jesenici až za Barandov na 18. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany přes Libereckou dál až do Nové Povltavské před Blanku. A na konci Nosavského mostu směrem do centra počítejte s omezením. Pracují tam silničáři v pravém pruhu, kolona se táhne už od sjezdu na Pankrác.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
7: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
8: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
7: Praha žije.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills v 9 hodin na Rádiu Praha. Teď samozřejmě další zprávy připravila je Denisa Žižková, přejeme hezké ráno.
1: Hezké ráno přeju také

0: sociální a adiktologická centra na svém území podpoří Praha 1 příspěvkem 2,5 milionu korun. Lidé v Praze 1 budou moci platit elektronickými korenty až do letošního listopadu. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou kvůli škrtům stávkovat. Dnes má být polojasno až jasno, později oblačno, teploty 17 až 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 vyčlenila 2,5 milionu korun pro firmy a neziskové organizace v oblasti sociálních a adiktologických služeb. Schválili to tamní zastupitelé. Část peněz půjde například na péči o seniory, osoby se zdravotním postižením nebo terénní programy. Zbytek poputuje na prevenci a léčbu závislostí, včetně poradenství, říká mluvčí radnice Karolína Šnejdarová.
2: Na sociální oblast je vyčleněno 2 miliony korun, dalších 500 tisíc je určeno na služby adiktologické. Dotace lze využít na náklady vzniklé v průběhu roku 2026.
0: Praha 1 prodlužuje program Korensy až do konce listopadu letošního roku. Původně měl skončit v říjnu. Korensy je digitální systém na podporu lokální ekonomiky. Lidé mohli získat příspěvek 3000 korun, které můžou při nákupu využít na úhradu poloviny ceny. Radnice mezi zájemce rozdělila 3 miliony korun. Celkem se v první městské části zapojilo téměř 70 místních podniků, obchodů a poskytovatelů služeb. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním nebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
3: Zaměstnanci France Télévision přeruší vysílání od 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstán a Španělsko. První bod zajistila Češkám Bousková třísetovým vítězstvím nad Kartalovou. Nosková pak ve dvou sadách zdolala Bulterovou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch, který se prý za poslední dny výrazně nezměnil.
4: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za dva dny to by doufujeme něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc se pomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
0: V Praze bude polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a teploty 17 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, takže koukneme taky na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na D5 z Plzně směrem do Prahy se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 6. kilometru. Následná kolona pokračuje až do omezení na konci dálnice. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, celé je to na zhruba 20 minut. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je tam asi půl hodiny. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na letiště, tam stále regulují vjezdy do obou tunelů. Fronta se nárazově sune už od sjezdu na Jesenici. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se táhne kolona od sjezdu z Novopatské dál přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. V Novopatské směrem na D10 opatrně za sjezdem na Satelice. Srazila se tam dvě nákladní auta v pravém pruhu. Tvoří se kolona už ze Kbelské. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany přes Libereckou dál až do Nové Povltavské před Blanku a omezení stále brzdí provoz ve spojovací směrem do Libně. Kolona z Českobrodské je na zhruba 20 minut.
5: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. If you wanna stack it up, man, you gotta work for it. Aj, aj, aj, aj, aj, aj.
5: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy 23. září. Teď máme 6:03 po 9. Přeju hezké ráno. Za chvilku Liam Payne, Boogie with the Hoodie a Stuck It Up. A taky třeba James Blunt a jeho Stay the Night.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107.

0: byl Bruno Mars, On My Soul. Je 9:45, posloucháte Radio Praha.
1: Perný den, Radio Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. Do konce roku zbývá jen 99 dní a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Ty provedl francouzský astronom Urbain Le Verrier. O svých výsledcích informoval německého kolegu. Galle ještě týžden z berlínské observatoře planetu Neptun přesně našel a identifikoval. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938.
4: Volám vás všechny bez výjimky, od leva do prava, od poslední výsky až k tomuto hlavnímu městu, od Aše až k Jasině, všechny bez rozdílu volám vás.
3: O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
5: Všechny krásy světa.
3: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolo.
6: Kdo to sakra je?
3: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
7: Jsem princ Jasoň.
3: 75 je fenomenálnímu hokejovému střelci z Kladna, Milanovi Novému. A já přeju krásný první podzimní den.
0: Den bude polojasný až jasný, odpoledne a večer přechodně až oblačný, maxima 17 až 19 stupňů Celsia, teď jsme na 11 stupních a foukat bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr. Tomáše Kolmistra zdravím do dopravního infocentra.
8: Hezké ráno. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu do Kbelské, kolona pokračuje přes Libereckou a Holešovičky až k Blance, celé je to na více než půl hodiny. V Povltavské se popojíždí a to od Čuprovy k Bulovce. V Novopatské směrem na D10 opatrně za sjezdem na Satelice, srazila se tam dvě nákladní auta, v pravém pruhu tvoří se kolona už ze Kbelské. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se sune kolona od sjezdu z Novopatské dál přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Plná je také průmyslová už od Poděbradské. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se sune fronta od 5. kilometru až na konec dálnice na 0. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, zdržení pro osobní auta je zhruba půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na jižní spojce se sune fronta směrem na Smíchov před Barandovským mostem a plný zůstává Nuselský most, tam je nové omezení, je zabraný pravý pruh. Zdržení je tam od Vyšehradu asi 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
8: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Pražákům je hej na Rádio Praha.
10: Pražákům je hej.
9: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
10: Pražákům je hej.
9: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

kdyby mě tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Rádio Praha.

0: Je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha, které připravila Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. U zastávky nádraží Modřany v Praze 12 vzniklo parkoviště P plus R s kapacitou 52 míst. Řidiči zde zaparkují zdarma a mohou přestoupit na vlak, tramvaj nebo autobus. Parkoviště se nachází mezi vlakovou a tramvajovou tratí. Vjezd je z ulice Ukina. V provozu je non-stop a maximální doba parkování je omezena na 12 hodin. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha ode dneška do soboty nabídne v pražském obecním domě 84 soutěžních snímků. V letošním 63. ročníku se tak utká stejný počet pořadů o hudbě a tanci jako před rokem. O vítězích rozhodne mezinárodní porota v čele s německou producentkou a výkonnou ředitelkou Marií Willerovou. S léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo, které testují vědci z Výzkumného centra Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo, poté se lepidlo postupně vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Lékaři mohou do lepidla přidat také antibakteriální a hojivé látky. O výzkumu informovala mluvčí institutu Petra Králová. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad nenastoupila v Singapuru k dnešnímu utkání druhého kola s obhájkyní titulu Elis Mertensovou z Belgie. Informoval o tom web WTA. Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si dáme dopravní informace s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se sune fronta od 5. kilometru až na konec dálnice na 0. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, zdržení pro osobní auto je okolo půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se sune kolona od sjezdu z Novopatské dál přes Štěrbohovskou spojku až k Europarku. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Letně. Kolona pokračuje přes Libereckou k Bulovce. Tam u nájezdu z Davídkovy stojí po nehodě nákladní auto, blokuje odbočovací a část pravého pruhu, zdržení je tam asi 20 minut. V Novopatské se sune fronta směrem k okruhu od sjezdu z Egbelské za sjezd na Satelice. Tam řeší nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu, je to zhruba na 15 minut. A nové omezení brzdí provoz za Nuselským mostem směrem do centra, kolona se táhne už od úrovně Pankráce.
0: Díky moc, zatím ahoj.
3: Díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude expert na technologie a zakladatel společnosti A1 Gen Martin Durák. Štěpánka Duchková se ho zeptá, co všechno dělají děti s umělou inteligencí, když se rodiče nedívají, a také, jak bychom měli nastavit zdravá domácí pravidla pro digitální hygienu v éře pokročilé umělé inteligence. K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18:45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha Kungs versus Cooking on Three Burners, Just Girl. A taky Offenbach a Norma Jean Martin, Over the

0: 3/10. Nové záchytné parkoviště můžou využívat řidiči v Praze 12. Nachází se u tramvajové a autobusové zastávky nádraží Modřany. Nabízí 52 míst, z toho 3 pro invalidy. Parkování je na něm zdarma, vždy na maximálně 12 hodin v kuse.
1: Vy jste úplně prvním řidičem, který zastavil na novém parkovišti tady v Modřanech.
2: To byla náhoda, protože jsem tady zavážel modřanský biograf a jenom jsem potřeboval udělat nějaký papíry, svačinu.
1: Říká Antonín Epstein.
2: To kvituju, protože jsem tady kdysi projížděl a bylo to ještě tady nějaký bahnitý. Teď vidím, že to je pěkný.
1: Na parkoviště přijel v dodávce, se kterou po Praze denně rozváží různé zboží. Jak se vám ve městě parkuje s takhle velkým autem?
2: Zastavit dodávku je problém, v podstatě nelze jako zaparkovat podle předpisů. Denně musím jakoby porušovat nějaký pravidla. Objevou se všude na rozích železní sloupky, což si myslím z hlediska jako záchranného systému. Sanitka, policajti, hasiči nemají úplně pak tu situaci jednoduchou.
1: Čím by se to podle vás třeba dalo zlepšit?
2: Praha není nafukovací, takže to moc řešení nemá. Možná by si měli strážníci všímat aut, který parkují na těch vyhrazených místech pro zásobování. Častokrát mě chtějí pokutovat, že blbě parkuju a naproti jsou dvě místa, kde stojí prostě motorky na místě pro zásobování, což asi jako nic nezásobují.
1: Na novém parkovišti v Modřanech může stát zdarma. Vždy maximálně 12 hodin. Plocha vznikla úpravou dlouho nevyužívaného pozemku, říká vedoucí správy parkovacích objektů technické správy komunikací Jan Dvořák.
3: Došlo tady k odstranění náletových dřevin, vykácení stromů a bohužel prostě ty dřeviny byly tak rozsáhlé, že došlo k destrukci asfaltové plochy, takže bohužel se musela prostě velká část té plochy znova vyasfaltovat.
1: Práce stály 300 000 korun. Podle Dvořáka ale ještě neskončily.
3: Dojde k instalaci technologického kontejneru, kamerového systému a plánujeme ještě nějaké drobné přisvícení té plochy, tak aby tady bylo aspoň i v těch nočních hodinách řekněme vidět. Všechno vlastně závisí na tom, kdy se nám podaří projednat nová přípojka pro elektrickou energii.
1: Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové parkoviště využijí nejenom cestující přestupující na MHD směrem do centra metropole.
4: To parkoviště je skvěle umístěno u tramvaje i u železnice a zároveň u cyklostezky, která je velmi oblíbená, takže obyvatelé to mohou využívat nejen pro cestování, ale i když budou chtít sportovat.
1: Radnice podle ní nedostatek parkovacích kapacit řeší dlouhodobě.
4: Z každého veřejného setkání s obyvateli vyplývá, že parkovací místa jsou pro ně velkou prioritou a chtějí, aby jich bylo na Praze 12 víc. Proto se plánují nové parkovací domy, které by měly vzniknout v příštích pár letech.
1: Těch má být 5, například v Rytířově, Vazovově nebo Zimově ulici. Z Modřan Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno, maxima 17 až 19 stupňů, jsme na 11 stupních a foukat bude slabý proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr. A ještě dopravní informace s Tomášem Kolmistrem.
5: Hezké ráno. Na D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních aut v pravém pruhu, ta pokračuje až na okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobní auta popojíždí od 3. kilometru, zdržení pro ně je asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, popojíždí se proto už od sjezdu na Vestec. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce se táhne kolona od sjezdu na Hradeckou D11 a že za Europark zdržení je tam asi čtvrt hodiny. Plné také průmyslová od Poděbradské. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Letňany kolem Bulovky až do Nové Povltavské, zdržení asi 20 minut. V Novopatské se sune fronta směrem k okruhu od sjezdu ze Kbelské za sjezd na Satelice, tam řeší nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu. A na konci Nuselského mostu směrem do centra je nové omezení, silničaři tam mají zabraný pravý pruh, kolona od Vyšehradu je na zhruba čtvrt hodiny.
0: Tomáši, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezkou středu. Měj se ahoj.
5: Taky ti moc děkuju, měj se hezky, ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: středa 23. září, Praha vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Vojto.
0: Bude 10 hodin.
1: Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Týká se to nových zákazníků. Praha 13 má dvě obnovená dětská hřiště. Přibyly v nich nové herní prvky. Americká dívčí kapela Pussycat Dolls se po 17 letech vrací do Prahy. Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, teploty maximálně 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Společnost E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a

0: plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně, za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Praha 13 nechala opravit dětská hřiště v Centrálním parku a v Běhounkově ulici. Přibyly na nich nové herní prvky, například na procvičování rovnováhy. Technici upravili také dopadové plochy, oplocení a doplnili lavičky. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové stála oprava každého hřiště zhruba 2 miliony korun.
1: Dětská hřiště patří mezi místa, která rodiny využívají každý den. Proto je důležité, aby byla nejen hezká a atraktivní, ale především bezpečná a dobře udržovaná. Chceme, aby děti měly možnost co nejvíce času trávit venku a měly k tomu dobré podmínky.
0: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Americká popová skupina Pussycat Dolls vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se kdysi jedna z nejslavnějších dívčích kapel vrací po 17 letech. Koncertem oslaví 20. výročí vydání svého debutového alba PCD.
2: Popová skupina The Pussycat Dolls v čele s Nicole Scherzingerovou zaspívá v O2 aréně své největší hity, například skladby Buttons nebo Don't Cha. Představí také novinku Club Song, která je první nahrávkou kapely od singlu React z roku 2019. Kapelu založila v roce 1995 choreografka Robin Antinová. V první dekádě nového tisíciletí patřili Pussycat Dolls mezi nejúspěšnější dívčí skupiny na světové popové scéně. V roce 2010 se po neschodách kapela rozpadla, o 9 let později ale oznámila comeback. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli schodně jednou asistenci k vítězství v přípravě na novou sezonu NHL. Boston porazil 5-1 Philadelphii, za kterou nedochytal utkání zraněný Daniel Vladař. Karel Vejmelka se podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6-3 v Los Angeles. Ondřej Becher vstřelil rozdílový gól při výhře Detroitu 7-4 na ledě Pittsburghu a tým Vegas porazil San Jose 2-1 po nájezdech. V rozstřelu skóroval Matyáš Šapovaliv. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 17 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Tomáše Kolmestra. Hezké dopoledne.
5: Hezké dopoledne. Na D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních aut v pravém pruhu, ta pokračuje až na okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobní auta popojíždí od 3. kilometru, zdržení asi 20 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce se táhne kolona od sjezdu na Hradeckou D11 a to až za Europark, zdržení je tam okolo čtvrt hodiny. Plná je také průmyslová už od Poděbradské. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Prosek kolem Bulovky až do Nové Povltavské. V Novopatské směrem na okruh stále řeší nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu za sjezdem na Satelice, kolona se táhne ze Kbelské. Ve spojovací směrem na Libeň naberete asi 10 minut navíc před omezením u Sběrného dvora. Na konci Nosalského mostu směrem do centra je nové omezení, silničáři tam mají zabraný pravý pruh, kolona od Vyšehradu je na zhruba čtvrt hodiny a na výjezdu z metropole směr Slaný opatrně v Lipské ulici, tam se sune fronta od padesátníků k omezení u letiště. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: A
4: 4:15 po 10. hodině začíná středeční dopolední Praha. Vítejte, Adam Lambert, Ed Sheeran nebo Felix Jen, tak to na Praze bude v následujících minutách znít. No a hrdinky v Dizentu i plynové masky v dětských knížkách. Co prozradí knižní veletrh ve Frankfurtu o českých autorkách a jaká realita se skrývá za zdánlivě nevinnými pohádkami? Témata, kterými je Pražské muzeum literatury, otevírá podzim, rozebereme už za chvíli. Tak hezký poslech a dobrý den.
3: Radio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1

0: To byl Adam Lambert v dopolední Praze. Dobrý den. Ženy v disentu, literatura v exilu i nová mezinárodní síť. Muzeum literatury a památník národního písemnictví startují své podzimní projekty, a to nejen ve své pražské pobočce. Instituce za týden zamíří taky na mezinárodní knižní veletrh do německého Frankfurtu nad Mohanem, kde představí české autorky od Boženy Němcové až po současnou Radku Denemarkovou.
1: Chceme představit role ženských osobností naší literatury právě třeba v tématech násilí, v tématech disentu.
2: Přibližuje ředitel Muzea literatury Michal Stehlík. Ve Frankfurtu chystají i diskuze o překladu a role slova v cizině nebo exilu.
3: Tam vlastně budou diskutovat zástupci literatury i aktuálně, kteří vlastně vnímají to, že exil není jenom věc minulosti, ale i bohužel aktuální záležitosti, kdy literární osobnosti musí opouštět své země, jako Bělorusko, Ukrajinu, Rusko a podobně.
2: 23. října pak muzeum zahájí v Praze výstavu o české exilové literatuře. V listopadu se bude věnovat projektu Nejkrásnější česká kniha roku s tradicí sahající až do první republiky. Mimo soutěž se budou podle její organizátorky Veroniky Bendové vystavovat i knihy slovenských grafiků a ilustrátorů.
4: Ta situace dospěla tak daleko, že samotní slovenský tvůrci začali vlastně bojkotovat tu vlastní soutěž, protože ji považovali za nekompetentní a za poplatnou vlastně nové garnituře a nechtěli se vlastně s těmi svými knihami to účastnit.
2: Muzeum literatury vydalo také novou knihu s názvem Konec pohádky. Spoluautorkou je Vilma Hubáčková.
5: Sleduje proměny ilustrované knihy pro děti v kontextu nakladatelských záměrů a sociokulturních změn.
2: Publikace odkazuje třeba na Leporello z roku 1934. Sláva děti, vojáci jsou tady. S barevnými ilustracemi dětí z vojáky v plynových maskách. Nebo hledá odpověď na otázku, jestli jsou ženy vtipné.
5: Bylo často upozorňováno, že ženy umělkyně nebo ženy obecně nemají smysl pro humor a nemají takový smysl pro humor jako muži. Ale v ilustracích se to rozhodně neprojevilo. Tam právě naopak ta humorná složka byla docela výrazná. A vlastně dospěli jsme k podobnému závěru, že se vůbec nelišili.
2: Největším projektem Muzea literatury je pak nová mezinárodní platforma LAMP, na které se podílí 12 institucí Evropy a spřáteleně Arménie a Tajvan, upozorňuje ředitel muzea Michal Stehlík.
3: Jsem rád, že my jsme vlastně hlavním iniciátorem založení téhle platformy a snažíme se vlastně dát dohromady ty, kteří to řeší, a jsme vlastně trošku tahounem té mezinárodní spolupráce. A budeme diskutovat vlastně, jaká je vůbec aktuální role muzeí literatury, jakou roli hraje literatura v těch identitách. Evropa sama řeší svoji identitu a třeba velkým tématem bude digitální věk. Vlastně nové informační prostředí i pro vozovkách provozování literatury.
2: Kromě Prahy otevírá památník národního písemnictví veřejnosti i centrální depozitář v Litoměřicích s pracovnou Ludvíka Vaculíka, který by letos oslavil 100 let. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Prosek kolem Bulovky až do Nové Povltavské. V Novopatské směrem na okruh stále řeší nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu za sjezdem na Satalice. Kolona se táhne ze Kbelské. Na východní části okruhu směrem na Černý most počítejte se silnějším provozem od Hradecké D11 až k Europarku. Ve spojovací směrem na Libeň naberete asi 10 minut navíc před omezením u Sběrného dvora. Na konci Nuselského mostu směrem do centra je nové omezení. Silničáři tam mají zabraný pravý pruh. Na od Vyšehradu je asi na 15 minut. A na výjezdu z metropole směr Slaný opatrně v Lipské ulici, tam se sune kolona od Padesátníku až k omezení u letiště.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Olivia Deans a Baby Steps, no a dětskými malými krůčky se dostáváme na Rádiu Praha také k krátkým zprávám. Chvilku před půl jedenáctou je pro vás má Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Už tuto sobotu 26. září se na výstavišti Praha promění v největší přehlídku bezpečnostních a záchranářských složek pro veřejnost. 11. ročník oblíbeného dne hrdinů nabídne na ploše 25 000 metrů techniku dynamické ukázky, zásahy, interaktivní stanoviště i praktické rady pro situace, které mohou potkat každého z nás. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se mohli zabývat i změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. V římském Koloseu v noci na dnešek zemřel dělník, druhé patro památky je proto pro dnešek uzavřeno veřejnosti. Policie okolnosti nehody vyšetřuje. Podle agentury ANSA pracoval 22-letý muž na instalaci nového osvětlovacího systému a spadl z výšky přibližně 10 metrů. Bude polojasno nebo jasno, odpoledne přechodně oblačno, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče má Tomáš Kolmestr.
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5C zpomalte za sjezdem na Lodinici. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje nesouvislá až na okruh. Na 19. kilometr zdržení asi půl je pro osobní auta. Půl hodiny. Na východní části okruhu směrem do Běchovic počítejte se silnějším provozem od Hradecké D11 přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. V Novopatské směrem na okruh stále překáží po nehodě dvě nákladní auta za sjezdem na Satelice, blokují pravý pruh, kolona se táhne od nájezdu Zekbelské. Na magistrále je plná Vilzonova od Florence k muzeu, také Nuselský most od kongresového centra do Legedovy a ucpaná je také Ječná před IP Pavlova a to už z Reslovy ulice. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Středeční dopolední Praha pokračuje. Dobrý den, už za chvíli se vydáme k výraznému a zásadnímu pražskému tématu. Lanovka na Petřín je po 2 letech opět v provozu. Na první jízdu v nových vozech přišli nadšenci hned při prvním ranním spuštění. Jeden kvůli tomu přijel dokonce třeba z Uherského Brodu. Víc v reportáži za okamžik, do té doby další muzika, hezký poslech. I think

0: zpěvačku Lolu Young jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Minuta a čtvrt po 10:45, to je aktuální čas. No a po 2 letech znovu je sdílanovka na pražský Petřín, dělníci tam opravili trať, vyměnili tažné lano a dali tam nové kabiny. Na první svezení v nových vozech přišli někteří fanoušci ráno i s hodinovým předstihem.
1: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
2: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Včera během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5. ráno stával, abych se sem stihl dopravit na zhruba těch 7.
3: Tady hezký, jako máme tu i fanoušky, takže dobrý.
1: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
3: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych dalším.
1: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možná nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší, pohodlnější, jako klidnější jízda.
1: Nahoře na Petříně z kabiny lanovky právě vystoupil pan Lubomír, který jel tou první jízdou. Co jste na to říkal?
5: No, jsem strašně rád, že zase lanovka v provozu, že má Praha zase lanovku.
1: Vy jste čekal ještě před otevřením vstupu dole na Újezdě, tak proč jste se vydal takhle na tu první jízdu?
5: Měl jsem trochu čas ráno, že jo, před prací ještě, takže jsem toho využil a byl jsem tam dřív. Ve 6:45. No.
1: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
6: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, a nebo když je hnusný počasí. Takže já říkám, že lanovka je skvělá za hezkýho počasí, i když je ošklivo, i když je tma.
1: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
7: Tím, že ten nebozízek není totiž v polovině cesty, ale až vlastně nad tou výhybnou, tak vždycky ta lanovka musela zastavovat dvakrát. A ono to opravdu jako výrazně urychlí, když se ta jedna zastávka vynechá. To znamená, kdo by potřeboval cestovat z nebozízku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
1: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka. Ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: No a pojďme na silnice na příjezdu do Prahy z Plzně po D5. Zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až na okruh na kilometr 19. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. V Liberecké se jede pomaleji od Bulovky k Blance. V Kbelské směrem do Hloubětína počítejte s kratším zdržením mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Novopatské směrem na okruh stále překáží po nehodě 2 nákladní vozidla za sjezdem na Satalice, kolona se táhne od nájezdu ze Kbelské. A na Nuselském mostě směrem do centra počítejte s omezením před Legerovou, silničáři tam pracují v pravém pruhu, kolona od Vyšehradu je na asi 10 minut.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
10: Na Rádiu Praha.
9: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: I středa 23. září posloucháte Radio Praha, vysíláme zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 11 hodin.
1: U zastávky nádraží Modřany vzniklo P+R parkoviště pro 50.

0: dva aut. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění. Před 110 lety se narodil český stíhač Karel Kuttwasser. Bude polojasno, k večeru oblačno, teploty maximálně 19 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: U zastávky nádraží Modřany v Praze 12 vzniklo parkoviště P+R s kapacitou 52 míst. Řidiči zde zaparkují zdarma a mohou přestoupit na vlak, tramvaj nebo autobus. Parkoviště P+R jsou určená především pro dojíždějící Středočechy a mají ulevit dopravě v metropoli tím, že řidiči zanechají auto na kraji města a pokračují MHD. V Praze provozuje většinu těchto parkovišť TSK. Dohromady mají kapacitu asi 3850 míst. Parkoviště se nachází mezi vlakovou a tramvajovou tratí, vjezd je z ulice Ukina. V provozu je non-stop a maximální doba parkování je omezena na 12 hodin. Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami. Vysvětluje policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
2: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz.
0: Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttwasser. Za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel. Další dvě předtím získal ve Francii.
3: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttwasser popisoval v roce 1944.
4: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jako by vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
3: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Český fotbalový trenér Marek Jarolím skončil v polské Gdyni. 12. celek druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to oznámil na svém webu. Jarolím na severu Polska vyhrál jen 3 z 9 ligových zápasů. Bude polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno a teploty 17 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Tomáše Kolmistra. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5C zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje nesouvisle až na okruh na 19. kilometr. Osobními auty je to na zhruba půl hodiny. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a to až k Europarku. V Ekbelské směrem do Hloubětina počítejte s kratším zdržením mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Novopatské směrem na okruh stále překáží po nehodě dvě nákladní vozidla za sjezdem na Satelice, kolona se táhne od nájezdu v Zekbelské. Na Nosilském mostě směrem do centra počítejte s omezením před Legerovou, silničáři tam pracují v pravém pruhu, kolona od Vyšehradu je na zhruba 10 minut a na vjezdu z metropole směrem na Slaný se popojíždí v Lipské ulici od Padesátníků ke sjezdu na letiště. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Dobrý den, středeční dopoledne trávíte ve společnosti Rádia Praha. Ať už nás posloucháte na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas, děkujeme za to. Místo přepážek a balíků, školní lavice a jídelna, prostory bývalé pošty na Malé Straně prošly proměnou a nově je využívají hned dvě sousední školy. Co jim rekonstrukce přinesla, řekneme za chvíli, do té doby třeba Coldplay, Leone a Callum Scott nebo skupina Welshly Arms. 5,5 minuty po 11. hodině. Vám přeje hezký poslech, Vojtěch Přívětivý.

0: skupina Coldplay, rok 2005 a Speed of Sound. Posloucháte Rádio Praha, přejeme vám dobrý den. Prostory bývalé České pošty na Malé Straně nově slouží školákům. Budova patří základní a mater a střední škole Karla Herforta pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a právě její žáci získali v přízemí vlastní jídelnu. Dosud museli na obědy docházet až na Dražecké náměstí u Karlova mostu, což bylo podle vedení školy s několika desítkami dětí logisticky i bezpečnostně náročné. V nové jídelně se zatím stravuje zhruba 50 žáků, kapacitu má skoro dvojnásobnou. Vlastní kuchyň ale škola nemá, jídlo se sem každý den dováží ze Smíchova. Proměnilo se i první patro, 4 odborné učebny, kabinety a další zázemí tam získalo malostranské gymnázium, které sídlí naproti. Učebny jsou vybavené interaktivní technikou a využívají se hlavně pro jazyky a humanitní předměty. Rekonstrukce trvala přes rok a stála Prahu přibližně 26 milionů korun. Architekti při ní navíc museli respektovat původní klenby více než 100 let starého památkově chráněného domu. Detaily najdete v reportáži kolegy Dominika Kučery na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Budeme rádi, když se tam podíváte. My se teď podíváme na silnice na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, tam řeší nehodu osobního auta s nákladním v připojovacím pruhu, plná je také průmyslová. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou, na 3,5 kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v pravém pruhu, kolona se táhne už od 6. kilometru. Omezení brzdí provoz na výjezdu z Prahy po D8 směrem do Ústí nad Labem. Tam se zastavuje u sjezdu na Zdiby. Kolona pokračuje až na 4. kilometrem zdržení kolem 15 minut. Na magistrále je plná Wilsonova od Florence k muzeu, také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a Věčné postojíte před náměstím IP Pavlova.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: Skupina Queen nás v dopoledním vysílání Rádia Praha dovedla ke krátkým zprávám. Bude 11.30 a slovo má Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Praha 2 dokončila rekonstrukci sportovního areálu u budovy Sokola v Rýgrových sadech na Vinohradech. Sportoviště nyní nabízí hřiště pro fotbal, basketbal, herní prvky pro děti, lezeckou stěnu nebo fitness zónu. Náklady na modernizaci sportoviště a doplnění vybavení jsou 8 milionů 700 tisíc korun. Městská část areál v úterý otevřela veřejnosti. Městská firma Pražská vodohospodářská společnost zahájila modernizaci a rozšíření pobočné čistírny odpadních vod ve Vinoři za zhruba 503 milionů korun. Umožní to připojit další výstavbu. Práce potrvají zhruba rok a půl a Praha postupně rozšiřuje i další čistírny na okrajích metropole. Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli látku na bázi fluoru, která umožňuje pomocí magnetické rezonance sledovat, jak rychle potrava prochází trávicím traktem. Novou metodu zatím úspěšně vyzkoušeli na potkanech. V budoucnu by mohla pomoci při diagnostice poruch trávení nebo sledování účinku léčby. Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka, kteří budou obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a St. Paul, se představí v základní skupině B v Edmontonu. Rozpis turnaje zveřejnila Mezinárodní federace na svém webu. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Tomášem Kolmistrem se vydáme na pražské silnice. Dobré dopoledne, Tomáši.
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 3,5 kilometru řeší nehodu dvou osobních aut, blokují pravý pruh, kolona se táhne už od 6. kilometru, zdržení je tam okolo 20 minut. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice směrem na Lanový most počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 a to až za Europark. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním v připojovacím pruhu, plná je také průmyslová. Omezení brzdí provoz na výjezdu z Prahy po D8 směrem do Ústí nad Labem, tam se zastavuje u sjezdu na Zdiby, kolona pokračuje až na 4. kilometr, zdržení je tam asi 15 minut. Na Noselském mostě počítejte s omezením směrem do centra před Legerovou, tam pracují v pravém pruhu a Věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Herečka, zpěvačka, autorka i maminka Olga Lounová chystá se na další sraz optimistů a také na premiéru prvního vlastního filmu Brigáda. Jak ji proměnilo mateřství a proč už se dnes nebojí odkrývat ve svých textech? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 3 minuty po 11:30 pokračuje dopolední Praha. Dobrý den. A ve vysílání už jsme dnes mluvili o nových prostorách pro dvě malostranské školy v budově, která původně patřila České poště. Za chvíli budeme mluvit o podobném tématu. Novou základní školu pro 580 žáků vybuduje hlavní město v nově vznikající čtvrti na Smíchově. Odhadované náklady jsou bezmála 1,5 miliardy korun. Kdy bude stavba hotová, si řekneme už za chvíli. No a do té doby další muzika. Tak hezký poslech.

0: 8, bylo 11:45 a vy posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi. Dobrý den. Praha bude mít novou základní školu. Radní hlavního města schválili vypsání tendru na zhotovitele ve vznikající čtvrti Smíchov City. Tu dělníci staví v místě bývalého nákladového nádraží na Smíchově, kde vzniká více než 800 nových bytů. A víc k tomu řekne redaktor Mikuláš Vuchoska. Mikuláše, zdravím tě, dobrý den.
1: Hezký den. Praha předpokládá, že výstavba bude stát zhruba 1,5 miliardy korun. Nová škola nabídne místo pro více než 580 žáků a zázemí pro 6 desítek učitelů a dalších zaměstnanců. Podle projektu bude součástí celého areálu kromě učeben také sportoviště, prostory pro volnočasové aktivity, parkování a nebo třeba také bytový dům určený právě pro zaměstnance školy.
0: Proč vlastně stavbu převzalo od Prahy 5 přímo hlavní město a kdyby se měly otevřít první třídy?
1: Tak je pravda, že projekt sice původně připravovala pátá městská část, která zajistila architektonickou soutěž i stavební povolení, ale z vlastních zdrojů by tak obří investici ufinancovat nedokázala. Proto v létě převedla realizaci na magistrát. Pokud jde o harmonogram prací, tak stavět by se mělo začít v příštím roce a s plánovaným dokončením mezi roky 2029 a 2030. Přičemž po spuštění provozu přejde škola zpět pod správu Prahy 5.
0: Podílí se na financování toho projektu i nějaký soukromý developer?
1: Ano, investor, který v okolí staví bytové domy nově vznikající čtvrti Smíchov City, poskytne hlavnímu městu finanční příspěvek výši téměř 120 milionů korun. Ten pomůže pokrýt náklady na školu i navazující dopravní infrastrukturu. Nad rámec toho daru navíc developer na vlastní náklady vybuduje v místě dva nové parky a veřejný bulvar s obchody, o jejichž údržbu se bude následně 5 let starat.
0: Hlavní město v nově vznikající čtvrti na Smíchově vybuduje novou základní školu pro 580 žáků. Mluvili jsme o tom s naším kolegou Mikulášem Vochoskou. Mikuláši, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A my se ještě podíváme na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23 a 19 kilometrem. Velmi silný transitní provoz čekejte na východní části okruhu od Novopatské přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Na výjezdu z Prahy po D8 směrem do Ústí se zastavuje, do Ústí nad Labem se zastavuje za sjezdem na Zdiby. Kolona pokračuje až do omezení na 4. kilometru, zdržení kolem 15 minut. A na Nuselském prostě počítejte s omezením směrem do centra před Legerovou, pracují tam v pravém pruhu a věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Rádio Praha, je středa 23. září a vysíláme polední zprávy. Připravila je Denisa Žešková, hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bude 12 hodin.
1: Na soutoku Berounky a Vltavy v Praze vznikne příměstský přírodní park. Italskou premiérku Meloniovou přijme Andrej Babiš v úterý v podvečer. Rusko při útocích na Kyjev zasáhlo benzínové pumpy i nákupní centrum, zemřel nejméně jeden člověk. Dnes má být polojasno až jasno, přechodně oblačno, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vedení Prahy plánuje vybudovat příměstský přírodní park na soutoku Berounky a Vltavy. Měl by zasahovat i na území středočeských Černošic. Zhruba 13 hektarů velký park má sloužit k ochraně přírody, k rekreaci i udržitelnému zemědělství. Hlavní město se chystá vykupovat pro budoucí park pozemky. V Lipencích a na Zbraslavi koupí za zhruba 80 milionů korun přes 13,5 hektarů. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Území v soutokové oblasti Vltavy a Berounky má obrovský ekologický potenciál. Nachází se zde významné mokřady, záplavové území Lipanského potoka i plochy vhodné pro budování tůní a zadržování vody v krajině.

0: Českou premiérku Georgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky pak má být bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou projednala plán strategické a unijní spolupráce mezi Českem a Itálií na dalších 5 let. Meloniová navštívila Prahu naposledy na jaře 2023, kdy jednala s tehdejším premiérem Petrem Fialou z ODS. Po ruských útocích na ukrajinskou metropoli Kyjev zemřel jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu, informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ranních úderech vypukl požár.
1: Ruské proudové drony dnes ráno v Kyjevě zasáhly 2 čerpací stanice a taky nákupní centrum. Hořící trosky těchto staveb ukazují i videa přímo z místa. Nálety poškodily také areál dopravního podniku a vynutily si přerušení provozu příměstských vlaků. Nové údery na Kyjev přišly jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku vyjádřil ochotu ukončit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva udělá to samé. O situaci budou dnes jednat také ministři zahraničí Spojených států a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole rozehrají kvalifikaci o postup do basketbalové Euroligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí 2 soupeře. Královo Pole čeká v 19 hodin utkání na hřišti francouzského klubu Flam Carolo. Žabiny už v 18 hodin nastoupí doma proti Crvené zvezdě Bělehrad. Brněnský trenér Viktor Průša mluví o přednostech srbského týmu.
2: Rychlá přechodová fáze, hodně individuálně laděná, kdykoliv můžou být velmi agresivní v obraně, z toho generují hodně zisků, z kterých potom mají rychlé zakončení a v tom postupném útoku je to hodně o silovosti.
0: Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, teploty 17 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Situace na pražských silnicích sleduje Tomáš Kolmestr.
5: Hezké poledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice čekejte silný hlavně transitní provoz od sjezdu na Černý most přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Na okruhu směrem na D1 se jede pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na výjezdu z Prahy po D8 směrem do Ústí nad Labem se zastavuje za sjezdem na Zděby, kolona pokračuje až do omezení na 4. kilometr. Na Nuselském mostě směrem do centra je nové omezení před Legerovou. Silničáři tam mají zabraný pravý pruh a tvoří se kolona. A Věčné se sune fronta před IP Pavlova a to už z Reslovy od Tančícího domu. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
4: 4:15 po 12. hodině posloucháte Radio Praha. Děkujeme a přejeme vám dobrý den. Asi každý z nás, nebo většina z nás, zná situaci, kdy mu nervozita sedla na žaludek. Jenže spojení mezi mozkem a trávením sahá mnohem dál, než si běžně uvědomujeme. Za chvíli to rozebereme s lékařem Jiřím Vejmelkou. Tak hezký poslech.
3: Pražákům je hej na Radio Praha. A

0: Že spolu souvisejí střeva a mozek, si člověk snadno uvědomí třeba ve chvíli nějaké důležité zkoušky nebo před pracovním pohovorem. Medicína dnes ovšem ví, že tato komunikace je mnohem složitější. Jak moc může psychika ovlivnit trávení a trávení zase psychiku? Mým hostem je dnes doktor Jiří Vejmelka, lékař z interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice. Pane doktore, dobrý den.
1: Krásný den vám, krásný den posluchačům a samozřejmě i našim mikro.
0: Pane doktore, dostaneme se k tomu. Vy jste vystudoval medicínu, chvíli jste se věnoval pracovnímu lékařství, pokud mám správné informace, potom jste zakotvil právě na zmiňované interně v Thomayerce, v Thomayerově nemocnici, abych byl přesný. Jak jste se od pracovního lékařství právě k tomu trávení a k mikrobiotě dostal?
1: Tak je to poměrně dlouhá cesta, nicméně už od začátku mě zajímala prevence, preventivní medicína, to znamená, já bych ještě doplnil teďka v posledním roce, zároveň ještě pracuji ve zdravotnickém zařízení, které se zaměřuje na preventivní medicínu a již během studia medicíny mě zajímal komplexní pohled na člověka a na zdraví a do toho krásně mikroby zapadají. Tak vím, že mě zaujala v mikrobiologii takzvaná klostridiová střevní infekce, kdy toxigen Clostridioides difficile, což je mikrob, může poškodit střevo a udělat průjmy. A u někoho ty obtíže vzniknou po antibiotické léčbě, u někoho třeba ne, tak už v tu chvíli jsem začal přemýšlet, jak, co je zodpovědné za to, že třeba ten náš mikrobiální ekosystém ve střevě je dostatečně stabilní, aby třeba k rozvoji různých infekcí nebo i různých nemocí nedocházelo. Tak to mě fascinovalo hnedka od začátku a ta práce v rámci pracovně lékařských služeb, to byla taková odbočka na úvod ještě před tou vlastní praxí na interní klinice a je tomu dobře, protože tam jsem se také zabýval preventivní medicínou hnedka od začátku.
0: A když se to pokusíme ukotvit do nějakého času, tak když jste v roce 2011 přicházel do Thomayerovy nemocnice, byl už mikrobiom tak velké téma jako dnes, nebo jste se vlastně dostal k oboru, který začal až potom velmi rychle růst?
1: Tak to téma rezonuje zejména dnes a myslím, že v průběhu těch, dejme tomu, 5-6 let je obrovský zájem o mikrobiom a především tedy o mikrobiotu jako takovou, což mě velmi těší, ale v té době, když já jsem nastupoval na interní kliniku, tak já jsem ještě nastoupil a měl jsem teda tu čest nastoupit na pracoviště, které má gastroenterologickou sekci, takže tam o mikrobech samozřejmě gastroenterologové ví velmi dlouho a ta problematika střevního zdraví a souvztažnosti k mikrobiotě tak je známá dlouhodobě, takže už tam jsem se v uvozovkách nakazil tím tématem mikrobioty jako takové, ale to téma rezonuje, řekl bych, více dneska v současné době, kdy vlastně objevujeme mikrobiotu jako takovou a docenujeme význam mikrobioty.
0: U pacientů, kterým se věnujete, se často asi může stát, že člověk má velmi reálné, velmi nepříjemné obtíže, ale běžná vyšetření třeba nenajdou žádné výrazné poškození nějakého orgánu. Je to pro lékaře svým způsobem detektivní práce?
1: Určitě, tak celá medicína může být detektivní práce a co se týče mikrobioty, tak hledat stopy a různé vzkazy, které nám mikrobiota zanechává, tak to je v skutku detektivní práce. Řekl jste to krásně, my se snažíme v tu první chvíli odlišit, zda není takzvaná organická příčina různých onemocnění, to se týká vyšetření krve, moči, třeba i endoskopických vyšetření, ultrazvuk, břicha, rentgen, hrudníku, abychom měli jistotu, že skutečně tam není nějaká organická příčina. A pokud vyloučíme tyto příčiny, tak hovoříme o takzvaných funkčních onemocněních. To je zajímavé téma i v kontextu třeba různých trávicích poruch, protože máme takzvaná funkční onemocnění trávicího traktu. Dokonce jednou za 10 let se aktualizuje i klasifikace těchto onemocnění, což teda spadá do letošního roku. A je skutečně dobře, že myslíme hnedka od začátku na ten funkční aspekt, tedy třeba jak se hýbe náš trávicí trakt, jak do toho vstupuje mikrobiota. A to je mi blízké hnedka od začátku a bylo mi to blízké i v době mých studií. Tedy dívat se nejenom na nás, tedy jako na lidské bytosti, ale také na naše prostředí, ve kterém žijeme a logicky na naší mikrobiotu.
0: Říká doktor Jiří Vejmelka, který je dnes naším hostem.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům
0: ráno a jak to vypadá na silnicích na východní části okruhu směrem na Běchovice. Čekejte silný, hlavně transitní provoz od sjezdu na Černý most přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Na okruhu směrem na D1 se jede pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23 a 19 kilometrem. Na výjezdu z Prahy po D8 směrem do Ústí nad Labem se zastavuje za sjezdem na Zděby. Kolona pokračuje až do omezení na 4. kilometru. Zdržení kolem 10 minut. V Legerově je za Nuselským mostem vyfrézovaný pravý pruh, stojí se za Nuselským mostem zdržení 10 minut, Věčné se sune fronta před náměstím IP Pavlova už z Reslovy od Tančícího domu a na jižní spojce směrem na Smíchov je kratší kolona před Barandovským mostem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně. I told her everything. Kept no secret. She's

0: Srdečním hostem Rádia Praha je doktor Jiří Vejmelka, lékař z interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a taky Thomérovy nemocnice. Pane doktore, pojďme navázat na něco, co už jste zmínil v tom předchozím vstupu. A to jsou funkční poruchy trávícího traktu, funkční poruchy trávení. Vy sám se odborně věnujete právě této problematice, jenže ta současná medicína už ten název začíná opět opouštět, tedy funkční poruchy trávení. Co bylo na slovu funkční špatně, mě jednak zajímá, a jak to je teda teď? Jak se tomu teď říká?
1: Tak já myslím, že to označení je správné a velmi výstižné, protože týká se zhoršené nebo změněné funkce trávicího traktu a ta klasifikace je poměrně složitá, jak už jsem říkal, každých 10 let se aktualizuje, ale pokud bychom měli třeba zjednodušit nebo vybrat některé ty syndromy, které spadají do funkčních poruch trávicího traktu, tak je to třeba syndrom dráždivého tračníku nebo funkční dyspepsie. A pro naši představu je velmi vhodné vždycky zvažovat možnost, že se může jednat o takzvanou funkční poruchu trávicího traktu. Konec konců máme i velkou tradici vědeckou, zmínil bych pana profesora Mařatku, slovutného gastroenterologa, který také vytvořil klasifikaci těchto funkčních poruch trávicího traktu, která je úžasná, protože je i klinicky zaměřená, protože pacient přichází s obtížemi a my ho vyšetříme pečlivě, ale vždycky zvažujeme, že se může jednat o poruchu funkce. Na to není zatím žádné měření nebo nějaká rychlá diagnostická metoda, což nás všechny stresuje dneska, protože chceme mít hned dneska diagnózu, hnedka vědět, co mikrobiom dělá, jaké má složení, jak ho třeba opravit jednou tabletkou. Ale do těch funkčních poruch se promítá řada různých orgánových systémů, které jsou v rámci našeho lidského těla. Jeden z těch střípků je také mikrobiota a ty vztahy, které jsou mezi těmi jednotlivými orgánovými systémy, ale i mechanismy, protože tam řadíme třeba i imunitní systém, neuroendokrinní systém, komunikaci mezi mozkem a střevem, tak ty vztahy jsou složité a jsou také pro každého z nás jedinečné. To znamená, my to chceme nějak uchopit, zjednodušit do podoby klasifikace, ale ve skutečnosti každý z nás máme unikátní mikrobiotu, u každého z nás se jinak hýbe trávicí trakt, každý z nás máme jiné zvyklosti, máme jinou snídaní, jiný režim dne a toto všechno chceme nějak jednoduše uchopit. To je těžké. Možná, že nám v tom pomůže umělá inteligence, aspoň částečně se zorientovat, ale těch faktorů, které působí třeba na náš trávicí trakt, je obrovské množství. Já třeba v rámci klinické práce se snažím to zjednodušit, takže třeba se snažíme s pacienty vyjmenovat ty rizikové faktory, které mohou poškodit funkci trávicího traktu a mikrobiotu například, a které jsou naopak prospěšné a chceme rozvíjet tu podporu mikrobioty a trávicího traktu. Někdy tomu říkám, že jsme jako manažery podmínek pro naši mikrobiotu, ale také samozřejmě pro naši psychiku, pro takovou tu komplexní správnou funkci našeho organismu. Ona by to byla eubioza ve vztahu k naší mikrobiotě, ale je to homeostáza, v širším slova smyslu, tedy takový ten rovnovážný vztah, kdy se cítíme dobře a jsme v souladu třeba i s našimi mikrobiálními buňkami, ale logicky jsme v harmonickém vztahu sami k sobě a také k druhým.
0: Vy jste zmínil tu interakci mezi střevem a mozkem. Co si pod tím má člověk, který nevystudoval medicínu, představit?
1: Tak je to fascinující komunikace mezi střevem a mozkem. To propojení je různé, nejenom na neuronální úrovni, ale také třeba na té vlastní komunikaci a koordinaci funkce trávicího traktu. To jsou třeba neuronální plexy, tedy pleteně. Ta neuronální tkáň, která se týká trávicího traktu, je velmi rozsáhlá. Někdy trošičku tak jako novinářsky se říká, že to je takový druhý mozek. A je to rozsáhlá tkáň. Dále je tam imunitní systém, obrovská imunitní tkáň a je tam také propojení přes další mechanismy, já už jsem třeba zmínil neuroendokrinní mechanismy. A to propojení je nejenom střevo-mozek, ale i naopak. To znamená, střevo může ovlivnit třeba naši náladu, což je logické, pokud budeme mít třeba cestovatelský průjem nebo jinou infekci, nebudeme se cítit dobře, nebude se třeba hýbat trávicí trakt dobře, ale je to i naopak, to znamená, pokud nás třeba čeká stresující událost nebo nějaký složitý rozhovor třeba, tak se to může také promítat do toho trávicího traktu jako takového nebo i do našeho vegetativního nervového systému. Známe každý, že třeba máme někdy průjem, když nás čeká nějaký stres nebo někdo má nevolnost, nebo naopak, pokud máme třeba chronický stres, tak nám může něco ležet v žaludku a to je popis de facto už funkční poruchy trávicího traktu, takže je to takto propojené. Ale že bychom čekali nějaké jednoduché propojení a jednoduché schéma, které dáme do učebnice, tak to určitě jako nefunguje. Je tam řada mechanismů, které ještě doposud neznáme. Já už jsem zmiňoval ty střípky, tak třeba ta mikrobiota je jeden z těch střípků, ale je to poměrně velký střípek, který nám dneska zapadá i do toho chápání, do takzvané fyziologie trávicího traktu, ale i do patofyziologie. A já ve své práci se také zabývám právě vlivem mikrobioty na hybnost trávicího traktu, především teda se zřetelem syndromu dráždivého tračníku, kdy mikrobiota může hrát významnou roli. Samozřejmě ne ve všech případech, někdy více, někdy hraje třeba roli více psychika nebo i tlak okolí. My dneska jsme pod tlakem negativních zpráv, stresu, je to takový ten zrychlený životní styl, může ohrozit naši mikrobiotu a funkci trávicího traktu, ale třeba jsme také pod tlakem vysoce průmyslově zpracovaných potravin, které jsou dobře dostupné, jsou i relativně levné. A naopak, když se chceme zaměřit na ladění té osy mikrobiota střevomozek, tedy střevomozek, ale i mikrobiota střevomozek, tak je to někdy složité, protože spadáme do takového stereotypu a někdy i takové, nechci říct úplně beznaděje, ale říkáme si, no ono je to těžké, když ty negativní faktory třeba mnohdy převažují, tak jak já mám vyladit svou osu střevomozek, když jsem ze všech stran obklopený třeba negativními zprávami. Určitě to jde i v tomhle případě, protože máme řadu různých dostupných mechanismů nástrojů, jak mikrobiotu podpořit, můžeme se snažit trošičku odfiltrovat ty negativní zprávy, máme možnost rozrůznit si jídelníček, máme možnost rozrůznit si i náš životní styl, protože třeba mikrobiota a logicky náš trávicí trakt chce určitou pravidelnost, ale také různorodost z hlediska třeba i těch podnětů pro náš imunitní systém a také pro mikrobiotu, aby ta mikrobiota byla pestrá, aby imunitní systém dobře reagoval.
0: Říká doktor Jiří Vejmelka.

0: posloucháte Radio Praha, mým dnešním hostem je doktor Jiří Vejmelka. Bavíme se o mikrobiotě, o mikrobiomu a na to se ostatně teďka bude vztahovat i moje otázka. Mikrobiota a mikrobiom, jsou to synonyma nebo je mezi nimi rozdíl?
1: To je hezká otázka, ty termíny se někdy zaměňují, nicméně mikrobiota to jsou mikroorganismy, které se nachází na našem organismu, v našem organismu a taky kolem nás a mikrobiom je genetická informace, která je obsažená v mikrobiotě. Někdy se také používá termín mikrobiom jako mikrobiota a prostředí, ve které žije, takže je to poměrně složité. Není problém, když se tyto termíny zamění, nicméně mikrobiomem se myslí především genetická informace, která je rozsáhlá, třeba mikrobiom lidského těla klidně může stonásobně a ještě v mnohem více převyšovat genetickou informaci našich lidských buněk.
0: No a když slyšíme výraz zdravý mikrobiom, což zaznívá v tom veřejném prostoru často, tak víme vůbec, jak zdravý mikrobiom vypadá?
1: Nevíme, to je složité téma i vědecké do budoucna, protože tím, že ten mikrobiom je u každého z nás jiný a především je v určitém vztahu k našemu organismu a především tedy k imunitnímu systému, tak je těžké definovat, co to je zdravý mikrobiom. Takže takovou tu definici zatím nemáme, i když věřím tomu, že by to bylo úžasné, že bychom věděli, jak to má být správně. Ale možná, že chápeme mikrobiotu jako takovou příliš jednoduše, protože tam jde o ten dynamický vztah a i rozvoj vztahu mezi mikrobiotou a námi. A to se nedá zachytit třeba do jednoho výsledku nebo do jednoho popisu. To znamená i třeba analýza mikrobiomu, která bývá třeba zaměřená typicky na tu bakteriální složku, tak mnohdy opomíjí virovou, kvasinkovou, archeální a další, protože tam máme mnohem více obyvatel v rámci našeho organismu. Ale my to nedokážeme interpretovat v tu chvíli. Je to vlastně podobné jako třeba fotografie z dovolené, kde můžeme říci, jako kde jsme byli, ale komu třeba ukážeme tu fotografii, tak už neví, co jsme na té dovolené dělali. Tak to je takové přirovnání, protože jedna záležitost se týká složení mikrobioty a druhá se týká funkce. Složení mikrobioty, to se zlepšuje, metodika celkově, abychom byli schopni zachytit tedy ty mikrobiální obyvatele, ale vyšetřovat funkci je velmi složité a ta funkce mikrobioty v těch různých lokalitách lidského těla se může lišit a také ty mikroby spolu vzájemně komunikují, posílají si určité zprávy, především tady prostřednictvím metabolitu. To znamená třeba osa mikrobiota střevo mozek je jeden z příkladů orgánových os nebo komunikačních os mezi mikrobiotou a orgány a jsou i další osy.
0: Já se na to ptám protože Česká mikrobiomová společnost se poměrně ostře vymezila proti komerčním analýzám, které člověku slíbí, že mu z jednoho vzorku řeknou, co má jíst a jaké doplňky užívat. Kdybych si já takový test koupil, dostal bych krásný barevný graf se seznamem dobrých a špatných bakterií. Je mi to k něčemu?
1: Tak my nejsme schopni v tuto chvíli říct úplně přesně, kteří ty mikroby jsou hodní a kteří jsou zlí. Jako, stejně jako svět není černobílý, tak už vůbec ne mikrobiota. To znamená, ten mikrob může být vhodný a prospěšný pro moje zdraví. Samozřejmě pokud pomineme zjevné patogenní mikroorganismy, jako třeba tetanus, antrax a další, tak jako rozdělit mikroby třeba ve střevě na hodné a zlé je velmi těžké. Samozřejmě mohou tam být takzvaný patobionti, to znamená mikroby, kteří za určitých okolností, třeba ve stresu, nebo pokud je příliš mnoho živočišných tuků, vysoce průmyslově zpracovaných potravin, se začnou chovat zle, ale to je právě úskalí tady těch testů dneska, kdy my v tu chvíli nemůžeme jako na semaforu rozlišit, ano, je tam zelená, tedy dostatečné množství třeba Faecalibacterium prausnicii a dalších mikrobů, které dneska bereme jako super mikroby a naopak jako červená, že je tam třeba některých mikrobů více. To nejsme schopni určit. Nemáme navíc ani srovnávací vzorek, oproti kterému bychom srovnávali, to by byl právě ten definovaný zdravý mikrobiom. To zatím nemáme. Informace to do budoucna bude, myslím, velmi prospěšná, ale bude vhodné mít více vzorků z různých údobí našeho života a z různých lokalit lidského těla, protože, jak už jsem říkal, jsou tam rozdíly ve složení, ale i funkci jednotlivých lokalit, tedy těch mikrobiálních společenství, takže to je úskalí těchto testů. A právě i Česká mikrobiomová společnost má za cíl nejenom vyvracet mýty, to je mnohdy těžké, ale i jako nastavovat zrcadlo i tomu pojetí, kdy už jsme schopni ty vědecké poznatky rovnou překlopit do praxe a říct ano, tenhle výsledek bude třeba neprospěšný, anebo naopak trošičku brzdit, abychom byli opatrnější, protože já nechci mikrobiotu vůbec podceňovat. Ta mikrobiota je natolik složitá, že nemůžeme udělat jednoduchý test a říct si ano, kupte si třeba tuto potravinu, nebo pro vás bude vhodný pohyb, že si půjdete zaběhat do borového lesíka, pro vás naopak, že si zaplavete ve Vltavě. To tak zatím není, ale pravděpodobně znalost mikrobioty bude klíčová potom pro rozhodnutí třeba z hlediska optimalizace prevence nebo nastavení léčby třeba u některých chronických onemocnění.
0: Říká lékař Jiří Vejmelka, který je dnes naším hostem. Pražákům je hej na Rádio Praha. Situace na silnicích sleduje Jarda Koller. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby mezi 4. a 5. kilometrem pojedete v koloně, opravují vozovku. V pravém pruhu kolona z 0. kilometru je na 15 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, táhnou se už z Novopatské osobními auty, je to od D11 k Průmyslové na necelých 15 minut. V Legerově je za Nuselským mostem vyfrézovaný pravý pruh, stojí se na Nuselském mostě zdržení 10 minut a na jižní spojce směrem na Smíchov je kratší kolona před Barandovským mostem. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině

0: vysílání Rádia Praha se dnes odpoledne povídám s doktorem Jiřím Vejmelkou. Ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane doktore, když by teď dnes chtěl posluchač udělat něco konkrétního pro svoji mikrobiotu a chtěl by změnit třeba plácnu tři nějaké věci, co by podle vás dávalo největší smysl?
1: Tak úplně
0: byť chápu, že to je individuální, ale jestli existují vůbec nějaké univerzálnější rady?
1: Tak úplně na prvním místě o mikrobiotě přemýšlet. To téma je velké a uvědomit si, že mikrobiota se týká nás všech, že to je společné pro nás všechny mikrobiota a zaměřit se především, to je ten první bod, na různorodost, tedy takzvanou diverzitu mikrobioty. Druhý bod, který s tím souvisí, je pestrá strava a také i optimalizovat, složitě řečeno tedy zlepšit jednoduše podmínky, ve kterých třeba konzumujeme stravu, abychom u toho netelefonovali, nebyli ve stresu, abychom také upravili porce, aby to nebyly příliš velké porce stravy, abychom nepřeživovali mikrobiotu a aby bylo také dostatek rostlinných složek ve stravě, protože tam je vláknina a řada dalších prospěšných látek. Tady to je ten druhý bod. A třetí bod se týká pravidelného pohybu a určité pravidelnosti dne. A to souvisí konec konců i s psychikou, to znamená, pokud se hýbeme v přirozeném prostředí, tak jednak můžeme svou mikrobiotu asimilovat o mikroby třeba z přírody, ale zároveň se také hýbeme se my, hýbe se správně i ten náš trávicí trakt a jsou to potom ideální podmínky pro naši mikrobiotu. Takže určitě psychika, pohyb, dostatek pohybu a pestrá strava, nepřejídat se a takové to jedno velké téma je skutečně o mikrobiotě přemýšlet, protože je dobré, když mikrobiotě nasloucháme a že nás inspiruje i v tom našem bádání, ale v každodenním životě. Není to tak, že bychom se měli bát od rána, jestli mikrobiotu poškodíme, to určitě ne, ale naopak na ní myslet v tom smyslu, jak ji podpořit.
0: No a tou pestrou stravou myslíte co? To znamená, aby tam bylo optimální množství bílkovin, optimální množství vlákniny, nebo vlákniny co nejvíce? Jak je to myšleno?
1: Je to myšleno tak, aby tam bylo co nejvíc různých zdrojů potravinových. Klidně si můžeme napsat na papír, kolik potravin konzumujeme denně a za týden a čím vyšší počet je, tak si myslím, že je to lepší pro naši mikrobiotu. A určitě, jak říkáte, záleží na dostatku bílkovin, na adekvátní množství bílkoviny, také na dostatečné množství vlákniny, což by mělo být 20 až 30 gramů za den, ale neznamená to, že od zítřka budu si kupovat vlákninu ještě navíc a budu mít 20 až 30 gramů, to by se mikrobiota trošku zlobila, trpěli bychom plynatostí a břišním diskomfortem, ale postupně zařadit různé zdroje vlákniny do jídelníčku. A ona totiž existuje ještě taková osa, mimo ty orgánové osy nebo mikroby a orgány, je to osa strava střevní mikrobiota. To znamená, to, co jíme, tak se promítá do naší mikrobioty. Tak pokud chceme, aby mikrobiota byla různorodá, aby byla připravená třeba i na výzvy současné doby, tak je vhodné tomu přizpůsobit ten jídelníček, aby ta strava byla pestrá, abychom také zařadili různá koření, abychom zařadili zdroje flavonoidů, to jsou borůvky, brusinky, maliny, ale třeba také pseudoobiloviny, kinoa, pohanka, amarant. Můžeme si s tím takhle krásně v uvozovkách hrát s těmi potravinami a spíše se vyvarovat tím vysoce průmyslově zpracovaným potravinám. To je taková jedna z básníček, mikroapetit, dám si bůček nebo ne, co ty na to, mikrobe, pošli radši vlákninu, já radostí se pominu. Nesmí asi tady být reklamní spot, nicméně mikrob v rádiu. Ptal se mikrob v rádiu, proč jsou všichni na pivu. Pivo sic zná kvasinku, však nepřekročme hladinku. Spot pak přehrál v rádiu, dejte mi též vlákninu. My podporujeme, aby vlákniny bylo dostatek, ale zase není to jenom jako číselná hodnota. To se týká třeba i mikrobioty. My nemůžeme mikrobiotu napasovat do čísel, ani třeba tu různorodost, protože je tam individuální aspekt. Individuální tolerance třeba různých potravin, ale i té vlákniny. Čili je to spíš takový cíl, ke kterému bychom se chtěli dostat a myslím si, že je dneska možnost, abychom každý z nás se nad tím jídelníčkem zamysleli. Může nám v tom třeba pomoci umělá inteligence, abychom ten jídelníček rozrůznili, protože ty potraviny jsou dostupné. A asi je pochopitelné, že dneska ve stresu třeba máme víc chuť na nějakou vysoce průmyslově zpracovanou potravinu typu ty různé tyčinky nebo hamburgery, slazené nápoje, ale neměla by to být převážná součást toho našeho jídelníčku. A když si ty potraviny potom ještě zpracujeme doma sami, tak máme z toho radost, my vypravíme se někam na trhy, nakoupíme si potraviny, které jsou tedy prospěšné pro naše zdraví a potom přichystáme stravu, pozveme třeba rodinu nebo naše blízké a to všechno se promítá třeba do té osy mikrobiota střevo mozek. Tak to ji dokážeme harmonizovat, ale ne tím, že podléháme různým takovým těm zbrklým doporučením rychle navýšit vlákninu nebo podléháme některým modním různým dietám. To se velmi pravděpodobně té naší mikrobiotě nelíbí. Já věřím tomu a doufám, že mi posluchači budou držet palce a mikrobiota, že bude také spokojená, že se podaří vydat příští rok, začátkem příštího roku knihu, která se jmenuje Mikroby mají slovo. A je to jako kdyby mikroby dostali mikrofon, teď tedy nemyslím ty střevní mikroby, ale také střevní mikroby, a jako kdyby nám mohli verbalizovat, jak k mikrobiotě přistupovat, jak vůbec mikrobiotu dneska vnímat, jak se vlastně nesnažit ji napasovat do nějakých charakteristických jako závorek nebo schémat, protože my tu mikrobiotu můžeme přirovnat k orchestru a k různým sekcím, které musí spolu vycházet dobře. A my jsme právě dirigenty, kteří mohou být zodpovědní za to, jestli ten orchestr zní krásně, anebo jestli to tam tu a tam zaskřípe.
0: Hostem Rádia Praha byl dnes lékař Jiří Vejmelka. Pane doktore, moc vám děkuju za rozhovor.
1: Děkuju za pozvání a chci také pozvat všechny na Noc vědy. Už se blíží tento pátek od 5 hodin a Česká mikrobiomová společnost, členové České mikrobiomové společnosti se budou aktivně účastnit a Česká mikrobiomová společnost bude mít také stánek na Vysoké škole chemicko-technologické v Dejvicích. Tak jste všichni srdečně zváni, vy a samozřejmě vaše mikrobiota. Těšíme se na vaše otázky, co pálí vás a také vaši mikrobiotu. A moc děkuju za pozvání. Mikrobům je blaze. Kde jinde než v Praze.
0: Ať se vám daří. Nasledanou.
1: Nashledanou.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zděby mezi 4. a 5. kilometrem opravují vozovku v pravém pruhu, kolona z 0. kilometru je na 15:45. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, táhnou se už z Novopatské. Osobními auty je to od dálnice D11 k Průmyslové na necelých 15 minut. V Legerově je za Nuselským mostem vyfrezovaný pravý pruh, stojí se na Nuselském mostě, zdržení 10 minut a ve Velzonově se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
3: Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.

0: Je tady 13. hodina, s vámi je Rádio Praha a my jsme se dostali k aktuálním zprávám. Ty má před sebou teď už Denisa Žižková. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne přeju. Přes 200 dětí základní školy v Újezdu nad Lesy se nakazilo salmonelózou. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu, týká se to nových zákazníků. V Polsku vyšetřují pokus o vykolejení vlaku, podle policie šlo o výtržnictví. Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, teploty až 19 stupňů.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: U několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelózou, řekla to mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Nemocných je podle jejich informací z úterý nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Školu navštěvuje asi 11 dětí. Druhý stupeň a Montessori třídy, kde je nemocných nejvíce, kvůli tomu mají dnes a ve čtvrtek ředitelské volno. Škola se kompletně dezinfikuje. Společnost E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200, u Pražské plynárenské až o 600 korun.

0: Ceny plynu rostly výrazně méně, za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě, v minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to dnes premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moci marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu.
1: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
2: Některé krajiny zkoušely v minulosti jisté ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
1: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: V Lublinském vojvodství v Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit dva nákladní vlaky jedoucí v opačných směrech. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých narazily lokomotivy. Stroje byly poškozené, zraněný nikdo nebyl. Mluvčí státního zastupitelství řekl, že úřady čin vyšetřují jako výtržnictví.
3: Incident se stal v obci Jedlanka v Lublinském vojvodství na východě Polska na trati, kterou využívají pouze nákladní vlaky. Betonové bloky, do kterých vlaky narazily, pocházely pravděpodobně z demolice nedalekého vlakového nádraží. Náraz vlaky nevykolejil. Policie při předběžném ohledání místa činu nenašla stopy po výbušninách. Následná analýza agentury pro vnitřní bezpečnost Ústředního policejního úřadu pro vyšetřování a pyrotechniků vyloučila sabotáž. V oblasti policie už dříve několikrát vyšetřovala případy výtržnictví, kdy mladí lidé umisťovali na koleje různé předměty. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Ženská tenisová reprezentace čeká v čínském Shenzhenu na soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. Do pátečního souboje s Českem zatím mají blíž Španělky, které po první dvouhře vedou nad Kazachstánem. Češky už včera vyřadili Britky. Případné finále by odehrály v neděli. Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a teploty 17 až 19 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Před námi je také čas na aktuální dopravu a pohled na silnice, který nám zprostředkuje Jarda Koller. Jardo, vítej a povídej, co se děje.
6: Hezké odpoledne na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby mezi 4. a 5. kilometrem opravují vozovku. V pravém pruhu kolona z 0. kilometru je na čtvrt hodiny. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. V Legerově je za Nuselským mostem uzavřený pravý pruh kvůli opravě, z Nuselského mostu stojí kolona na zhruba 10 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí, v Bělohorské z centra se stojí před Vypichem kolem 10 minut a v Průmyslové se popoždí na příjezdu do Hloubětí na předkřižovatkou s Poděbradskou je fronta na necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne, je tady středa 23. září a hlavně den podzimní rovnodennosti. Ve 2 ráno nám začal podzim, vítr pofukuje, venku bylo poměrně chladno, ale prý nás ještě nějaké ty teplé dny babího léta budou čekat, takže si je můžeme užít. Ale užít si můžeme i přítomný okamžik právě teď a tuto hodinu. Sienna Spyro nás bude bavit. Také víta s legendárním hitem Teenage Dirtbag. Nebo Mr. Props a hit Waves. Máme toho pro vás ale samozřejmě daleko víc. Zůstaňte s námi a ať se daří.

0: Vítá se Teenage Dirtbag, hit, který nás na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB Plus vrátil do roku 2000, kdy vyšel tenhle jedinečný hit. My ale budeme aktuální a to už za pár hodin. Úderem 21. hodiny po zprávách Hot Zone a premiéry. A kdo v premiéře představí svoji novinku? Miley Cyrus, Sebastian, Pokáč, Robbie Williams s ukrajinskou DJkou Miss Monique, Teddy Swims, Cindy Marso s Joffy Dasbujánovou neboli Joffy Dares a také nejnovější Tereza Mašková. Bude toho samozřejmě mnohem víc, jak je zvykem v Hot Zone na 107.1 FM a v DAB Plus po 21. hodině dnes ve středu. Pojďme se podívat také na to, co se děje na silnicích a říci, kde si dát pozor. Určitě na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby mezi 4. a 5. kilometrem opravují silnici v levém pruhu. Kolona z 0. kilometru je na čtvrt hodiny. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je taky silný provoz. Od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. V Legerově za Nuselským mostem je uzavřený pravý pruh kvůli opravě. Z Nuselského mostu stojí kolona na necelých 10 minut. Ve Vilozonově se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí. V Bělohorské směrem z centra se stojí před Vypichem kolem 10 minut. V Průmyslové se popojíždí na příjezdu do Hloubětína před křižovatkou s Poděbradskou je fronta na necelých 10 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
2: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Dospěli jsme ke zprávám ve 13.30 s Denisou Žižkovou. Jsou tu.
1: Přeji vám dobré odpoledne. U několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelózou, řekla to mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Nemocných je podle jejich informací z úterý nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Školu navštěvuje celkem asi 11 dětí druhý stupeň a Montessori třídy, kde je nemocných nejvíce, kvůli tomu mají dnes a ve čtvrtek ředitelské volno. Škola se kompletně dezinfikuje. Sněmovna bude moci dnes opět jednat a hlasovat o zákonech i v nočních hodinách. Prosadila to dnes vládní koalice na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé. Zdůvodnila to počtem zákonů, které chce vláda ANO, SPD a motoristů ještě během nynějšího zasedání probrat. Z 15 bodů programu mimořádné schůze poslanci stihli v úterý dokončit pouze 2. I v důsledku obsáhlých vystoupení opozičních poslanců nebo jejich slovních přestřelek s koaličními kolegy. Úřad vlády potvrdil úterní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgou Meloniovou bude spolupráce mezi zeměmi, konkurenceschopnost a víceletý rozpočet Evropské unie a také bezpečnost, uvedl to úřad v tiskové zprávě. Lenka Bernardová porazila na mistrovství Evropy v boxu ve čtvrtfinále váhy do 54 kg Angličanku Lauren McKeovou 5-0 a má jistou nejméně bronzovou medaili. Dnes má být polojasno nebo jasno, přechodně oblačno, teploty 17 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se podíváme na aktuální dopravu. Co se děje v Praze, sleduje v téhle chvíli Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na D8 z Prahy do Ústí nad Labem, za sjezdem na Zdiby z 5. kilometru popojíždí kolona. Na 7. jsou silničáři, uzavřený je pravý pruh, zpoždění necelou čtvrt hodinu. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se před sjezdem na Stodůlky srazila dvě auta. Na 21. kilometru blokují levý pruh, je tam více než kilometrová kolona na zhruba 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. V Legerově za Nuselským mostem uzavřený pravý pruh kvůli opravě, z Nuselského mostu stojí kolona na zhruba 10 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara, kolona pokračuje do Sokolské na IP Pavlova a v Bělohorské z centra se stojí před vypichem kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka Bára Baziková. V kinech je nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, která Báru natáčela téměř 30 let. Co ji v roce 96 přesvědčilo, aby si filmový štáb pustila do svého soukromí? Plánovala nějakou citlivou scénu z dokumentu vystřihnout? A proč pro ně byl muzikál Jesus Christ Superstar tak zásadní? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. Září, to je čas vínobraní, no a vinobraní. Mnohé čtvrti v Praze a další města už mají za sebou, ale kdo ho má před sebou tento víkend, je Karlštejn. A právě tam zavítáme s pozvánkou už za 10 minut. Teď je tady Poetika.

0: Imagine Dragons s námi na rádiu Praha, je 13 hodin 44 minut. Je sice středa, ale už se to povolední přehouplo do té druhé poloviny pracovního týdne a tak můžeme přemýšlet o víkendu. Což vyrazit na příjemný víkend a třeba na Karlštejn. Proč právě na Karlštejn? Tak to nám řekne inženýr Jaromír Kubů, protože to je sice bývalý kastelán, ale také pořadatel nebo jeden z pořadatelů karlštejnského vinobraní. Mirku, vítej na telefonu v rádiu Praha.
1: Dobré odpoledne, tak samozřejmě zveme vás, všechny zájemce, na karlštejnské vinobraní tento víkend 26. a 7. září, tradičně poslední víkend v září. No a já si pamatuju, že vlastně první vinobraní obnovené bylo v roce 1996 a teď máme rok 2026. Ono by vlastně mělo být 30., ale není, je 28., protože dvě nebyla. První nebylo o povodních v roce 2002 a potom o covidu. Každopádně návštěvník, který navštíví prostě Karlštejn, o tomto víkendu uvidí úplně jiný Karlštejn, protože celá ta zlatá stezka je lemována prodejními stánky s různými specialitami. Bude možné ochutnat karlštejnské víno, moravské víno, karlštejnský a moravský burčák a bude možné zhlédnout vystoupení hudební, šermířská, taneční a mnoho dalšího.
0: A přijede i Karel IV., je to tak?
1: Přijede a ten hlavní program začíná jak v sobotu, tak v neděli ve 13.30 u Vinice. A tam poprvé Karel IV. Promlouvá ke svým podaným, děkuji jim za vypěstování kvalitní vinné révy. A celý ten 300členný průvodce rozejde směrem do obce, tam je druhá zastávka na náměstíčku naproti muzeu Betlému, kde Karel IV. Trošku svým podaným vyčítá, protože se dozvěděl, že nějakou rezavou břečku pije, jež pivem se nazývá, a doporučuje pít spíše to karlštejnské víno. A potom ten průvod končí až na nádvoří hradu, kde nastává moje chvíle, protože já v roli purkrabího přímo krále Karla IV. Na tom nádvoří vítám. A ten den bude končit velkolepou ohňovou show, kdy zase naopak průvod půjde od hradu v 17.30 směrem dolů na náměstíčko a tam kolem 20. hodiny budou všichni moct zhlédnout tu ohňovou show, která ale v neděli už nebude. A vlastně v neděli to vinobraní bude ukončeno na nádvoří hradu Karlštejna v 17 hodin vystupováním téměř všech účinkujících na 28. karlštejnském vinobraní.
0: Asi bychom také měli říct, že u té vinice ten sraz a ta první promluva Karla IV. Je zdarma, pak ale bude potřeba zaplatit vstupné.
1: Ano, tak vstupné na karlštejnské vinobraní je v sobotu 350 korun a v neděli 250 korun. A prosím pozor, stále je možné kupovat vstupenky na internetu, na stránkách karlštejnského vinobraní www.karlštejnskevinobrani.cz na portálu Go Out až do půlnoci pátku. Jo, takže je možné. Prosím, je tady jedna taková specialitka, protože v neděli jsou hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu zpřístupněny zcela zdarma. A pokud jim od pana Kastelána, tak už 770 lidí si obstaralo volnou vstupenku na prohlídku Karlštejna v neděli. Ale pozor, tito lidé budou muset zaplatit vstupné na karlštejnské vinobraní, jinak se totiž na ten hrad vůbec nedostanou. No a když to udělají, tak podle mého názoru budou mít dva velké zážitky. Jednak z prohlídky hradu Karlštejna a potom ze samotného vinobraní, které si na vlastní kůži prožijí.
0: Říká emeritní kastelán hradu Karlštejna, také jeden z pořadatelů karlštejnského vinobraní, které nás čeká teď v sobotu a v neděli. Díky a naslyšenou.
1: Díky, krásný den.
0: Jsme s vámi také na silnicích, podíváme se, jak to jezdí. Začneme D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby z 5. kilometru po pojíždí kolona na 7. kilometru. Jsou silničáři, uzavřený je pravý pruh, zpoždění necelou čtvrt hodinu. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se před sjezdem na Stodůlky srazila dvě auta. Na 21. kilometru blokují levý pruh, je tam víc než kilometrová kolona na 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz od D11 k průmyslové pojedete 15 minut. V Legerově za Nuselským mostem je uzavřený pravý pruh kvůli opravě. Z Nuselského mostu stojí kolona zhruba 10 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara. Kolona pokračuje do Sokolské na IP Pavlova. V Bělohorské z centra se stojí před Vypichem 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete pomalu od sjezdu na Pankrácké, sjezdu na Brněnskou. Řeší tam nehodu a také vás to zdrží 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Mariu, Bruno Mars v Rádiu Praha, teď je Mirek Kasan připravený se zprávami. Mimochodem máš ještě nějakou svatbu, Mirku, teda ne svojí, když už jsme tak jako byli svatebně naladění s Bruno Marsem?
1: No, letos bylo hodně svateb, statisticky, ale už asi ne, spíš nějaké vánoční akce budou.
0: Tak jo, jdeme na zprávy.
1: Dobré odpoledne. Sociální a adiktologická centra na území Prahy 1 podpoří radnice příspěvkem 2,5 milionu korun. Praha 8 podala na stavební úřad projekt základní školy Rohan v Karlíně. Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží. Novelu rušící valorizaci schválila sněmovna. A bude polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno s teplotami do 19 stupňů. Zítra naměříme nejvýš 16 stupňů a má být zataženo a deštivo.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 1 vyčlenila 2,5 milionu korun pro firmy a neziskové organizace v oblasti sociálních a adiktologických služeb. Schválili to tamní zastupitelé. Část peněz půjde například na péči o seniory, osoby se zdravotním postižením nebo terénní programy. Zbytek poputuje na prevenci a léčbu závislostí, včetně poradenství, uvedla mluvčí radnice Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
3: Na sociální oblast je vyčleněno 2 miliony korun, dalších 500 tisíc je určeno na služby adiktologické. Dotace lze využít na náklady vzniklé v průběhu

0: roku 2026.
1: Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za bezmála miliardu korun by měla vzniknout v roce 2030.
2: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, dvě tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby si školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Novelu zákona, která ruší jejich valorizaci, schválila sněmovna hlasy poslanců vládní koalice. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna 2027 stejně jako letos. Podle koalice by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě, vysvětluje ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
3: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
1: Opozice rušení valorizace dálničních známek kritizuje jako populistický krok. Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit celých 24 hodin od zakoupení a ne jen do půlnoci jako teď. Novelu teď posoudí Senát. Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to dnes premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moci marže prodejců benzínu nebo nafty dosáhnout maximálně 10 eurocentů na litr. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu. Ceny pohonných hmot jsou na Slovensku nejvyšší za víc než 4 roky, stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve dvouhře i ve čtyřhře, informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0. Odpoledne bude v Praze polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 19 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 16 stupňů. Má být zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky od severozápadu ustávat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jarda Koller pro nás má aktuální dopravu, ze kterou se podíváme například na D8.
6: Hezké odpoledne na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby ze 2. kilometru po poždí kolona. Na 7. kilometru jsou silničáři, uzavřený pravý pruh, zpoždění stouplo na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu za Barandovským mostem, před sjezdem na Brněnskou a D1 stojí porouchané auto, blokuje pravý pruh, zdržení 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most trvá silný provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara, kolona pokračuje do Sokolské na IP Pavlova a Ječná je plná v celé délce. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne a dobrý den, ano, s vámi Rádio Praha po 14. hodině. Můžete užívat nádherné letní počasí, i když dneska už máme první podzimní den. S námi dál budou Adonis. Let me be the champion. Taky Adele.

0: Send My Love, Adele s námi na Rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Na Rádiu Praha pro vás máme každý večer od 21 hodin nějaký speciál. Dnes je středa, dnes to budou novinky, no a v pondělí to bývá vinyl. Má to ale jednu podmínku, abyste hlasovali. A hlasovat můžete už teď na našem Facebooku. Proti sobě stojí dvě legendy, dvě skvělá alba z devadesátek. Takže Murder Ballads, Nick Cave and Bad Seeds a to je album, na kterém najdete z roku 1996 i jeho legendární hit Where the White Roses Grow. No a proti němu stojí Leonard Cohen s albem The Future z roku 1992. No a za všechny tady mohu jmenovat I'm Your Man hit, který je také legendární. Jak budete hlasovat, už jen a jen na vás. A když se podívám na průběžné pořadí, tak zatím vede Nick Cave. Ale jak říkám, všechno ostatní záleží jen a jen na vás.
1: Praha je nej. Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století je totiž zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Praha je nej.
0: Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby se ze druhého kilometru popojíždí na 7. Jsou tam silničáři. Uzavřený je pravý pruh a zpozdívá 120 minut. Na okruhu je tradičně silný provoz mezi D5 a Ořechem. Zdržíte se 10 až 15 minut. Na jižní spojice směrem na Černý most se jede pomalu za Barandovským mostem před sjezdem na Brněnskou a D1 stojí porouchané auto. Blokuje tu pravý pruh. Zdržení 10 minut. Na východní části okruhu směr Nový most je taky silný provoz od D11 k Průmyslové čtvrt hodiny. A Vilzonova tady se jede krokem od Bulhara. Kolona pokračuje do Sokolské a na IP Pavlova. Ječná je plná v celé délce. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Rihanna s námi na Rádiu Praha, 14 hodin 30 minut, čas na zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. V Česku dnes od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Lidé dnes přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Bladensku a na Rychnovsku. Vyplývá to z dostupných policejních statistik a informací policie. U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let, zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle jeho názoru roste agresivita a brutalita u lidí mladších 15 let. Návrh by chtěl předložit nejdřív v létě. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. Na ukrajinskou metropoli Kyjev od rána několik hodin útočily ruské drony, zabili 2 lidi a přes 20 dalších zranili. Poškodili sklady, čerpací stanice, užitkové budovy nebo tržiště. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obranná a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou. Lenka Bernardová má na evropském boxerském šampionátu v Sofii jistou alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg vyřadila Angličanku Lauren McKeovou. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích. V Praze bude odpoledne polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno, s teplotami do 17 až 19 stupňů Celsia. Zítra se o 3 stupně ochladí, má být zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky od severozápadu ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller pro nás má aktuality ze silnic.
3: Hezké odpoledne. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby z prvního kilometru počítejte s kolonou, na 7. jsou silničáři, uzavřený pravý pruh a fronta je už na téměř půl hodiny. Na výjezdu ze Strahovského tunelu směrem na Troju se srazila 2 auta, blokují levý pruh, začala kvůli tomu regulace provozu, zaplnila se taky Dobřížská před Mrázovkou. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se jede pomalu před Barandovským mostem, před sjezdem na Brněnskou a D1 stojí porouchané auto, blokuje pravý pruh, zdržení 10 minut. A na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Vítejte u nás na Rádiu Praha, 14 hodin 33 minut. Lady Gaga a Bradley Cooper už za chviličku a vzpomínka na film Zrodila se hvězda, dál společně Eva Farná a Miraj nebo Sombr, další skvělá hvězda. To všechno na Rádiu Praha. No a otevřeme také dnešní den 23. září s Petrem Jungmanem, abychom zhodnotili, co se dnes událo, tedy v historii.

0: den Rádia Praha. Berný den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 2:05 po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. Do konce roku zbývá jen 99 dní a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Ty provedl francouzský astronom Urbain Le Verrier. O svých výsledcích informoval německého kolegu. Galle ještě týden z berlínské observatoře planetu Neptun přesně našel a identifikoval. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938.
4: Volám vás všechny bez výjimky, od leva do prava, od poslední výsky až k tomuto hlavnímu městu, od Aše až k Jasině, všechny bez rozdílu volám vás.
3: O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
5: Všechny krásy světa.
3: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
6: Kdo to sakra je?
3: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
7: Jsem princ Jasoň.
3: 75 je fenomenálnímu hokejovému střelci z Kladna, Milanovi Novému. A já přeju krásný první podzimní den.
8: Na D8 z Prahy do Ústí je za sjezdem na Zdiby z prvního kilometru počítejte s kolonou na 7. kilometru. Jsou tam silničáři, uzavřený je pravý pruh. Fronta je už téměř na půl hodiny. Na výjezdu ze Strahovského tunelu směrem na Troju se srazila dvě auta, už odjela a jede se znovu dvěma pruhy. Kolona v Dobřížské se také rozjela. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu za Barandovským mostem před sjezdem na Brněnskou a na D1 stojí porouchané auto. Blokuje pravý pruh, zdržení 10 minut. Dál směrem na Černý most housne provoz před Lanovým mostem, brzdí se u sjezdu na Zahradní město. Na východní části okruhu směr Lanový most je silný provoz od D11 k Průmyslové a je to na 15 minut. Bělohorská z centra, tam teď se stojí před Vypichem přes 10 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Viny.
9: Každé pondělí na Rádio Praha.
10: Na Rádio Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Maroon 5, Love Somebody, s vámi Rádio Praha, jsme před 15. hodinou, Mirek Kasan ve studiu. Mimochodem, prý budeme mít lépe placenou cestu do práce. Teda nevím, jestli úplně my, ale někteří z nás ano.
1: My určitě ne. Týká se to služebních cest, které děláš vlastním vozidlem. Za chvilku si řekneme víc.
0: No, ta částka je poměrně vysoká. Na 1 kilometr už jsem si tady začal mnout ruce, ale trošku jsi mě od toho odradil.
1: Tebe se to určitě týkat nebude.
0: Jdem se podívat na ty zprávy.
1: Hezké odpoledne. Hygienici potvrdili v základní škole v Újezdě nad Lesy nákazu salmonelou. Zažívací problém má přes 200 dětí. Žáci základní školy Hans Paulka mají novou specializovanou učebnu fyziky za skoro 4,5 milionu korun. Náhrada za benzín při služebních cestách se má od října zvýšit o víc než 7 korun. A bude většinou slunečno s teplotami do 19 stupňů. Zítra má být zataženo a deštivo a naměříme nejvýš 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nákazu, která se rozšířila u žáků v základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze, způsobila podle hygieniků salmonela. Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a minimálně 10 dospělých. Odborníci teď budou pátrat po zdroji nákazy, uvedla mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
3: Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin ze školní jídelny, které budou k dispozici pravděpodobně tento pátek. Velmi vítáme zodpovědný krok pana ředitele školy, který zajistil sanitaci prostor jídelny a kuchyně odbornou firmou a školu prozatím uzavřel.
1: Na základní škole Hans Paulka v Praze 6 vznikla za bezmála 4,5 milionů korun nová učebna fyziky, zaměřená na praktickou výuku elektrotechniky. Žáci si v ní vyzkoušejí pokusy s obvody, světlem a měřením veličin pomocí tabletů a čidel. Společnost technologie hlavního města Prahy chce díky nové učebně zvýšit zájem o technické obory a plánuje podobně specializované učebny postupně rozšiřovat i na další základní školy v Praze. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a pokud se oproti lednu ceny zvýší o více než 20%, může částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo. Ministerstvo proto předložilo návrh na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
4: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
1: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44,50 za litr. Za benzín se vyplácí stále jenom 34,70, i když se na čerpacích stanicích prodává za částky i o 10 korun vyšší. Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník. Nad územím členské země NATO zůstal několik desítek sekund. Oznámila to polská armáda, která v reakci aktivovala stíhačky a uvedla pozemní síly do pohotovosti. Polsko udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Podle Varšavy Moskva podobnými incidenty prověřuje připravenost polské protivzdušné obrany.

0: Rusko se zatím k incidentu nevyjádřilo. České tenistky se v Číně připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou hrát s lepším z dvojice Kazachstán-Španělsko. Aktuálně platí stav 1-1 na zápasy. Skóre vyrovnala Kazaška Putincevová, která zdolala Španělku Bukšehovou 2-1 na sety. O soupeřkách českých tenistek tak rozhodne až 4 hry. Odpoledne bude v Praze polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno s nejvyššími teplotami mezi 17 a 19 stupně Celsia. Zítra naměříme nejvýš 16 stupňů. Má být zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A s námi je také Jarda Koller s pohledem na silnice po 15. hodině.
3: Hezké odpoledne na D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby z prvního kilometru počítejte s kolonou, na 7. jsou silničáři. Uzavřený je pravý pruh, fronta je na téměř půl hodiny. V Holešovičkách směrem z centra se za mostem barikádníků srazily 2 dodávky a nákladní auto. Blokují 2 prostřední pruhy, tvoří se kolony do Argentinské a také na výjezdu z Blanky. Na jižní spojce směrem na Černý most se jde pomalu za Barandovským mostem, před sjezdem na Brněnskou a D1 stojí porouchané auto. Blokuje pravý pruh, zdržení 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut a v Bělohorské z centra se teď stojí před Vypichem 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne, je po 15. hodině, 99 dnů zbývá do konce roku. Z valné většiny to bude podzim, prakticky celý je před námi, protože právě dnes ve 2 hodiny ráno začal. No a ještě k tomu pár zimních dnů, ale dneska je nádherně. Za oknem i venku, někteří otužilci to dávají i v tričkách. No a kdo nás bude bavit v příštích minutách? Colum Scott. If you ever change your mind. Taky Savage Garden z hitem Truly Madly Deeply. A nebo Debbie, Touch the Sun. Ať vám vydrží skvělá nálada.

0: Zahráli Deeply Savage Garden z Austrálie s námi v 15.15 na rádiu Praha. Nutno podotknout, že tahle píseň z roku 1997 patří k těm vůbec nejúspěšnějším všech dob. Dosáhli prvního místa nejen ve své rodné Austrálii, v Kanadě a ve Spojených státech. Například časopis Billboard zařadil na první místo žebříčku Adult Contemporary jako právě nejúspěšnější píseň všech dob. A to nebylo všechno, protože v Billboardu se tahle píseň poprvé objevila 6. prosince 97 a to na 26. místě. Pak se logicky dostala na to první místo, kde se držela 2 týdny. No ale v Billboardu se udržela právě celý kalendářní rok a 52 týdnů to bylo v top 30, v top 10 to bylo dokonce půl roku. Takže určitě klobouk dolů před Savage Garden. Teď je tady také čas na aktuální dopravu. Jarda Koller nám řekne vše potřebné.
1: Hezké odpoledne na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpomalíte hned za Prahou a sjezdem na Zdiby na 0. kilometru. Provoz brzdí omezení na 7. zpoždění téměř půl hodiny. V ulici v Olešovičkách směrem z centra se podařilo nabouraná vozidla odklidit. Je ovšem silný provoz a zatím stále čekejte kolony z Argentinské i z tunelu Blanka. Z Jiráskova mostu se popojíždí Reslovou a Ječnou až na IP Pavlova. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se jde pomalu za Barandovským mostem. Před sjezdem na Brněnskou a D1 stojí poruchané auto, blokuje pravý pruh a zdržení 10 minut. A na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz, od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: James Blunt s námi na Rádiu Praha, je 15.31, Mirek Kasa na zprávy.
1: Hezké odpoledne. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců hnutí ANO, Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD návrh podpořil. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu v průměru zhruba 200, u Pražské plynárenské až 600 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Krajský soud v Hradci Králové osvobodil všechny 4 ženy obžalované v kauze falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Mezi nimi je i vdova Alena Řípová. Podle obžaloby ženy vytvořily falešnou závěť, díky které se měla Řípová stát jedinou dědičkou. Tím mohla ostatním dědicům způsobit škodu za skoro 120 milionů korun. V římském Koloseu v noci na dnešek zemřel 22-letý dělník, který prováděl výškové práce na instalaci nového osvětlovacího systému. Přitom spadl z výšky přibližně 10 metrů. Památka je proto pro dnešek uzavřena veřejnosti, oznámil to archeologický park Kolosea. Fotbalisté druholigového Kladna zabojují o postup do osmifinále domácího poháru. Budou hostit prvoligový Baník Ostrava. Zápas třetího kola MOL Cupu začne za necelou půl hodinu. V Praze bude odpoledne polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno s teplotami do 19 stupňů Celsia. Zítra se o 3 stupně ochladí, má být zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami, večer budou srážky postupně ustávat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller pro nás má dopravu po půl čtvrté, Jardo.
3: Hezké odpoledne. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpomalíte hned za Prahou a sjezdem na Zdiby na 0. kilometru na 7. silničáři teď odklízejí dopravní omezení. Zdržení zatím stále kolem půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalu hned za Barandovským mostem před sjezdem na Brněnskou a D1 stojí porouchané auto, blokuje pravý pruh, ovšem v koloně za sjezdem na Pankrác ještě řeší novou nehodu v pravém pruhu. Celkové zdržení 15 minut. Z Jiráskova mostu se popoždí Reslovou a Ječnou až na IP Pavlova. A na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz od D11 k Průmyslové, pojedete 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hostem pořadu K věci bude expert na technologie a zakladatel společnosti A1 Gen Martin Durák. Štěpánka Duchková se ho zeptá, co všechno dělají děti s umělou inteligencí, když se rodiče nedívají, a také, jak bychom měli nastavit zdravá domácí pravidla pro digitální hygienu v éře pokročilé umělé inteligence. K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18.45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne, 15 hodin 36 minut, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a s námi už za chviličku Taylor Swift, Marek Ztracený nebo Anastasia. Věděli jste, že až čtvrtina lidí má prý problémy s trávením a musí postoupit rentgenové nebo CT vyšetření? Ovšem, blízká se na časy, protože čeští vědci přišli s metodou, která je mnohem šetrnější a nepotřebuje ionizující zařízení. My si řekneme už za 10 minut, jak to celé funguje.

Že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Anoldala v Anastasia, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Pokud byste chtěli na vyšetření, pak místo rentgenu vás čeká jen kontrastní látka. Není potřeba rentgenové zařízení, které se používá dnes. To je úplně ideální vidina, kterou už nastěňují odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
1: Trávicí trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak jsme vyvinuli takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežádoucí účinky.
2: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
1: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
2: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
1: Zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
2: A to tady teď vidíme na počítači, výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na potkanech.
1: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
2: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z Univerzity v belgickém Chentu.
3: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávicího traktu v jednu chvíli vyloučili. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nespůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
2: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
1: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál a my je přeložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
2: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávící soustava.
1: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
2: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Jarda Kolere pro nás má aktuální dopravu nejen z D8-čky.
4: Hezké odpoledne na D8 za Prahou směrem do Ústí nad Labem čekejte kolonu z 0. kilometru od sjezdu na Zdiby. Fronta se rozjíždí po dřívějším dopravním omezení zpoždění kolem 15 minut a klesá. Na jižní spojce za Barandovským mostem po pojíždí kolona pokračuje ke sjezdu na D1. Tam stojí auto v pravém pruhu a v koloně za sjezdem na Pankrác navíc řeší nehodu také v pravém pruhu. Zdržení 15 minut. Holešovičky jsou plné v obou směrech, regulují provoz, v tunelech stojí se v Dobříčské před Mrázovkou, v Patočkově nebo Nové Povltavské. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává tradiční kolona od D11. K Průmyslové je to na téměř 20 minut. V Průmyslové je fronta také od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku. V Radlické směrem do Butovic je silný provoz od Dobříšské k Valtrovce zpoždění přes 10 minut a z Jiráskova mostu stojí kolona až na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
7: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
7: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
8: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

0: 15. hodině. Mirek Kasan je tady se zprávami. Máš dálniční známku na autě?
1: Mám.
0: Já ještě ne, ale nebudu jí mít dražší než letos. Víc ve zprávách.
1: Jak jezdíš do práce?
0: No, ona mi končí už za chvíli, víš?
1: Jo, takhle ty máš, ale nemáš novou.
0: Tak.
2: Dobré odpoledne. Poslanci schválili zmrazení cen dálničních známek. Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo už 6 lidí. Bývalý ředitel České televize Souček neuspěl s žalobou kvůli manažerskému bonusu. A bude slunečno, místy přechodně až oblačno, s teplotami do 19 stupňů. Zítra se o 3 stupně ochladí a má být zataženo a deštivo.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy vládní koalice schválili zrušení jejich pravidelné valorizace. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Roční známka bude nadále stát 2570 korun, měsíční pak 480. Proti novele vystupovali opoziční poslanci. Peníze ze známek jdou podle nich do Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu silnic a dálnic. Na jejich financování se mají podílet i řidiči, kteří je využívají. Peníze tak budou fondu chybět. Pokračuje poslanec TOP 09 Michal Kučera.
4: Z čeho se budou dálnice opravovat, z čeho se budou opravovat silnice, protože ta částka bude v příštích letech narůstat a prostě bude jednoznačně chybět, takže se bude muset vzít od někud, zajímalo by mě odkud. Dospěje to do stavu, že nějaká příští vláda bude prostě muset opět dálniční známku navýšit.
2: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodiny od zakoupení. Novelu teď posoudí Senát. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo už 6 lidí. Spolu s 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti si vyžádali dnešní dopravní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí, to je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nedostane od televize další 1 300 000 korun. Pravomocně o tom rozhodl odvolací soud. Jan Souček chtěl doplatit manažerský bonus za rok 2024. Rada České televize mu tehdy přiznala jen desetinu maximální částky. Ex-ředitel namítal, že s ním měla výši bonusu podle pracovní smlouvy nejdřív projednat, což neudělala. Podle soudu je ale podstatné, že o bonusu rozhodla rada včas. Jan Souček proto na další peníze nárok nemá. S Českou televizí se soudil i kvůli svému odvolání. Soud ale jeho žalobu letos v květnu zamítl. Prezident Petr Pavel zhruba za půl hodiny vystoupí na zasedání valného shromáždění Organizace spojených národů s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy a v rámci svého posledního dne v New Yorku Petr Pavel navštíví výstavu s desítkami exponátů ze svatovíckého pokladu v Praze. Brněnské týmy Žabiny a Královo pole rozehrají kvalifikaci o postup do basketbalové Euroligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Královo pole čeká v 19 hodin utkání na hřišti francouzského klubu Flame Carolo. Žabiny už v 18 hodin nastoupí doma proti Červené zvezdě Bělehrad. Odpoledne bude v Praze polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 stupňům Celsia. Zítra se ochladí, naměříme nejvýš 16 stupňů. Má být zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami, večer budou srážky ustávat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady také Jarda Koller a s ním i aktuální doprava po 16. hodině.
5: Hezké odpoledne na jižní spojce za Barandovským mostem. Po pojíždí kolona pokračuje ke sjezdu na D1. Tam stále stojí auto v pravém pruhu a v koloně za sjezdem.

0: Na Pankrác navíc řeší nehodu také v pravém pruhu zdržení 15 minut. Regulují provoz v tunelech, stojí se v Dobříšské před Mrázovkou v Patočkově nebo Nové Povltavské. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává tradiční kolona od D11. K Průmyslové je to na téměř 20 minut. V Průmyslové fronta od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku v Radlické směrem do Butovic je silný provoz od Dobříšské k Valtrovce. Zpoždění přes 10 minut. Z Jiráskova mostu stojí kolona až na IP Pavlova a ve spoju směrem na Balabenku je kolona z Jarova na téměř 20 minut. Provoz brzdí dopravní omezení. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne po 16. hodině a opravdu nádherné, protože teploměr vystoupal ke 20 stupňům Celsia, což je taková, řekněme, příjemná, skoro letní hodnota. No a letní hit budou pro nás mít Činasky Selhání. Mimochodem užili si koncertního léta. Dál u nás na rádiu Praha Robin Schulz a Vef. A taky Ellie Goulding. A právě teď Ella Henderson, ať se vám daří.

0: Devadesátky v Novém Hávu na rádiu Praha. Alane, Ves a Robin Schulz, je 16 hodin a 15 minut. No a my pro vás máme dnes novinky, protože je středa od 21 hodin v Hot Zone a konkrétně přijdou Miley Cyrus, Sebastian, Pokáč, Robbie Williams s Ukrajinkou, DJkou Miss Monique, Teddy Swims, Cindy Marso s Zofií Dařbujánovou neboli Zofií Dares a také nejnovější Tereza Mašková. To všechno v novinkách a bude toho mnohem víc v Hot Zone dnes večer po 9. hodině na 107.1 FM a v DAB+. Nenechte si to ujít. A dopravu právě teď pro nás bude mít Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne, na jižní spojce za Barandovským mostem po pojíždí kolona pokračuje ke sjezdu na D1, tam stojí auto v pravém pruhu a v koloně za sjezdem na Pankrác, navíc řeší nehodu také v pravém pruhu, zdržení 15 minut. O kus dál v Brněnské na výjezdu po D1 se před sjezdem na Šeberov srazila dvě auta. Blokují levý pruh, po pojíždí se od čerpací stanice MOL kolem 10 minut. Regulují provoz v tunelech, stojí se v Dobřížské před Mrázovkou v Patočkově nebo Nové Povltavské. Na mostě barikádníků teď čerstvá zpráva, v pravém pruhu je vysypané sklo, na místě už je policie, kolonu čekejte z konce Argentinské. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává tradiční kolona od D11 k Průmyslové na téměř 20 minut, v Průmyslové je fronta od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku. V Radlické směrem do Butovic je silný provoz, od Dobřížské k Valtrovce je tam dopravní omezení, zdržíte se přes 20 minut. Z Jiráskova mostu stojí kolona na IP Pavlova a ve spojovací na Balavenku je kolona z Jarova na téměř 20 minut, provoz brzdí omezení. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Sad Girls, BB Rexa a David Guetta. S vámi je Rádio Praha, jsou tu zprávy, Mirek Kasan, 16.30.
1: Hezké odpoledne. Na základní škole Hans Paulka v Praze 6 vznikla za bezmála 4,5 milionů korun nová učebna fyziky, zaměřená na praktickou výuku elektrotechniky. Společnost technologie hlavního města Prahy chce díky nové učebně zvýšit zájem dětí o technické obory a plánuje podobně specializované učebny postupně rozšiřovat i na další základní školy v Praze. U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let, zvažuje to ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Podle jeho názoru roste agresivita a brutalita u lidí mladších 15 let. Návrh by chtěl předložit nejdřív v létě. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas.cz. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie Čermáka zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Na ukrajinskou metropoli Kyjev od rána několik hodin útočily ruské drony, zabili 2 lidi a přes 20 dalších zranili, poškodili sklady, čerpací stanice, užitkové budovy nebo tržiště. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obranná a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou. Lenka Bernardová má na evropském boxerském šampionátu v Sofii jistou alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg vyřadila Angličanku Lauren McKeovou. Na stranu 25-leté české boxerky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno, ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Během noci bude přibývat oblačnosti. Zítra bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území metropole počítejte s deštěm nebo přeháňkami, které budou večer postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A Jarda Kolere toho pro nás nemá bohužel málo. Je tady doprava.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu jsou tradiční kolony před Ořechem. Delší je fronta směrem na D1. Pomalu pojedete od dálnice D5. Zdržení téměř 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Pankráci po nehodě blokovaný pravý pruh, zpoždění 10 minut. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 u sjezdu na Opatov a Šeberov řeší nehodu. Na 2. kilometru je blokovaný levý pruh. Popojíždí se od jižní spojky a také z konce Spořilovské. Zdržíte se přes 10 minut. Na jižní spojce a Štěrboholské jsou obvyklé kolony v obou směrech před Průmyslovou ulicí. V Radlické směrem do Butovic se jede krokem před omezením u Valtrovky, zpoždění přes 20 minut a pokračuje regulace provozu v tunelech. Plná je mimo jiné Dobříšská před Mrázovkou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne po 16:30 s vámi Rádio Praha, také Leny a Jean Osborne a nebo Jirka Štefl, který přinese za pár minut pražské tipy.

0: George Ezra s námi na rádiu Praha 16.46 a to je čas pro Jirku Štefla a pražské tipy.
1: Startuje Mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu, který do Prahy přinese divadlo, tanec, performance i výtvarné umění. Těšit se můžete na desítky českých i zahraničních umělců a projektů na různých místech metropole. Třeba ve čtvrtek a v pátek se vydejte na sídliště Háje, kde tanečníci promění ulice, domy, střechy a dvory v neobvyklou scénu. Pět umělců vás provede známým prostředím a nabídne na něj úplně nový pohled. Představení vychází jim taky z příběhů a zkušeností lidí, kteří na sídlišti žijí. A pokračují taky oslavy 230 let Národní galerie Praha. Ve čtvrtek večer se vydejte do Veletržního paláce, kde na vás čeká speciální program a několik nových pohledů na díla ze sbírek galerie. Těšit se tam můžete taky na nově otevřený grafický kabinet věnovaný kresbám Zdeňka Sekala. Během večera se navíc uskuteční zahájení festivalu vizuálního umění Prague Art Week. Vstup do všech expozic Veletržního paláce bude ve čtvrtek večer zdarma. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Jarda Koller pro nás má také aktuální dopravu.
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu jsou tradiční kolony před Ořechem. Delší fronta je směrem na D1. Pomalu pojedete od dálnice D5 zdržení 20 minut. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 u sjezdu na Opatov na druhém kilometru řeší nehodu. Na místě jsou dvoje hasiči a také sanitka. Nově je blokovaný i prostřední pruh. Kolony popojíždějí od jižní spojky a z konce Spořilovské zpoždění téměř půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Pankrác je po nehodě blokovaný stále pravý pruh, zpoždění 10 minut. V Radlické směrem do Butovic se jede krokem před omezením u Altrovky, zpoždění přes 20 minut. V Bělhorské z centra se popojíždí od Převnovského kláštera nesouvisle až na Bílou horu. Tam před obratištěm vyšetřují nehodu, už sice mimo pruhy, i tak se zpomaluje, je to celkově na 20 minut. A v Praze je špička v plném proudu, plná obvyklá místa, před tančícím domem jsou kolony ze všech směrů. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Praha žije.
5: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
6: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.

0: až oblačnost deštěm nebo přeháňkami, které budou večer ustávat, a teplotami do 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 vyčlenila 2,5 milionu korun pro firmy a neziskové organizace v oblasti sociálních a adiktologických služeb. Schválili to tamní zastupitelé. Část peněz půjde například na péči o seniory, osoby se zdravotním postižením nebo terénní programy. Zbytek poputuje na prevenci a léčbu závislostí, včetně poradenství. Uvedla to mluvčí radnice Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
2: Na sociální oblast je vyčleněno 2 miliony korun, dalších 500 tisíc je určeno na služby adiktologické. Dotace lze využít na náklady vzniklé v průběhu roku 2026.
0: Praha 13 nechala opravit dětská hřiště v Centrálním parku a v Běhounkově ulici. Přibyly na nich nové herní prvky, například na procvičování rovnováhy. Technici upravili taky dopadové plochy, oplocení a doplnili lavičky. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové stála oprava každého hřiště zhruba 2 miliony korun.
3: Dětská hřiště patří mezi místa, která rodiny využívají každý den. Proto je důležité, aby byla nejen hezká a atraktivní, ale především bezpečná a dobře udržovaná. Chceme, aby děti měly možnost co nejvíce času trávit venku a měly k tomu dobré podmínky.
0: Úřad vlády potvrdil návštěvu italské premiérky Giorgie Meloniové. V úterý ji přejme premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jednat mají například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky má být také bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou italské premiérky projednala plán strategické a unijní spolupráce mezi Českem a Itálií na dalších 5 let. Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Česko podle něj reaguje na delší dobu platné ruské opatření vůči diplomatům členských států Evropské unie.
4: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
0: Basketbalisté Slavie NBK se poprvé od spojení s Nymburkem představí v domácím ligovém utkání. V hale na Pražské Královce přivítají Opavu. Utkání začne v 18 hodin, stejně jako další zápasy Národní basketbalové ligy. Děčín USK Praha, Olomoucko Pardubice, Ostrava Brno, Písek Hradec Králové a Ústí nad Labem Plzeň. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno s nejnižšími teplotami kolem 8 stupňů Celsia. Během noci bude přibývat oblačnosti. Zítra bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území metropole počítejte s deštěm nebo přeháňkami, které budou večer postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách už se vracíme na silnice a slovo má Jarda Kuler. Krásné odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu jsou tradiční kolony před Ořechem. Delší je fronta směrem na D1. Pomalu pojedete od dálnice D5, zdržení 20 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona od akvaparku na 20 minut. Provoz zpomalila nehoda v připojovacím pruhu na okruh. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 u sjezdu na Opatov na 2. kilometru řeší nehodu v levém pruhu. Kolony popojíždějí od jižní spojky a také z konce Spořilovské, zpoždění téměř půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Pankrác po nehodě blokovaný pravý pruh, zpoždění 10 minut. V Radlické jsou obousměrné kolony od obratiště tramvají k Dobříšské v opačném směru na Valtrovku kvůli omezení. V Praze stále špička v plném proudu, před tančícím domem jsou kolony ze všech směrů a pokračuje také regulace provozu v tunelech. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 4 minuty po 17. Je středa 23. září. A jaká bude muzika? Pink.

0: Krásné odpoledne, zpěvačka Pink dospívala na Rádiu Praha a já mám pro vás dobrý tip. V pražských Modřanech mohou řidiči stát zadarmo na novém záchytném parkovišti. Nachází se u tramvajové a autobusové zastávky nádraží Modřany a nabízí 52 míst, z toho 3 pro invalidy. Parkování je na něm zdarma vždy na maximálně 12 hodin v kuse a další informace najdete přímo na webu praha.rozhlas.cz. Krátce před čtvrt na šest už se vracíme na silnice a slovo má Jarda Koller, tak jak to vypadá?
1: Hezké odpoledne, na pražském okruhu jsou tradiční fronty před Ořechem. Delší je fronta směrem na D1, pomalu pojedete od dálnice D5, zdržení 20 minut. V ulici k Barrandovu je před okruhem kolona od akvaparku na 20 minut, provoz zpomalila nehoda v připojovacím pruhu. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 u sjezdu na Opatov stále řeší nehodu v levém pruhu, kolony popojíždějí od jižní spojky a také z konce Spořilovské, zdržení stále téměř půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most zase na Pankrác je po nehodě blokovaný pravý pruh, tam se zdržíte do 10 minut. V Radlické jsou obousměrné kolony od obratiště tramvají k Dobřížské v opačném směru na Valtrovku kvůli omezení. Před stančícím domem jsou kolony ze všech směrů a pokračuje regulace provozu v tunelech. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 17.30, je tu Mirek.
1: Dobré odpoledne. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců hnutí ANO, Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD návrh podpořil. Energetické společnosti E.ON a pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen energií, většinou v řádu stovek korun za megawatt hodinu, se týká nových zákazníků. Firmy tak reagují na růst velkoobchodních cen energií po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. V Česku dnes od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Lidé dnes přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Vyplývá to z informací policie. Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost a rizika rostou každým dnem. V projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl český prezident Petr Pavel. Bezprostřednost hrozby podle něj názorně ukázal nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. Fotbalisté druholigového Kladna dnes ve třetím kole domácího poháru hostí na svém hřišti prvoligový Baník Ostrava. Hosté šli krátce před přestávkou do vedení díky gólu Skiby. Za domácí v úvodu druhého poločasu vyrovnal Jurčenko. Vítěz postoupí do osmifinále MOL Cupu. Zítra bude v Praze zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území s deštěm nebo přeháňkami, které budou večer postupně ustávat. Naměříme nejvýš 14 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Jarda Kuler. Krásné odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna zase zdem na Rosice z kilometru 178. Nadále čekejte silný provoz. To je ovšem informace příliš vzdálená pro Prahu, tak půjdeme rovnou do Brněnské. Na výjezdu z Prahy po D1 u sjezdu na Opatov na druhém kilometru stále řeší nehodu v levém pruhu. Popojíždí se z jižní spojky od Kačerova a také z konce Spořilovské, zpoždění téměř půl hodiny, a zaplnili se i okolní trasy Rostylská u Kunratického lesa a následně ulice Na Jelenách. Na jižní spojce směrem na Černý most zase jezdem na Pankrác je po nehodě blokovaný pravý pruh, zpoždění 10 minut. Na jižní i Štěrboholské spojce ovšem nadále zůstává obousměrně silný provoz i před Průmyslovou. Pomalu se jede od Spořilova i od sjezdu na Běchovice. V Radlické jsou obousměrné kolony od obratiště tramvají k Dobříšské, v opačném směru před Valtrovkou kvůli omezení. V Povltavské nedaleko odbočky na Bulovku se stala nehoda. Stojí tam kolony v obou směrech od sjezdu do Zenklovy a také od mostu Barikádníků. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Herečka, zpěvačka, autorka i maminka Olga Lounová chystá se na další sraz optimistů a také na premiéru prvního vlastního filmu Brigáda. Jak ji proměnilo mateřství a proč už se dnes nebojí odkrývat ve svých textech? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Tento víkend můžete vyrazit na vinobraní na hrad Karlštejn. Čeká vás nejen výborné víno, ale také bohatý program. Podrobnosti nám řekne za chvíli jeden z organizátorů. Zůstaňte s námi.

0: Krásné odpoledne, Kelly Clarkson dospívala na Rádiu Praha a já mám pro vás pozvánku. Tento víkend 26. a 27. září můžete vyrazit na vinobraní na hrad Karlštejn. Samozřejmě přítomný bude i sám král a císař Karel IV. To je tedy pozvánka, teď nás ale čeká řidičská abeceda. Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie.
1: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
2: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
1: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
2: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
1: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
2: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku, to znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
0: Tak to řekl Václav Drážek z Zelené vlny. Zítra vám povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky. A teď už na silnice. Jaké v tuhle chvíli situace, tak to už nám řekne Jarda Kolér.
3: Hezké odpoledne v Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 u sjezdu na Opatov. Na druhém kilometru po nehodě už nic nepřekáží. Kolony od jižní spojky a z konce Spořilovské se začínají rozjíždět, ještě nějakou dobu to potrvá. Okolní trasy jsou také plné Rostylská u Kundratického lesa a následně ulice na Jelenách. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Pankrác je po nehodě blokovaný pravý pruh, tam je už pouze krátká kolona, popojíždí se až za místem nehody do ucpané Brněnské. Na jižní Štěrboholské spojce zůstává obousměrně silný provoz před Průmyslovou, pomalu se jede od Spořilova i od sjezdu na Běchovice. Na východní části okruhu směrem na D10 se u nájezdu z dálnice D11 srazil kamion a osobní auto. Blokují oba pruhy, projíždí se prostředkem. Kolona je zatím od sjezdu na Běchovice zdržení 15 minut, na místo teď přijala policie. V Radlické obousměrné kolony na 10 až 15 minut, v Povltavské se nedaleko od bočky na Bulovku stala nehoda, stojí tam kolony v obou směrech od sjezdu do Zenklovy a také v Nové Povltavské a pokračuje regulace provozu v tunelech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Srdce a kapela Lucie, stále posloucháte Rádio Praha. Teď pro vás máme zprávy na 18. hodinu a ve studiu už je Mirek. Krásný podvečer.
1: Hezký podvečer přeji.

0: kvůli nákaze salmonelou v pražské základní škole v Újezdě nad Lesy skončilo v nemocnici 20 lidí. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. Náhrada za benzín při služebních cestách se má od října zvýšit o víc než 7 korun. A zítra bude zataženo a deštivo s teplotami do 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hygienici potvrdili v základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a taky 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů.
2: Zvracela, měla silný průjem a horečku.
3: Říká paní Alena, matka žačky první třídy.
2: Naštěstí zatím nemusela být hospitalizována. Stejně jako většina nemocných dětí jedla v pondělí ve školní jídelně uhlířské špagety.
3: Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
4: Pokračujeme v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin.
3: Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje, popisuje starosta Prahy 20. Jedna Michal Hazdra z ODS.
5: Byly provedeny dezinfikační práce v té části školy v Polesné ulici. To stejné proběhne i v budově na Staroklánovické.
3: Vedení školy prodloužilo ředitelské volno do pátku. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy poslanců vládní koalice to schválila sněmovna. Opozice návrh kritizuje, podle něj jde o populismus a ve státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Jednodenní dálniční známka by také podle vládní novely měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne, jak je tomu v současnosti. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a pokud se oproti lednu ceny zvýší o víc než 20%, může částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo. Ministerstvo proto předložilo návrh na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
6: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
0: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44,50 za litr. Za benzín se vyplácí stále jenom 34,70, i když se na čerpacích stanicích prodává za částky i o 10 korun vyšší. Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Prohlásil to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Sešli se v New Yorku na okraji rozpravy Valného shromáždění OSN. Včera spolu jednali prezidenti Spojených států a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které dnes porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Přímý přenos semifinálového duelu odvysílá Radiožurnál Sport. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno. Ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Během noci bude přibývat oblačnosti. Zítra bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území Prahy počítejte s deštěm nebo přeháňkami, které budou večer postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Krátce po 18. se vracíme na silnici.

0: Vánoce a slovo má Jarda Kolér. Jak to vidíš?
1: Hezký podvečer. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně, za sjezdem na Rudnou v klesání na 8. kilometru se stala nehoda a náhle se tam brzdí. Zdržíte se zatím krátce. Na východní části okruhu směrem na D10 se u nájezdu z dálnice D11 srazil kamion a osobní auto. Osobní auto stojí v levém pruhu otočené do protisměru, blokované jsou oba pruhy, na místě je sanitka. Projíždí se mezi vozidly, kolona začíná na Štěrboholské spojce před sjezdem na Běchovice a je na téměř 15 minut. V Radlické směrem do Butovic se popojíždí od Laurové na Valtro kvůli omezení zdržíte se také 15 minut a pokračuje regulace provozu v tunelech. A v Povltavské směrem na Balabenku se popojíždí už od tunelu Blanka. Za odbočkou na Bulovku zpomalila provoz nehoda. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Pražský update. Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
3: V Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Krásný podvečer, 6 minut po 18. posloucháte Rádio Praha a Pražský update. V pražských Modřanech můžou řidiči zdarma stát na novém záchytném parkovišti. Je mezi tramvajovou a železniční tratí a je na něm 52 stání. Podrobnosti už za chvíli.
3: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update a teď už do Modřan. Nové záchytné parkoviště můžete využívat v Praze 12. Nachází se u tramvajové a autobusové zastávky nádraží Modřany. Nabízí 52 míst, z toho 3 pro invalidy. Parkování je zdarma, vždy na maximálně 12 hodin.
1: Vy jste úplně prvním řidičem, který zastavil na novém parkovišti tady v Modřanech.
2: To byla náhoda, protože jsem tady zavážel modřanský biograf a jenom jsem potřeboval udělat nějaký papíry, svačinu.
1: Říká Antonín Epstein. Na parkoviště přijel v dodávce, se kterou po Praze denně rozváží různé zboží. Jak se vám ve městě parkuje s takhle velkým autem?
2: Zastavit dodávku je problém, v podstatě nelze jako zaparkovat podle předpisů. Denně musím jakoby porušovat nějaký pravidla. Objevou se všude na rozích železní sloupky, což si myslím z hlediska jako záchranného systému. Sanitka, policajti, hasiči nemají úplně pak tu situaci jednoduchou.
1: Na novém parkovišti v Modřanech může stát zdarma. Vždy maximálně 12 hodin. Plocha vznikla úpravou dlouho nevyužívaného pozemku, říká vedoucí správy parkovacích objektů technické správy komunikací Jan Dvořák.
3: Došlo tady k odstranění náletových dřevin, vykácení stromů a bohužel prostě ty dřeviny byly tak rozsáhlé, že došlo k destrukci asfaltové plochy, takže bohužel se musela prostě velká část té plochy znova vyasfaltovat.
1: Práce stály 300 000 korun. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové parkoviště využijí nejenom cestující přestupující na MHD směrem do centra metropole.
4: To parkoviště je skvěle umístěno u tramvaje i u železnice a zároveň u cyklostezky. Z každého veřejného setkání s obyvateli vyplývá, že parkovací místa jsou pro ně velkou prioritou. Proto se plánují nové parkovací domy, které by měly vzniknout v příštích pár letech.
1: Těch má být 5, například v Rytířově, Vazovově nebo Zimově ulici. Z Modřan Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
5: A na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Slovo už má Jarda. Jak to vypadá?
6: Hezký podvečer na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou stále opatrně v klesání. Na 8. kilometru se stala nehoda, náhle se tam brzdí, zdržíte se krátce. Na východní části okruhu směrem na D10 se u nájezdu z dálnice D11 srazil kamion a osobní auto. Blokovaný je už pouze levý pruh, kolona začíná na Štěrboholské spojce před sjezdem na Běchovice a je na téměř 15 minut. V Radlické směrem do Butovic se popojíždí od Laurové na Valtrovku kvůli omezení, zdržíte se také 15 minut, pokračuje regulace provozu v tunelech. V Povltavské směrem na Balabenku se popojíždí už od tunelu Blanka, za odbočkou na Bulovku zpomalila provoz nehoda. Ve spojovací se popojíždí z Jarova směrem na Balabenku kvůli omezení téměř 20 minut a v ulici k Barandovu před nájezdem na Pražský okruh stojí v levém pruhu porouchané auto. Popojíždí se od Kauflandu a zdržíte se zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Pražský update. V pražském updateu už vás bereme na malou stranu. Ve speciální škole Karla Herfurta na pražské Malé Straně mají žáci novou jídelnu. V prvním patře školy dělníci také vybudovali učebny a zázemí pro protilehlé malostranské gymnázium. Stavební úpravy za asi 26 milionů korun začaly loni v červnu a trvaly víc než rok.
2: My jsme historicky nikdy neměli ani jídelnu, ani výdejnu, takže proto jsme za tenhle projekt velmi rádi. Tím, že vlastně vzděláváme žáky se speciálníma vzdělávacíma potřebama, tak jsme vlastně museli docházet až ke Karlovu mostu Dražického náměstí do jídelny.
3: Podle ředitelky základní a střední školy Karla Herforta Petry Haladové teď žáci díky nové jídelně obědvají v příjemnějším prostředí.
2: Dovedete si představit, v samém srdci Prahy táhnout za sebou x desítek dětí s tímhle postižením bylo prostě logisticky i z bezpečnostního hlediska velmi náročné.
3: Nově vzniklou jídelnu v přízemí už žáci využívají. V prvním patře budovy vznikly také 4 nové odborné učebny, 2 kabinety, konzultační místnost a další zázemí pro malostranské gymnázium, které sídlí naproti ve stejné ulici. Podle ředitele gymnázia Tomáše Ledvinky jsou učebny moderně vybavené a umožní lépe rozdělit třídy při vyučování.
4: Všechny jsou zařízeny interaktivní technikou, jedna i sadou tabletů nebo takových notebooků s klávesnicí, kde mohou žáci se učit nejen programování, informatiku, ale využíváme je i na všechny další předměty.
3: Škola ještě učebny postupně dovybaví dalším nábytkem. Žáci se v nich ale už učí, a to především jazykové a humanitní předměty.
4: Ačkoliv ty prostory teprve postupně zařizujeme, tak se nám podařilo už na konci prázdnin a v prvním školním týdnu zařídit je tím nejnutnějším, to znamená lavicemi, židlemi, tabulemi, interaktivními obrazovkami.
3: Dříve prostory využívala Česká pošta, která pak budovu opustila, vysvětluje architekt rekonstrukce Jakub Pachta.
5: Jsme v památkově chráněném objektu, měli jsme nějaký ohled na tu stavbu, která je přece asi přes 100 let stará. Byli jsme limitovaní těma původníma klenbama, který vlastně mají nějakou nosnost.
3: Za stavební práce zaplatilo hlavní město asi 26 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha. Teď už pro vás máme souhrn pražských zpráv s Mirkem.
1: Hezký podvečer. Praha a další města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců hnutí ANO Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Na základní škole Hans Paulka v Praze 6 vznikla za bezmála 4,5 milionu korun nová učebna fyziky, zaměřená na praktickou výuku elektrotechniky. Žáci si v ní vyzkoušejí pokusy s obvody, světlem a měřením veličin pomocí tabletů a čidel. Společnost technologie hlavního města Prahy chce díky nové učebně zvýšit zájem o technické obory a plánuje podobně specializované učebny postupně rozšiřovat i na další základní školy v Praze. Městská firma Pražská vodohospodářská společnost zahájila modernizaci a rozšíření pobočné čistírny odpadních vod ve Vinoři za zhruba 500 milionů korun. To umožní na čistírnu připojovat další výstavbu. Práce potrvají zhruba rok a půl. Praha postupně rozšiřuje i další čistírny na okrajích metropole. Praha 2 dokončila rekonstrukci sportovního areálu u budovy Sokola v Rýgrových sadech na Vinohradech. Sportoviště teď nabízí hřiště pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti, lezeckou stěnu nebo fitness zónu. Náklady činily 8,7 milionů korun. Městská část areál v úterý otevřela veřejnosti. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha od dneška do soboty nabídne v pražském obecním domě 84 soutěžních snímků. V letošním 63. ročníku se tak utká stejný počet pořadů o hudbě a tanci jako před rokem. O vítězích rozhodne mezinárodní porota. A v pražské O2 aréně dnes večer vystoupí americká popová skupina Pussycat Dolls. Jedna z nejslavnějších dívčích kapel v čele s Nicole Scherzinger se do Česka vrací po 17 letech. Koncertem oslaví 20. výročí vydání svého debutového alba PCD. V Praze bude zítra zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností, na celém území s deštěm nebo přehánkami, které budou večer postupně ustávat. Naměříme nejvýš 14 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po krátkých zprávách opět na silnice, slovo už má Jarda Kolér.
3: Hezký podvečer, na D5 z Prahy do Plzně pomalu za sjezdem na Rudnou. Na 8. kilometru havarovalo osobní auto, uzavřený byl levý pruh, teď už se ovšem projíždí bez omezení, nabourané auto je teď v odstavném. V ulici k Barandovu stojí před okruhem porouchané auto, blokuje levý pruh, jsou tam také hasiči, popojíždí se od Kauflandu 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Pankrác řeší dřívější nehodu v pravém pruhu, je tam krátká kolona. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most zpomalíte u sjezdu na Dolní Počernice, nesouvislá kolona pokračuje až k dálnici D11. Tam řeší nehodu v levém pruhu, celkové zdržení kolem 15 minut. Ve spojovací je fronta z Jarova směrem na Balabenku kvůli omezení na 15 minut a v Povltavské jsou kolony v obou směrech po nehodě u odbočky na Bulovku. Stojí se hlavně směrem z tunelu Blanka. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
2: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. Do konce roku zbývá jen 99 dní a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Ty provedl francouzský astronom Urbain Le Verrier. O svých výsledcích informoval německého kolegu. Galle ještě týden z berlínské observatoře planetu Neptun přesně našel a identifikoval. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938.
3: Volám vás všechny bez výjimky, od leva do prava, od poslední blízky až k tomuto hlavnímu městu, od Aše až k Jasině, všechny bez rozdílu volám vás.
2: O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
4: Všechny krásy světa.
2: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
5: Kdo to sakra je?
2: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
6: Jsem princ Jasoň.
2: 75 je fenomenálnímu hokejovému střelci z Kladna, Milanovi Novému. A já přeju krásný první podzimní den.

0: Pražský update. Krásný podvečer, stále posloucháte Pražský update na Rádiu Praha. Ženy v dizentu, literatura v exilu i nová mezinárodní síť. Muzeum literatury a památník národního písemnictví startují své podzimní projekty nejen ve své pražské pobočce.
1: Chceme představit role ženských osobností naší literatury právě třeba v tématech násilí, v tématech disentu.
2: Přibližuje ředitel Muzea literatury Michal Stehlík. Ve Frankfurtu chystají i diskuze o překladu a role slova v cizině nebo exilu.
3: Tam vlastně budou diskutovat zástupci literatury i aktuálně, kteří vlastně vnímají to, že exil není jenom věc minulosti, ale i bohužel aktuální záležitosti, kdy literární osobnosti musí opouštět své země jako Běloruskou, Ukrajinu, Rusko a podobně.
2: 23. října pak muzeum zahájí v Praze výstavu o české exilové literatuře. V listopadu se bude věnovat projektu Nejkrásnější česká kniha roku s tradicí sahající až do první republiky. Mimo soutěž se budou podle její organizátorky Veroniky Bendové vystavovat i knihy slovenských grafiků a ilustrátorů.
4: Ta situace dospěla tak daleko, že samotní slovenský tvůrci začali vlastně bojkotovat tu vlastní soutěž, protože ji považovali za nekompetentní a za poplatnou vlastně nové garnituře a nechtěli se vlastně s těmi svými knihami to účastnit.
2: Muzeum literatury vydalo také novou knihu s názvem Konec pohádky. Spoluautorkou je Vilma Hubáčková.
5: Sleduje proměny ilustrované knihy pro děti v kontextu nakladatelských záměrů a sociokulturních změn.
2: Publikace odkazuje třeba na Leporello z roku 1934 Sláva děti, vojáci jsou tady, s barevnými ilustracemi dětí z vojáky v plynových maskách. Nebo hledá odpověď na otázku, jestli jsou ženy vtipné.
5: Bylo často upozorňováno, že ženy umělkyně nebo ženy obecně nemají smysl pro humor, nemají takový smysl pro humor jako muži. Ale v ilustracích se to rozhodně neprojevilo. Tam právě naopak ta humorná složka byla docela výrazná a vlastně dospěli jsme k podobnému závěru, že se vůbec nelišili.
2: Největším projektem Muzea literatury je pak nová mezinárodní platforma LAMP, na které se podílí 12 institucí Evropy a spřáteleně Arménie a Tajvan, upozorňuje ředitel muzea Michal Stehlík.
3: Jsem rád, že my jsme vlastně hlavním iniciátorem založení téhle platformy a snažíme se vlastně dát dohromady ty, kteří to řeší a jsme vlastně trošku tahounem té mezinárodní spolupráce. A budeme diskutovat vlastně, jaká je vůbec aktuální role muzeí literatury, jakou roli hraje literatura v těch identitách. Evropa sama řeší svoji identitu a třeba velkým tématem bude digitální věk. Vlastně nové informační prostředí i pro vozovkách provozování literatury.
2: Kromě Prahy otevírá památník národního písemnictví veřejnosti i centrální depozitář v Litoměřicích s pracovnou Ludvíka Vaculíka, který by letos oslavil 100 let. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
6: A krátce po 6:45 se vracíme na silnice. Jardo, jak to vypadá?
7: Hezký podvečer. Na východní části okruhu směrem na D10 u nájezdu z dálnice D11 vyšetřují nehodu, uzavřený je levý pruh. Brzdí se za sjezdem na Běchovice, provoz zeslábl, zdržíte se do 10 minut. Ve spojovací se popojíždí z Jarova směrem na Balabenku kvůli omezení téměř 15 minut. V Povltavské jsou kolony v obou směrech po nehodě u odbočky na Bulovku, stojí se hlavně směrem z tunelu Blanka. Letenský tunel je plný směrem na Letnou, ve Vilzonově se popojíždí od Florence k muzeu, věčné fronta z Karlova náměstí a v Bělohorské z centra se na původním konci kolony srazila dvě auta. Blokují pravý pruh, kolona teď začíná až za místem nehody, k vypichu je to na 5 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Máte rádi novinky?
8: Tak si nalaďte každou středu

0: Krásný podvečer, večer a v noci bude v Praze převážně polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, ochladí se na 9 až 7 stupňů. Během noci pak bude přibývat oblačnosti, no a zítra bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území metropole počítejte s deštěm nebo přeháňkami a zítřejší teploty 14 až 16 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: Praha 8 podala na stavební úřad projekt základní školy Rohan v Karlíně. Prezident Pavel v projevu na valném shromáždění OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi proti Ukrajině. Cvičná stíhačka britského letectva se zřítila ve Walesu, piloti se katapultovali. A zítra bude většinou zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za bezmála miliardu korun by měla vzniknout v roce 2030.
2: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, dvě tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby si školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Vedení Prahy plánuje na soutoku Berounky a Vltavy vybudovat příměstský přírodní park, který by měl zasahovat i na území Černošic. Má mít rozlohu zhruba 1300 hektarů a má sloužit k ochraně přírody, k rekreaci i udržitelnému zemědělství. Hlavní město se chystá vykupovat pro budoucí park pozemky. V Lipencích a na Zbraslavi koupí za zhruba 80 milionů korun přes 13,5 hektaru. Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
3: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 km od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Ve Walesu havarovala cvičná stíhačka britského královského letectva. Oba piloti se katapultovali a jsou v péči zdravotníků kvůli lehkým zraněním. Bez posádky pak letoun Hawk T2 dopadl podle záběru incidentu na zem v blízkosti budov, které vypadají obydleně. Škody nebo zranění nikdo nehlásil. Svědek stanici BBC popsal, že stíhačka byla v problémech už od vzletu, při kterém se objevily plameny. V výšce se pak ozvaly dvě rány. Britské letectvo incident vyšetřuje. Fotbalisté druholigového Kladna a prvoligového Baníku Ostrava se dnes střetli ve třetím kole domácího poháru. Po základní hrací době skončilo utkání nerozhodně 1-1. O výhře hostů 2-1 rozhodl až na konci prodloužení ve 119. minutě ostravský Václav Jurečka. Baník tak postupuje do osmifinále MOL Cupu. Kladno po výborném výkonu v poháru končí. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno, ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Během noci bude přibývat oblačnosti. Zítra bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území metropole počítejte s deštěm nebo přeháňkami, které budou večer postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A teď ještě pohled na silnice s Jardou Kolarem. Tak jak to vidíš?
5: Hezký večer, už je klidněji. Na východní části okruhu směrem na D10 u nájezdu z dálnice D11 vyšetřují nehodu, uzavřený je levý pruh, je tam krátká kolona na několik minut. V Bělohorské z centra se krátce popojíždí před Vypichem a Bílou horou a ve spojovací zůstává kolona směrem na Balabenku z Jarova na 10 minut kvůli opravám vozovky. Šťastnou cestu a dobrý večer.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha a za chvíli za Cimrmany. Někteří několikrát měsíčně míří do divadla Járy Cimrmana, jiní pojmenovávají po Cimrmanovi rozhledny nebo muzea a někdo si prostě jen tak na zahradě zřídí Járu.

Pravou hospodu podrobně už za chvíli. Z muziky Sombra. Zpěvačka Alice. Teď Axwell a Ingrosso.

0: Zimmermaniaci, to je seriál Českého rozhlasu, kterým tento týden předznamenáváme, že už v neděli s námi můžete být u oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana v Příchovicích u Tanvaldu. Teď ale pojďme do jiné části republiky, do Letovic na Blanensku. Tam bydlí Cimrmaniak Jaroslav Chaloupek a na své zahradě má dokonce hospodu. A to Járovu.
1: Vítejte na Cimrmanově zahradě.
2: Jaroslav Chloupek, jsme v Letovicích na Boskovicku, tady v krásném údolí řeky Křetínky a vidíme hned takový nápis obrovský v té typické secesní úpravě Jára sobě.
1: Ano, to jsem si sem sám věnoval, já jako Jaroslav, jsem si věnoval pódium, na kterém probíhají semináře nad dílem Járy Cimrmana. Je zde i portrét Járy Cimrmana, zcela originální, neobvyklý.
2: Je tam napsáno Jára Cimrman pravděpodobně 1914, ale vypadá to spíš jako nějaká žena.
1: Ano, je to žena. Já si myslím, že by to takhle mohlo zůstat, protože Jára Cimrman do těch svých 15 nebo možná ještě 16 let byl považován za ženu a my jsme se toho drželi. Můžeme vstoupit do takzvané Járovy hospody, kde se odehrály hlavně dlouhé debaty nad odkazem divadla Járy Cimrmana a Járy Cimrmana. Je zde naprosto to zásadní, co v hospodě musí být, a to jsou citáty Járy Cimrmana, který on psal v té hospodě, když se odhalovali.
2: Nápisy v hostinci u sirotků, je to 8 nápisů, první lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Zazvoníme. Posadíme se.
1: My diskutujeme hlavně nad tématy, které ještě nebyly rozvinuty. Měli jsme zde několik sympozií, třeba Jára Cimrman a ženy. Ke každému sympóziu máme speciální grafiku, samolepky, placky. Prostě, aby tady byla ta stopa, která by se neměla zapomenout, že jsme opravdu nad těma věcma uvažovali, dělali.
2: Ta sympózia se tady na té zahradě konají už od roku 2005, čili už to má poměrně velkou tradici.
1: Ano, na těch stěnách vidíme fotografie, vždycky jedna fotografie z každého ročníku. Co bylo taky zásadní, v jeden ročník jsme se pustili do pátrání, co se vlastně stalo s Luisou Cimrmanovou.
2: Sestrou Járy Cimrmana.
1: Sestrou Járy Cimrmana. Natočili jsme asi 15-minutový film.
2: A co se s ní teda stalo?
1: Naše cesta byla taková, že jsme se totiž dostali k deníku Luisy Cimrmanové a my jsme nakonec zjistili, že ona skončila v Americe a že tam založila hnutí hippies.
2: Když půjdeme ještě ven, venku je bysta Járy Cimrmana.
1: Pojďme se na ní podívat.
2: Jak Cimrman vypadal, ačkoliv vytvořil tu svou jednu autobistu, která je dodnes v divadle Járy Cimrmana.
1: Tady je ten pomník je zajímavý v tom, že podstavec, který je z Pískovce a je velice takový jako
2: mohutný,
1: ten vlastně byl na farním dvoře, tady v Letovicích, máme zde i bistu a je tam ten titulek největší velikán Jára Cimrman, o to ta bista je menší.
2: Takže pro posluchače ten podstavec je takových kolik metr vysoký, zatímco bista má něk...
1: 10 centimetrů, ano, a je tady napsáno největší velikán Jára Cimrman. Je to přesně umístěno vedle záchodku, na ten se musíme podívat taky, protože to je dokonce záchodek,
2: ano,
1: ve kterém máme návod, jak ten záchod použít.
2: A je to Cimrmanův návod?
1: Cimrmanův návod, ano. A je zde napsáno, dej si lokty na kolena, dlaně na dásně, vyprázdni se překrásně. Jára Cimrman 1904, je dokonce splachovací.
2: Cimrmanovu hospodu a bistu má sice Jaroslav Chloupek na své soukromé zahradě, pokud ale v Letovicích narazíte na muže s buřinkou a prošejivělým vousem, bude takřka jisté, že je to on a že vás do své hospůdky pozve. Z Letovic Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Praha žije výlety.
4: Praha žije výlety.
5: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi a za chvíli tu bude Jirka Štefl, má pro vás pravidelné tipy, pozve třeba na festival 4 plus 4 dny v pohybu. Jaké bude počasí? Večer a v noci bude v Praze a okolí převážně polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, ochladí se na 9 až 7 stupňů, během noci bude přibývat oblačnosti a zítra má být zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území metropole počítejte s deštěm nebo přeháňkami a zítřejší teploty 14 až 16 stupňů.

0: Krásný večer, slíbili jsme tipy od Jirky Štefla, tady jsou.
1: Startuje Mezinárodní festival současného umění 4 plus 4 dny v pohybu, který do Prahy přinese divadlo, tanec, performance i výtvarné umění. Těšit se můžete na desítky českých i zahraničních umělců a projektů na různých místech metropole. Třeba ve čtvrtek a v pátek se vydejte na sídliště Háje, kde tanečníci promění ulice, domy, střechy a dvory v neobvyklou scénu. Pět umělců vás provede známým prostředím a nabídne na něj úplně nový pohled. Představení vychází jim taky z příběhů a zkušeností lidí, kteří na sídlišti žijí. A pokračují taky oslavy 230 let Národní galerie Praha. Ve čtvrtek večer se vydejte do Veletržního paláce, kde na vás čeká speciální program a několik nových pohledů na díla ze sbírek galerie. Těšit se tam můžete taky na nově otevřený grafický kabinet věnovaný kresbám Zdeňka Sekala. Během večera se navíc uskuteční zahájení festivalu vizuálního umění Prague Art Week. Vstup do všech expozic Veletržního paláce bude ve čtvrtek večer zdarma. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Ve středu byl naším poledním hostem lékař Jiří Vejmelka. Dostali jsme se i k tomu, jaký je rozdíl mezi mikrobiomem a mikrobiotou.
4: Ty termíny se někdy zaměňují, nicméně mikrobiota to jsou mikroorganismy, které se nachází na našem organismu, v našem organismu a taky kolem nás. A mikrobiom je genetická informace, která je obsažená v mikrobiotě. Někdy se také používá termín mikrobiom jako mikrobiota a prostředí, ve které žije.
3: No a ve čtvrtek bude naším speciálním hostem moderní pětibojař a mistr světa Matěj Lukeš. Budeme rádi, když se nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Praha je kulturou.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Krásný večer, 20 hodin, připravili jsme další zprávy a ve studiu už je Mirek Kasan. Hezký večer.
1: Hezký večer. Poslanci schválili zmrazení cen dálničních známek. Dnešek je na českých silnicích se 6 mrtvými nejtragičtějším dnem letoška. Bývalý ředitel České televize Souček neuspěl s žalobou kvůli manažerskému bonusu. A zítra bude zataženo a deštivo s teplotami do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Řidiči v příštím roce zřejmě zaplatí za dálnice stejně jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci dálničních známek. Ke zmrazení současných cen se kabinet zavázal.

0: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
1: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
0: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu s 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti si vyžádali dnešní dopravní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí, to je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nedostane od televize další 1 300 000 korun. Pravomocně o tom rozhodl odvolací soud. Jan Souček chtěl doplatit manažerský bonus za rok 2024. Rada České televize mu tehdy přiznala jen 1/10 maximální částky. Ex-ředitel namítal, že s ním měla výši bonusu podle pracovní smlouvy nejdřív projednat, což neudělala. Podle soudu je ale podstatné, že o bonusu rozhodla rada včas. Jan Souček proto na další peníze nárok nemá. S Českou televizí se soudil i kvůli svému odvolání. Soud ale jeho žalobu letos v květnu zamítl. Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moci marže prodejců benzínu nebo nafty dosáhnout maximálně 10 eurocentů na litr. Jízdenky vlakem ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu. Ceny pohonných hmot jsou na Slovensku nejvyšší za víc než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Fotbalisté prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. O vítězství Ostravanů v Kladně rozhodl ve 119. minutě útočník Václav Jurečka. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které se mezi elitní čtyřku dostaly díky výhře 2-1 na zápasy nad výběrem Kazachstánu. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno s nejnižšími teplotami kolem 8 stupňů Celsia. Během noci bude přibývat oblačnosti. Zítra bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území metropole počítejte s deštěm nebo přeháňkami, které budou večer postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách ještě na silnice na Pražském okruhu na východní části u Černého mostu ve směru na Mladou Boleslav u 60. kilometru u sjezdu na dálnici do Hradce je zavřený levý pruh, čekejte krátké zdržení. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Kuberovice je neprůjezdný levý pruh a tvoří se kolona.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 5 minut po 20. a za chvíli nás čeká další reportáž. Větší počet výjezdů záchranky a zvýšený zájem o projektu nebo o projekty na ochlazování ulic nebo domů. I takové bylo letošní léto s extrémy vysokých teplot i sucha. Kalendářně skončilo dnes i my a my se s tím ohlédneme právě se záchranářkou a projektantkou takzvaných modrozelených opatření. Co to znamená, řekneme už za chvíli. Z muziky Bruno Mars.

0: Krásný večer, 8:45, posloucháte Rádio Praha, teď připomeneme horké léto, je 23. září, podzimní rovnodennost, takže právě dneškem skončilo astronomické léto, zapsalo se do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku, skoro 42 stupňů Celsia. V Doksanech na Litoměřicku ji teploměr ukázal už během posledního červnového týdne, kdy v Česku zemřelo skoro 2300 lidí, to je o 200 až 300 víc než obvykle v tuhle dobu. Více práce proto měli letos v létě záchranáři, ale kvůli suchu třeba i odborníci na zadržování vody ve studních.
1: 381. Ano.
2: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
3: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska.
2: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy z horka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
3: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
2: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost. Těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
4: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder, v Evropské unii jsou to 10 000.
5: Ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorologických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za povodních je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší, není na to nastavený ani zdravotní systém.
4: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
5: Nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
6: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jednoznačně zaznamenáváme zvýšenou poptávku o prvcích takzvané modrozelené infrastruktury.
4: Říká vedoucí skupiny, která projektuje opatření pro domy, ulice či zahrady, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu. Sucho prý letos zahubilo i jahody na její vlastní zahrádce. Jak lidé z profesí, kterých se změna klimatu úzce týká, prožili letošní léto a na co se podle nich nachystat do budoucna, si poslechněte v pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno v premiéře po 20. hodině a najdete ho potom i v podcastových aplikacích. Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
8: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiky. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
7: Praha žije.

Bon Jovi dospíval ve 20.30, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a za chvíli opět za Cimrmany. Duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek komik, jehož herectví patří k tomu nejlepšímu v divadle Járy Cimrmana. Přední český cimrmanolog Miloň Čepalka dnes slaví 90. a my ho připomeneme už za chvíli. Já se dívám ještě, jaké bude v noci a zítra. Počasí v Praze a okolí, tak večer a v noci má být převážně polojasno až jasno, místy přechodně oblačno. Ochladí se na 9 až 7 stupňů, během noci bude přibývat oblačnosti. Zítra má být zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Má se přidat déšť nebo přehánky a zítřejší teploty 14 až 16 stupňů.

0: Přestože se na jevišti ostýchal už téměř 60 let, je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Miloň Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jen hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna dnes slaví 90.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle, není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písně nové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
2: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: hrdý východočech s přezdívkou Zlatý Slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Pražská kultura.
2: Scrollujete? Jen si klidně scrollujte, ale občas mrkněte na náš profil na Instagram.

0: Hodin, teď už pro vás máme zprávy s Mirkem. Krásný večer, Mirku.
1: Hezký večer přeji.
2: Kvůli nákaze salmonelou v pražské základní škole v Újezdě nad Lesy skončilo v nemocnici 20 lidí. O víkendu a na pondělní státní svátek nepojede metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Do Prahy přiletí v úterý italská premiérka Meloniová, potvrdil to úřad vlády. A zítra bude většinou zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 16 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Hygienici potvrdili v základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a taky 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů.
4: Zvracela, měla silný průjem a horečku,
5: říká paní Alena, matka žačky první třídy.
4: Naštěstí zatím nemusela být hospitalizována. Stejně jako většina nemocných dětí jedla v pondělí ve školní jídelně uhlířské špagety.
5: Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
6: Pokračujeme v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin.
5: Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje, popisuje starosta Prahy 20. Jedna Michal Hazdra z ODS.
7: Byly provedeny dezinfikační práce v té části školy v Polesné ulici. To stejné proběhne i v budově na Staroklánovické.
5: Vedení školy prodloužilo ředitelské volno do pátku. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
2: O nadcházejícím prodlouženém víkendu nepojede metro na části trasy C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem výluky je plánovaná výměna starých dřevěných pražců za nové betonové. Cestující budou v dotčeném úseku vozit náhradní autobusy linky XC. V úseku Chodov H bude metro jezdit kyvadlově.

0: Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky má být také bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou italské premiérky Meloniové projednala plán strategické a unijní spolupráce mezi Českem a Itálií na dalších 5 let. Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Petra Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu. Český prezident vyzval taky Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Fotbalistky Sparty zvládly úvodní utkání druhého předkola evropského poháru. Nad rumunským týmem Farul Constanta zvítězili 4-1. Uspěly i hráčky Liberce, které nad favorizovaným norským Rosenborgem vyhrály 3-1. Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championship v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Angličanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenboschi 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Česká jednička má navíc jistou účast na závěrečném turnaj série kategorie Major Players Championship Finals. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno. Ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Během noci bude přibývat oblačnosti. Zítra bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území Prahy počítejte s deštěm nebo přehánkami, které budou večer postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha.
1: Hot Zone. Středeční speciál na Rádiu Praha a ta nejnovější muzika.

na Rádiu Praha. Praha, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Praha, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku. Hot Zone. Top hit z evropských rádií.

0: je 22 hodin. Hezký večer. Taxikáři možná budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Škoda JS se stala výhradním dodavatelem pohonů pro malé modulární reaktory Rolls-Royce SMR. Cvičná stíhačka britského letectva se zřítila ve Walesu. Piloti se katapultovali. A zítra bude zataženo a deštivo s teplotami do 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Taxikáři možná nově budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Dnes to schválila sněmovna. Změnu zákona o silničním provozu navrhli pražští poslanci z hnutí ANO, Patrik Nacher a Robert Králíček. Podle nich bezpečnost jízd s taxislužbou klesla, třeba protože někteří cizinci neznají české dopravní předpisy nebo neumějí česky a zákazníci se s nimi nedomluví. Kromě vládních poslanců návrh podpořili opoziční piráti. Ostatní opoziční poslanci jsou proti. Bojí se třeba zdražení taxislužeb. Novelu teď dostane k posouzení Senát.

0: čest.
1: Městská firma Pražská vodohospodářská společnost zahájila modernizaci a rozšíření pobočné čistírny odpadních vod ve Vinoři za zhruba 500 milionů korun. To umožní na čistírnu, která už několik let funguje na hranici své kapacity, připojovat další výstavbu. Práce potrvají zhruba rok a půl. Praha postupně rozšiřuje i další čističky na okrajích metropole. Nedávno PVS dokončila práce na zařízení v Nedvězí a v různých fázích přípravy jsou projekty rozšíření v Březiněvsi, Čertousech, Kolovratech, Lohkově, Dolních Chabrech a Kolodějích. Česká společnost Škoda JS podepsala smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Stane se jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů, které britská firma vyrábí. Zakázka vyjde na víc než 1 miliardu korun. První reaktor má vzniknout ve Velké Británii. V polovině příštího desetiletí pak i v českém Temelíně. Podle generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše se do projektu pravděpodobně zapojí i další české firmy. ČEZ má totiž v britském Rolls-Royce asi 5% podíl. Ve Walesu havarovala cvičná stíhačka britského královského letectva. Oba piloti se katapultovali a jsou v péči zdravotníků kvůli lehkým zraněním. Bez posádky pak letoun Hawk T2 dopadl podle záběru incidentu na zem v blízkosti budov, které vypadají obydleně. Škody nebo zranění nikdo nehlásil. Svědek stanici BBC popsal, že stíhačka byla v problémech už od vzletu, při kterém se objevily plameny. Ve výšce se pak ozvaly dvě rány. Britské letectvo incident vyšetřuje. Hokejový obránce Tomáš Galvas se vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce. Klub NHL o tom informoval na síti X. Pittsburgh draftoval 20-letého beka letos ve druhém kole a následně s ním podepsal 3-letou nováčkovskou smlouvu. Od začátku bylo ale jasné, že pokud se hned neprosadí do týmu NHL, bude v této sezóně ještě působit v české extralize. Večer a v noci bude v Praze převážně polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno. Ochladí se na 9 až 7 stupňů Celsia. Během noci bude přibývat oblačnosti. Zítra bude zataženo až oblačno, během dne přechodně s proměnlivou oblačností. Na celém území metropole počítejte s deštěm nebo přehánkami, které budou večer postupně ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

centru Starého Města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu, románskou rotundu svatého Kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Rádio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové.
1: Na Rádio Praha.
0: Host Lenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a my už pro vás máme dalšího hosta. Tentokrát to bude youtuber Jiří Bulíšek. Založil kanál Jirka vysvětluje věci a věnuje se tématům do hloubky. Probírá vesmír, fungování lidského těla nebo mozku a dokonce i dezinformacím. Proč často naletíme podvodníkům? Jaké jsou současné trendy v podvodech? A jaké téma by ještě chtěl zpracovat? Tak nejen o tom budeme mluvit už za pár minut.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Jirka Buríšek. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak vás správně označit? YouTuber? Influencer? Co máte rád?
2: Já sám nevím. Já vím, že spadám trošku do nějaké té influencerské kolonky, ale vlastně točím videa. No.
1: Každopádně vysvětlujete věci prostě.
2: Je to tak.
1: Takže budete chytrej.
2: To nevím, jestli tak se úplně dá říct 100%, spíš si myslím, že to je schopnost zjišťovat věci.
1: Pro naše posluchače taková drobnost. Natáčíme v červnu, rozhovor pojede v září. To znamená videa, která vzniknou přes léto, pokud si nevezmete úplně volno, tak ještě o nich úplně nemůžeme mluvit. Ale já jsem vyhodila na Instagram to otázkové okno a přibylo tam pár dotazů. Jeden si rovnou odbudeme, protože ten jste zmínil několikrát, ale prostě tam přistál, tak asi ho ještě posluchači přesně neznají odpověď. Proč Jirka vysvětluje věci? Proč se ten YouTube takhle jmenuje?
2: Ten celý příběh toho, proč existuje název Jirka vysvětluje věci, je ten, že já jsem na začátku hledal název kanálu. Nebyl jsem si úplně jistý, jak ho pojmenovat. Já myslím, že první, jako úplně první název, co jsem k tomu kanálu dal, tak byl v kontextu, což ještě stále jde dohledat vlastně úplně u prvních videí, tak je tam takové jako kratičké intro. A bavil jsem se o tom se svým kamarádem Jankem Rubešem, kterýho diváci znají z Honest Guy nebo z Kluků z Prahy. A ten mi řekl větu, jako to je hrozně blbej název, řekl to nějak možná trošku ostřej a prostě to pojmenuje Jirka vysvětluje věci, protože tak budeš tam vysvětlovat věci. A mi se to zalíbilo, tak jsem to udělal a od té doby se to tak jmenuje.
1: A tenhle název mu přišel dobrý.
2: Jo. Už. Jo. Ono to dává smysl, že jo? Protože jejich kanál se jmenuje Kluci z Prahy a oni jsou to vlastně jako dva kluci a jsou z Prahy. Mm-hmm. A když vlastně člověk aplikuje ten stejný proces na můj kanál, tak to vlastně dává smysl, že se to jmenuje Jirka vysvětluje věci. Mě trošku mrzí, že jsem to nevymyslel já, ale jako má to pěkný takový origin.
1: A Václav Moravec, který si vytvořil teď vlastní platformu, tak tam má pořád kontexty.
2: Tak to je dobře, že jsem to v tom případě
1: takhle
2: nepojmenoval.
1: Takže je dobře, že jste si dal Jirka vysvětluje věci. Další otázka tam padla na téma, na čem teď momentálně pracujete, protože já předpokládám, ta témata jsou velmi výživná a že to zřejmě není vždycky jako v ten daný okamžik, že se věnujete té jedné věci, ale že tak jako paralelně řešíte několik věcí zároveň, protože trvá, než si to nastudujete.
2: Je to tak?
1: Tak v kolika tématech teď ležíte?
2: Asi ve třech. Vzhledem k tomu, že teda vysíláme v září, tak to znamená, že teď už musí být venku video o podvodech, které dělám teď, ale bude vycházet za chvíli.
1: Nechal jste se opět napálit? Nebo
2: tentokrát ne. Tentokrát jsem trochu napálil ty podvodníky. A vlastně s partou dalších tvůrců, mých kamarádů, známých, tak jsme si vzali vlastně jeden den, vytvořili jsme si takové vlastní call centrum, ve kterém jsme se nechali navolávat těmi podvodníky a pak jsme tak řekněme, ztráceli jejich čas. Čistě jenom proto, že jsme si řekli, že to je dobrý oddychovej den, jak ušetřit nějakým lidem možná nějaký peníze a udělat si z toho trošku srandu a ty podvodníky tak jako mírně napálit.
1: A spolupracujete někdy s policií, že některá data předáte?
2: V minulosti s bankami hlavně jsme předávali třeba ty transferní účty bankám. S policií vlastně spolupracuji primárně na bázi těch informací, protože já třeba od policie můžu dostat informaci, že nějaký podvod je v tuto chvíli rozšířenější. Teď jsem se zrovna bavil s policií právě o tom, jakým způsobem teď funguje ten podvod falešný bankéř. A vlastně bylo to kvůli tomu, že jsem ho chtěl zase, a budu to dělat, je to možná teď ta věc, na které teď v září pracuju. A to třeba pro mě byla novinka, že on už vlastně funguje trochu jinak než dřív. A teď to dávám teprve dohromady, snažím se to trošku zmapovat znova, protože po 2-3 letech od té doby, co jsem o tom točil, tak se to zase změnilo.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a mám úplně jednoduchou otázku, ale jak je možné, když je taková osvěta, že se necháme stále napálit? A jsme v tom všichni, nejenom seniori.
2: To je skvělá otázka, protože těch důvodů je strašně moc. Jeden z nich je, ten úplně nejjednodušší, je ten, že ti podvodníci jsou většinu času prostě o krok napřed. Tam to nejde dělat moc jinak, než reagovat na to, jak se ten podvod vyvine a pak o tom informovat, ale zase taky se to nedostane ke všem. A vlastně spousta posluchačů, možná i teď vašich, kteří nás poslouchají, tak některé ty podvody prostě nezná. Jo? Je to jenom čistě o tom, že když něco znám, tak na to nenaletím, ale když to neznám, tak ta šance je mnohem vyšší. Takový ten stereotyp, že nejčastější oběť online podvodu je třeba osamělý senior, který jako se nevyzná tolik na internetu a jak se říká, jako klikne na všechno a je to takový ten člověk, který prostě není na internetu doma. Tak to už taky úplně neplatí. Spousta těch dat ukazuje, že mezi oběťmi je víc a víc lidí okolo 30 let v produktivním věku. Můžou to být manažeři, šéfové velkých firem, lidé, u kterých by člověk řekl, že jsou opatrní nebo že na to nenaletí, ale prostě to tak není. Ten trik je v tom, že jakýkoliv podvod, když vás zastihne v nějakou chvíli, kdy je člověk nepřipravený, ve spěchu, je nějak roztržitý, stane se, že prostě si toho nevšimne něčeho, čeho by si všimnout měl a stane se obětí podvodu.
1: Ale je pravda, že ty podvody jsou sofistikované v současné době, že si pamatujeme tu dobu, kdy nám chodili maily se špatnou češtinou, ale to už je úplný pravěk. To je úplně někde jinde.
2: Je to tak.
1: Jaký je třeba teď takový trend těch podvodníků?
2: Důležité je třeba taková maličkost, že začali používat umělou inteligenci, což samozřejmě asi jsme trochu všichni čekali, že se stane, že to začnou využívat i právě podvodníci. Nicméně tam jde o to, že vlastně každý ten podvod, který my dnes vidíme, tak je vlastně finální verze několik let vyvíjející se legendy. Vlastně ten podvod začal na nějaké prvotní úrovni, kdy ho třeba lidé odhalovali hned ze začátku. A vlastně tam úplně stejně jako probíhá biologická evoluce, tak proběhla evoluce toho podvodu. Že v momentě, kdy ti podvodníci narazili na překážku, tak ji vyřešili. A vlastně tohle může být třeba 200. iterace toho podvodu. To znamená, každý ten člověk, který na ten podvod narazí, tak vlastně je proti němu taková přesila, kdy ti podvodníci mají historii 200 různých momentů, kdy to mohlo ztroskotat a už je napravili. A proto je ten podvod vlastně tak sofistikovaný.
1: Zajímá mě, jestli ještě existují ty podvody, které se takzvaně navlíknou na nějaké ty vojáky, ty šarmantní pány, protože tam mám pocit, že ta osvěta je obrovská a že už se přeci nikdo nemůže nechat napálit.
2: Je to vlastně, ano, je to vlastně ta stejná věc jako u všech ostatních. Tam jde o to, a teď dobré je zmínit, tohle jsou vlastně ty typy romantického podvodu, který cílí na emoce. Známe ho úplně z minulosti, jako takový ten podvod. Já mám pocit, že chodil možná do e-mailu dřív, dneska je to víc na sociálních sítích, může se stát i na takových těch dating aplikacích, jako je
1: třeba
2: Tinder.
1: A dřív to byli i námořníci, teď jsou
2: to vojáci. Ano, je to tak. Námořníci to vlastně stále můžou být.
1: Můžou.
2: Píše vám člověk, který se s vámi chce seznámit, a vlastně na začátku po vás nic nechce, je to takový jako, může to být šarmantní člověk, nemusí, to už je otázka, jestli to každý vlastně sám interpretuje, ale on vždy cílí na primárně na osamělé ženy ve věku od třeba 50 let dál. Myslím si, že ty data to takhle zhruba ukazují. A vlastně ten podvod cílí na to, že nejdřív vypěstuje ten nějaký jako romantický vztah, který skutečně jde jako postupně, není to tak, že by hnedka jako úplně jako na sílu tam šel, většinou teda do těch zpráv, jakože hnedka psal, jestli si ho nechce vzít ta žena, ale prostě vypěstuje ten vztah a pak přijde moment, kdy se tam stane nějaký zlom vlastně a on řekne, třeba je to voják, to bylo ještě důležité říct, já jsem teď byl na misi a jsem v nemocnici a teď potřebuje nějakou pomoc, jo, potřebuje odeslat svoje doklady nebo něco takového a vlastně v ten moment, tak vlastně tam ta investice, ta citová investice do toho vztahu a ty doklady, tak jak jsou na cestě, tak se samozřejmě někde zdrží, je potřeba zaplatit nějaký poplatek, nějaké proslení, něco takového a to se takhle může vlastně vyšplhat do astronomických částek. A nebo to může být ještě v jiných případech nějaké jako v uvozovkách bohatství, které třeba na té misi ti vojáci našli a řeknou, stejně by to propadlo, stejně by se to zavřelo někde ve skladu, my jsme se s klukama dohodli, že si to necháme a pošleme to domů. Mm. A taky, vlastně stejný princip, najednou se to musí proclít a tak dále.
1: A skončí to někdy dobře, že třeba se ta podvedená žena zpět dostane k těm svým penězům, které naposílala? Dokážou v určitém ohledu ty banky pomoct nějakým způsobem?
2: Nejsem si úplně 100% jistý, jestli na to dokážu odpovědět. A možná se to v jednotkách případů stalo, ale většinou bych s tím nepočítal.

0: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové. Stále posloucháte Radio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a na Instagram padla další docela zajímavá otázka. Jestli si Jirka dokáže vydělat, když vydá jedno video za měsíc?
2: Jo, jde to. Já mám velkou výhodu v tom, že i když vydám jedno video za měsíc, takže vlastně moji diváci tak jsou asi srdcaři, protože se na něj přijdou vždycky podívat a má to jako dostatečné vlastně dosahy, aby ten můj výdělek byl prostě dostatečný na to. Nemám za sebou úplně jako tým lidí, který bych si mohl dovolit, ale to bych třeba taky někdy v budoucnu chtěl.
1: A ten kanál stále roste. Teď máte přes 550 tisíc vlastně odběratelů na tom YouTubeovém kanále a vymýšlíte i další způsoby, jak zmonetizovat tu vaší práci, že byste třeba vytvořil další placené platformy?
2: Vymýšlím. Je vlastně ta možnost té placené platformy, jako dávat obsah za paywall, tak to, k tomu jsem se úplně neodhodlal zatím. Přišlo mi, že vlastně nějak mi to jako nedávalo úplně smysl v té tvorbě, kterou dělám, protože nedává smysl vytvořit edukativní video a pak ho jako schovat vlastně.
1: A tu pointu třeba dát na Hero Hero.
2: Tak jsem přemýšlel, jestli nedat za paywall, tak jak to dělá vlastně řada tvůrců, třeba rozhovory nebo tak, ale vlastně spíš funguju na principu, že mám spolupráce s různými partnery, jako je třeba Česká spořitelna, která vlastně mi teď pomáhá s těmi videí o podvodech a vlastně tohle partnerství je placené a díky tomu to můžu vlastně tvořit ty videa, nemusíme dávat nikam za paywall.
1: Ale je dobré, že edukativní videa, která nejsou často ve vašem případě úplně jednoduchá, na pochopení, jsou to často i složitá témata, tak člověk by si dneska řekl, že lidé scrollují jednoduchý konzumní obsah, ale opak je pravdou ve vašem případě, že o tu edukaci je zájem ve společnosti a zřejmě nemáte ani velkou konkurenci.
2: To nevím, ale jako já si to sám vysvětluju tím, že jsou to vlastně ty jako rozevřené nůžky, že čím víc je toho jako rychlého, krátkého obsahu, tak tím víc lidé vlastně vyhledávají i ten opak a snaží se občas trávit ten čas u toho jako delšího, pomalejšího obsahu. Protože já sám to tak trochu mám taky. Mm-hmm. Já vím, že když jako strávím půl dne scrollováním, protože jsem ve vlaku nebo někam jedu, nebo prostě mám nějakou příležitost se zrovna jako v úzovkách nudit a vytáhnu telefon, tak mě to začne vlastně štvát po chvíli a už si říkám, no já bych ale asi měl, vyloženě mám ten pocit, že bych měl jít a pustit si něco, u čeho jako nebudu takhle pořád tím palcem dělat nahoru a každých pár vteřin mi vyskočí nový obsah, ale že budu něco konzumovat jako konzistentně.
1: No ale vy jste deformován svým vlastním obsahem. Protože se vždycky chcete něco dozvědět, protože to může být inspirace pro další video.
2: To je pravda.
1: Když něco objevíte.
2: To je pravda.
1: A v rámci těch témat, my jsme se bavili o podvodech, ale ten váš kanál je širokospektrální. Tam je historie, vesmír, jste široko rozkročen. Jak je možné se v tomhle všem orientovat a jít do hloubky?
2: Já mám štěstí, že žiju v té době, ve které žijeme, protože jako díky internetu a tomu přístupu k informacím si vlastně můžu dostat téměř k čemukoliv, co vlastně k tomu tématu potřebuju. Můžu si pročíst zdroje, které by normálně bylo potřeba jako fyzicky vidět někde v archivu, tak dneska jsou vlastně digitalizované, takže je můžu vidět na internetu. A není to vlastně zase tak dlouhá doba, co jsou digitalizované. A to je ono. To je
1: ne každý si dokáže ty zdroje najít. A pokud objeví studii, ne každý je schopný dobře interpretovat.
2: To je pravda. Druhá věc, která mi s tím pomáhá, tak jsou, a to hrozně rád říkám, protože je to jako velký pomocník, tak jsou ty samotné instituce, které vlastně publikují ty studie, když je to univerzita třeba, tak ta samotná univerzita má obrovský zájem na tom, aby ta studie byla, aby se dostala mezi lidi. A tím pádem častokrát se stává, že když vyjde nějaká jako větší studie, financovaná, prostě velká, tak vyloženě vyjde na webu té univerzity článek, který to shrnuje a vlastně to popisuje pro lidi. Takže já můžu ušetřit spoustu času tím, že si to takhle pročtu a když vím, že je to něco, co by mě dál zajímalo, tak už se potom dostanu zpátky k té studii a pročtu si to dál. Ale vlastně tady ta snaha jako vědy dostat vědu mezi lidi je to, co mě hrozně pomáhá v tom dostat vědu mezi lidi.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádiu Praha, se mnou je Jirka Buríšek. Kanál Jirka vysvětluje věci. Stalo se vám někdy, že jste vydal video, udělal jste si rešerši, všechno poctivě zpracoval a postříhal a třeba za rok přišla informace, že tam je nějaká chyba, že jste si to třeba špatně vysvětlil, nebo že se ten výzkum nějakým způsobem posunul. Stalo se někdy třeba, že jste musel to video i smazat, nebo předělat, nebo dovysvětlit?
2: Přemýšlím, jestli, jako stává se mi to, že jako občas udělám nějakou chybu, to jo. Třeba teď se mi stalo, to je tak, já nevím, 2-3 měsíce zpátky, tak to mě teďka tížilo nejvíc, že jsem se vyloženě jako přeřekl, nebo jak to říct, že jsem jako v kontextu vesmíru v rámci vzniku černé díry, tak já jsem měl vlastně větu, kdy jsem chtěl říct bod nekonečné hustoty, nekonečně malý bod, nekonečné hustoty, což je singularita černé díry. A já jsem omylem řekl nekonečné hmotnosti. Mm-hmm. Ale já to znám tak jako pospátku na spaměť, že mě to nedošlo, že to tam je. Vůbec mi nedošlo se to jako zkontrolovat. A vlastně a zjistil jsem to až po tom, co jsem to video vydal, že tam má místo hustoty hmotnosti. A to je jako vyloženě špatně, to je jako velká chyba, kterou jsem udělal tím, že jsem vlastně si až moc jako věřil v tom, že tady jsem to ani vůbec mě to netrklo. Vůbec. A to se stává, no, tyhle věci. Člověk nemůže počítat s tím, že vlastně ty videa budou úplně bezchybný, protože je to trošku paradox, mi přijde, že se to jako měly by být ideálně, ale vlastně každý chybuje, takže se s tím asi počítat musí. No. Tam je otázka, jak k tomu člověk potom přistupuje.
1: Jasně. Které video nebo které téma má největší sledovanost na vašem kanále?
2: Že to jsou asi ta videa o vesmíru, protože co jsem se tak bavil s diváky, tak vlastně je to takový escapismus trošku, že vlastně existuje jako obrovské množství témat, které je dobré vědět a je dobré se o nich informovat, ať už jsou to nikotinové sáčky, kratom, spánek, cokoliv z tady těch témat, které člověka vyloženě jako ovlivňují a to, jak se cítí. Ale ta videa o vesmíru vlastně vám můžou dovolit trošku začít přemýšlet vlastně o úplně jiných věcech, o úplně jiném světě. A jsou to i takové jako filozofické otázky, které se pak týkají jako historie lidstva, budoucnosti lidstva. A myslím, že pro tu dnešní informační dobu začíná být trošku typické, že se lidé chtějí jako odpoutat od toho návalu informací a prostě na chvilku být jako u něčeho jiného.
1: Kalkulujete občas s tím tématem, že když vidíte, že lehučce padá ten kanál, tak vydáte video o vesmíru?
2: Asi možná jo. Možná jo. To tak dělám. Já jako hrozně rád ty témata střídám. To znamená, když udělám video o tom, co se děje s tělem, když pije člověk málo vody, tak potom chci ideálně udělat zase video o trošku jako jiné škále témat. Takže to může být video o diktatuře v Bělorusku anebo video o vesmíru, ale už se nechci vyloženě zabývat třeba lidským tělem na pár měsíců. Ale myslím si, že když bych si fakt všiml, že ten kanál nějak, že mu jako ubývá počet zhlédnutí, tak bych určitě zapřemýšlel o tom, že udělám teďka video o vesmíru, 100%.
0: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá. Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Se mnou je Jirka Buríšek a ten má kanál Jirka vysvětluje věci. YouTuber, jestli chcete, edukativní YouTuber. Zajímá mě, a to je dost podstatná součást toho všeho, jestli ještě máte kapacitu na to dělat ty edukace offline.
2: Jo, moc ne už, no.
1: Už ne.
2: Já jsem, jako mě to vlastně hrozně baví na jednu stranu, protože tím, že když člověk vydává videa na internet, tak jako málo kdy má tu možnost se s těmi svými diváky jako získat tu zpětnou vazbu vlastně, protože ty komentáře pod tím videem nejsou úplně jako dobrá zpětná vazba. Je jich tam většinou strašně moc a člověk, aby se tím nějak prokousal, tak to úplně nejde. Ale když si můžete potom s těmi lidmi popovídat třeba po nějaké besedě, tak to mi vždycky přišlo hrozně fajn. Teďka jedna věc, kdy jsem tu příležitost měl, byly kinopremiéry, když jsme promítali vlastně předpremiéry těch videí v kině. A občas se mi poštěstí takhle někam jako mezi lidi se dostat třeba do škol, ale jako je to hodně sporadicky už.
1: A ještě jinak se tam máte zpětnou vazbu v tom, protože předpokládám, že ten kanál vytváříte i z toho důvodu, že nechcete, aby se děli podvody, nechcete, aby se lidé nechali podvést, chcete, abychom věděli něco o vesmíru, že prostě je to zájem rozšiřovat povědomí o těch důležitých věcech. Tak jestli k vám přichází zpětná vazba, že jste někomu pomohl, někoho zachránil?
2: Jo, to se stává vlastně hrozně často.
1: Někomu otevřel oči?
2: To nevím, jestli otevření očí, ale byly to hlavně ty podvody. Tam je to často, že někdo se ozve s tím, že jeho člen rodiny dostal nějaký telefonát a že on byl schopný to vlastně jako vypozorovat, poznat to z nějakých indicí, že to je podvod, už jenom z toho, jak slyšel mluvit toho člena rodiny. Tuhle zprávu jsem dostal tolikrát, že už bych to ani nespočítal. Pak se mi párkrát stalo, že někdo říkal, že díky mně udělal nějakou třeba maturitní práci. Že ji dělal jako podle mého videa a že jako mi děkuje za to, za to video.
1: A zdroj dvojtečka asi nenapsal, jak vysvětluje věci.
2: Jo, možná tam někde bylo dole ve zdrojích, ale asi jenom tak jako pod čarou.
1: Jak vám jako tvůrci pomáhá to se propojit třeba, už jste zmínil, kluci z Prahy, kovy a tak dále. Pomůže to tomu kanálu nebo Instagramu
2: to růst? Asi úplně neřekl. Jako...
1: A v čem to propojení dává smysl?
2: No, že to je zábava, že člověk jako může spolupracovat s jinými tvůrci, které má rád, když chcete, teď vlastně, když jsme točili to video o tom trolení podvodníků, můžeme to říkat, já tomu říkám edukativní prank, protože my vlastně se v tom videu snažíme ty podvodníky udělat si z nich srandu, ale zároveň na tom vlastně trošku vysvětlit, jak ten podvod funguje. Mě na tom vlastně nejvíc bavilo to, že jsem mohl ten den strávit vlastně s partou lidí, kteří jsou fajn a můžem si v ten moment i popovídat o té tvorbě. A když člověk dělá ty videa sám, tak tu příležitost moc často nemá.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Jsme ve finále s mým hostem Jirkou Buríškem a zajímá mě teď taková etická hranice. To, jak o tom mluvíte v rámci těch podvodníků, tak ve vašem případě si myslím, že ještě ctíte nějakou určitou jako hranici, ale jsou kanály a tvůrci, kteří třeba takzvaně páchají dobro v tom, že třeba nalákají predátory na schůzku. Mm-hmm. Já teď nebudu popisovat, jaké kanály a co se přesně děje, ale vlastně v určitém ohledu zastoupí policii nebo nějaké instituce, jestli mi rozumíte, jestli víte, o čem mluvím. Ale zároveň já jim na jednu stranu rozumím, co chtějí udělat, protože není hezké, aby predátoři oslouvali mladé dívky. Ale možná to není úplně ta správná cesta, jak se tohohle zbavit v tom éteru.
2: To je strašně komplikovaná věc. No.
1: A přemýšlíte o tom, kde je ta hranice?
2: Jako sám ve své vlastní tvorbě určitě, protože tam už jsem se dostal do jako těchto těch vod vlastně taky v té práci s těmi podvodníky, anebo v té snaze jako popsat ty podvody. Já jsem třeba sám přemýšlel o tom, že bych třeba se jako pokusil někoho podvést, abych ukázal, že to jde vlastně docela jednoduše. To je trošku jako na hraně toho všeho, o čem se teď bavíme. Stejně tak, jako když někoho takhle vlastně zvete třeba na schůzku, abyste ho odhalili jako predátora, tak vlastně jako policie pracuje v nějakých mezích, zatímco tvůrce videí ty meze třeba úplně tolik nemá. Myslím, že teď se nedávno stalo v zahraničí, že pozvali přesně, jak popisujete, někoho takhle na schůzku, měl to být nějaký predátor, a oni si ti tvůrci nevšimli, že mu nikdy neřekli, že té oběti nebo té volavce je 14 let. To znamená, že on šel na schůzku s někým, o kom nevěděl, kolik mu je let. Takže oni se takhle jako kolosálně sekli, udělali jako gigantickou chybu, vykreslili toho člověka jako predátora a on vlastně nebyl. Což je věc, která už jako vlastně tohle riziko by mělo být jako velkým červeným majákem, aby se do toho tvůrci možná pouštili buď jen s policií, pokud by jako...
1: Například to dokument bylo. V síti třeba?
2: Třeba, asi no. Jako v rámci jednání na vlastní pěst si myslím, že je tolik rizik, že třeba já sám bych do toho něčeho takového vůbec nešel.
1: A myslíte z vašeho pohledu, že to vůbec může něčemu pomoct, když takovéhle kroky ti youtubeři dělají?
2: Jako asi to může vytvořit nějak celospolečensky nějaké jako odstrašení toho, že pro ty predátory, že se jako něco takového jim může stát, ale když nad tím člověk zamyslí statisticky, ta pravděpodobnost je úplně mizivá. Je to obsah, který možná lidé jako rádi sledují, protože mají pocit, že tam proběhla nějaká spravedlnost. Ale vlastně jako tím to samozřejmě končí. No. Jako já bych to nerad úplně hodnotil tak, aby to vyznělo, že by to někdo jako vložně jako neměl dělat. Já si myslím, že to je rozhodnutí každého tvůrce, jak se k něčemu takovému postaví. Ale je to věc, kterou já sám vlastně nějakým způsobem taky řeším. Taky jsem o tom přemýšlel. Jako to napálování těch podvodníků, tyhle všechny věci vlastně do určité míry jsou na nějaké hraně nějakého etického kodexu, který já vlastně jsem si sám pro sebe vytvořil a taky ho musím nějak dodržovat. Nechtěl bych úplně každému říkat, že ho musí dodržovat stejným způsobem.
1: A abychom to téma nějakým způsobem uzavřeli, tak je za vás tedy ta optimální cesta jít tou edukací a prevencí?
2: Já si myslím, že to je ta asi jako v tuhle chvíli jediná cesta, protože ty podvodníky, o kterých já natáčím, lusknutím prstu policie všechny nepochytá, to bohužel nejde, i když dle mého názoru vlastně dělá jako dobrou práci, protože já jsem na začátku toho vzestupu těch podvodů ani nečekal, že se bude dařit zadržovat ty podvodníky ještě mimo Českou republiku. Že podvodné skupiny organizované v zahraničí se podařilo vlastně ve spolupráci s tou zahraniční policií, třeba ve spolupráci s ukrajinskou policií, tak se podařilo na Ukrajině zadržet ty vlastně mezinárodní gengy. A to mě překvapilo vlastně, jak se něco takového povedlo. Ale na druhou stranu hned vznikne další. A tím pádem je to trochu boj s větrnými mlýny a jediný, podle mě teda jediný způsob, jak proti němu bojovat, je prostě vědět, že existuje tahle věc, tahle riziko a dávat si na něj pozor.
1: A závěrečná otázka, jestli nějaké téma, které byste rád zpracoval, ale vlastně si na to netroufáte. Je něco takového?
2: Spousta historických témat. Některá jsou taková jako komplikovaná s tím, že zasahují i do současnosti. Hrozně rád bych je zpracoval, ale ještě jsem se k ním vlastně tolik neprokousal. Určitě třeba bych chtěl do budoucna zpracovat téma o tom, jak se vyučuje druhá světová válka v Japonsku, protože je to pro samotné Japonsko vlastně neuvěřitelně citlivý téma, což jsem zažil, když jsem tam minulý rok byl. A to je téma, na které, ne že bych si na něj vyloženě netroufal, ale vlastně vím, že bude tak náročné, že ho pořád odsouvám.
1: Se mnou byl Jirka Buríšek. Moc děkuju.
2: Já taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu Praha.

0: Inu,
1: za vysokými cenami paliv stojí především eskalace konfliktu na Blízkém východě.
2: Cena za litr nafty už v průměru téměř atakuje 50-korunovou hranici.
3: Stát taky sníží spotřební daň u nafty a začne uplatňovat speciální daň vůči rafinériím.
4: Podle opoziční ODS vláda zastropováním cen dramaticky zasahuje do trhu.
5: Vláda krotí ceny benzínu a nafty a ropa mezi tím zlevňuje. Bylo tedy správné zasáhnout právě teď? Co všechno ovlivňuje cenu pohonných hmot a skutečně budou regulace platit jen v říjnu, jak si maluje vláda? Ptám se na to Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz. Dnes je středa, 23. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
6: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
7: Dobrý den, dámy a pánové.
5: Strop je zpátky.
7: Mám podle mě dobrou zprávu pro českou ekonomiku a pro české řidiče.
5: Od října budou marže na naftu, na benzín maximálně 2 koruny 50 na litr.
7: Od 1. října přistupujeme k obnovení již osvědčené regulace cen pohonných hmot.
5: Proč zrovna 2 koruny 50?
6: No, ministerstvo tvrdí, že vychází z těch historických maloobchodních marží. Mají to jakýsi kompromis zabránit extrémním přirážkám, ale zároveň ponechat prostor pro to, aby benzínové pumpy a celá ta vertikála na to napojená a mohla sama sebe financovat. Ono jde o marži nad referenční velkou obchodní cenu, takže skutečně vzhledem k tomu, že ta marže v průměru činí dlouhodobě kolem 2 korun, často pod 2 koruny, tak tam nechává docela velký prostor na tu operabilitu. A zabrání to spíš těm lokálním extrémům. To znamená, ono to pravděpodobně nesníží všechny plošné ceny, ale zasáhne to hlavně drahé pumpy a ty lokální excesy, které kolem vidíme dálnic, třeba tak kolem dálnic. Třeba, tak. Přesně tak.
5: Sníží se taky spotřební daň na naftu a to o více než 2 koruny, včetně DPH, spadne na to evropské minimum, což je asi 8 korun za litr nebo cca. To tak nějak je. Proč ne u benzínu? Proč se to týká jenom nafty?
6: Já bych to pojmenoval jako národohospodářská optimalizace, protože na trhu s pohonnými hmotami jde u motorové nafty, které se spotřebuje zhruba 73% z celkových pohonných hmot, téměř 3x víc než benzínu, tak je to klíčový vstup pro průmysl, dopravu a pro ty dopravce to má být jakýsi signál, tankujte v České republice, netankujte jinde. Benzín, který je doménou těch domácností a individuální automobilové dopravy, má tu možnost substituce v zahraničí těžší, takže i když ta teoretická možnost by tam existovala, tak vlastně z toho národohospodářského pohledu, kdybychom chtěli diskriminovat cenou, tak se vyplatí zaměřovat se na tu naftu a ten benzín nechat být.
5: A pak je tady třetí opatření v tom celém balíku, který vláda tento týden zveřejnila, a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérie, protože jim prý moc rostou marže. Tohle v Česku znamená, že vláda zdaní Orlen, nebo ne?
6: Ano. V podstatě. Prakticky ano, protože ten zákon jako logicky neuvádí konkrétní firmu, ale prostě, jak se říká, modří už vědí, je lehké si domyslet, na koho to míří.
5: Litvínov, Kralupy,
6: společnost, prostě vlastně Orlen, no. Unipetrol, která provozuje rafinérie v Litvínově a v Kralupech, přesně tak. U těch rafinérií je problematické, že oni skutečně, a není to jenom argumentace té firmy, je to skutečně tak, pracují s nějakou dlouhodobou marží.
5: Ano.
6: Protože
5: tak oni o tom přesně takhle, jak říkáte, mluví. Oni říkají, nemůžete vytrhávat ty marže z kontextu, to je cyklická záležitost.
8: Aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu.
5: To tvrdí Orlen.
8: Kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
5: Jako kdyby teď si vláda usmyslela, podívejte, vy máte teď vysoké marže, teď vás zdaníme.
6: Jo, a já nemluvím teď za Orlen, ale říkám, že to přesně tak je, protože když se podíváme, kolik dneska stojí ropa na evropském trhu, prostě která přijela, jako dneska ji někdo vyložil ráno v Terstu, tak ona, než doputuje do té rafinérie a než se s ní stanou pohonné hmoty, které potom prostě skončí na čerpací stanici, tak to jsou jako jednotky týdnů až měsíců, ne dnů. A když by konflikt skončil, když by přišla nějaká krize, když by se prostě stalo něco, co dramaticky sníží spotřebu nebo zvýší brutálně nabídku a tím pádem klesnou ty ceny pohonných hmot, tak zase ta rafinérie pojede poměrně dlouhou dobu v záporných maržích. Ona musí z té pozitivní marže vykrýt i odstávky, které jsou v těch rafinériích velmi časté a důležité ohledně bezpečnosti. Orlen ještě mimochodem investoval docela dost peněz, že přecházel na jiné typy ropy než na tu ruskou, kterou dlouhodobě odebíral ropovodem družba. Takže

0: ten argument, teď máte vysokou marži, tak vám ji zdaníme, naráží na to, že ta rafinérie pracuje s dlouhodobou marží a může se stát, že třeba velkou část roku je ta marže velmi nízká nebo až záporná a zase prostě to pomáhá platit nějaká ta volatilita na trhu, která je třeba teď a kdy je ta marže vyšší.
1: No a nemůže si to potom kompenzovat ta rafinérie v cenách, které se promítnou do koncových cen pro zákazníky?
2: To je jedna z věcí, kterou tomu návrhu vyčítáme.
1: Toho se obává například opoziční ODS prostřednictvím teda Martina Kupky.
2: Může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách.
1: Tohle je Alena Schillerová to odmítá.
3: Opatření je koncipováno tak, aby se nepromítlo do cen pro spotřebitele.
0: Částečně ano, ale je třeba brát v potaz, že vlastně ta rafinérie Orlen v České republice není cenotvorná. Cena pohonných hmot v České republice se odvíjí od toho plac, a to znamená od té rotterdamské burzy. My, byť teoreticky, jsme soběstační ve výrobě benzínu a dokázali bychom prostě pokrýt relativně velkou část ropy, tak dlouhodobě, co se týče pohonných hmot, tak jejich část dovážíme, zejména u té nafty, a tam se ta cena odvíjí od toho, co se obchoduje na burze, plus kurzový rozdíl, plus nějaký dovoz prostě do České republiky, případně nějaké další jako regulatorní aspekty, ale rozhodně to není tak, že by si rafinérie v Kralupech nebo v Litvínově mohla říct, tak teď si to vezmu zpátky, vystřelím vám cenu, protože nejsme ostrov, na kterém by byl jediný dodavatel, ten trh v Evropě je poměrně dominantní a ti jednotliví odběratelé na něj dokážou relativně rychle zareagovat. Takže tohle bych se rozhodně neobával, byť chápu, že ten argument z pohledu ekonomie dává smysl, tak praxe spíš ukáže, že ta cena se bude určovat jinde.
1: Jedna daň se teda sníží, druhá zavede. Stát chce na základě toho vybrat 5,5 miliardy korun a ty vzít a tím saturovat tu úlevu na té spotřební dani. To jsou reálná čísla? Nedopadne to jako z windfall tax, že to očekávání bylo nějaké a pak realita teda úplně jiná?
0: Tak v zásadě jako vláda na to jde logicky tak, že říká, my uděláme dvě různé regulace na dvě různé části té dodavatelsko-odběratelské vertikály.
1: Oni si na sebe vydělají.
0: Oni si jako na sebe vydělají, to znamená, uzmeme břemeno spotřebitelům, kde je velká konkurence čerpacích stanic, přeneseme ho na tu rafinérii, kde ta konkurence je menší prostě a je tam slabší únik. Nicméně ten faktor toho, co do toho bude vstupovat, ono je to jako dost složitý, jo, protože to neovlivní jenom jako nějaký předpoklad, který na papíře je dobře, očekáváme, že vybereme 5,5 miliardy, ty opatření v první části roku nás stály 3,7, teď předpokládá máme jenom říjen, to bude nějakých 1,1, takže prostě jsme 4,7. Jo. Je to vlastně něco, co budou určovat právě ty objemy, co bude určovat jako makroekonomický vývoj, který bude determinovat tu poptávku, co bude samozřejmě určovat v těch úzkých hrdlech dodávek do Evropy, to napětí, které bude půd povolovat, nebo naopak bude zvyšovat, ale...
1: Takže je to nadsazené možná?
0: V zásadě, já bych asi jako neřekl nadsazené, protože já si jako člověk, který ty analýzy dělá a ví, jak tohle je složité, tak já věřím tomu, že prostě na ministerstvu si dali nějaký jako nejrealističtější scénář, z nějž vychází a ten jim ukazuje tyhle čísla. Ale já jako si dokážu představit, že ty předpoklady toho scénáře se můžou změnit a ministerstvo v tom nebude hrát vůbec žádnou roli. Rozumím, takže tady to jako k tomu já mám respekt k jakýmkoliv takovýmhle předpokladům, protože je jednoduché je pak kritizovat. Nicméně, co bych chtěl říct, tak je to, že vlastně je to nějaká regulace, je to nějaký zásah do cen, je to nějaký zásah prostě do trhu a dívat se na tou optikou, že vlastně ta regulace je nějaká jako návratná investice nebo že se nějak zaplatí, z toho bych měl spíš takový ideový strach, jo? Že vlastně když bychom tohle přijali, tak pak bychom mohli říct, tak fajn, tak která jako regulace by mohla zasáhnout do trhu, ovlivnit prostě desítky nebo stovky podnikatelů, který na něj prostě v dobrý víře jako podnikají desítky let a investují do toho, ale my bychom mohli říct, že jedna koruna se nám tady vrátí a tady ne, tak regulujme spíš tohle a tohle ne. Takhle by se stát na regulace dívat neměl.
1: Proč přichází s tou regulací stát právě teď, v momentě, kdy sice jsou pohonné hmoty nejdražší od roku 2022, ale ropa v posledních dnech zlevňuje, teď je Brent pod $100 za barel už?
0: No, protože cena u pumpy nereaguje právě na ten aktuální Brent. Jak jsme si říkali, je tam velmi velké zpoždění a hlavně ta cena se určuje podle té hotové nafty a benzínu. A vstupuje do toho právě rafinérská marže, samozřejmě kurz koruny, přepravné, pojištění, dostupné zásoby, těch faktorů je hodně, takže to, že ta ropa nám dneska na trzích prostě osciluje a zrovna když natáčíme, tak dost významně klesá, protože pozitivně reaguje na nějaké aktuální zprávy, ale zítra to zase může být jinak, tak ten předpoklad je takový, že do těch pohonných hmot se to bude propisovat, i kdyby se ten trend obrátil, postupně, pozvolna, a že vláda prostě nechce si sedět na rukou něco dělat.
1: Takže je dobře, že v časech nejistoty toho, co se děje na Blízkém východě a toho, jak ty ceny v minulých týdnech a měsících stoupaly, že do toho skutečně vstupuje. Považujete to za jako pozitivní krok?
0: Já řeknu, že to čekání by nedávalo velký smysl, protože prostě pokud chcete něco udělat, tak jako není možné předpokládat, že se může stát, že dneska regulujeme a zítra ta cena na čerpacích stanicích brutálně zlevní a nebude to mít žádný efekt. Ten scénář bude pozvolný, jsou na to dva pohledy samozřejmě, podle toho, jak moc si přejete, aby vláda zasahovala do trhu. První je to dobře, vláda prostě reaguje na mimořádný vývoj a do toho trhu zasahuje, chce snížit prostě ceny, ochránit spotřebitele, ochránit průmysl, to je jeden pohled. Druhý pohled je takový, který zastává taková ta prostě jako základní ekonomie a ta říká, podívejte se, to, že cena roste, je nějaký signál a jako rostoucí cena nám signalizuje buď vysokou poptávku, omezenou nabídku nebo obojí, ale mělo by to vést k tomu, že lidé, pokud prostě ta cena bude příliš vysoká s ohledem na jejich jako užitek, který mají ze spotřeby, na to budou reagovat. Třeba tak, že tu potřebu změní, že budou elektrifikovat svůj vozový park, že budou víc používat MHD a pokud vlastně my jim budeme za peníze daňových poplatníků ten cenový signál jako stlumovat, nebo jak to říct, a budeme ho činit méně výrazným, tak prostě k té změně nikdy nedojde a vláda se usubvencuje k smrti, protože prostě pokud naskočíme na to kolečko, subvencují ostatní státy, musíme taky, tak už se vlastně všichni drží v té hře, která
1: ale
0: se
1: v tom kolečku, pardon, jsme ne, protože ano, ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO říkal, uvidíme, co budou dělat ostatní státy. Německo regulovalo v pátek, Česko reguluje od pondělí, respektive v pondělí oznámila vláda, že regulovat bude. A Karel Havlíček otevřeně říkal, my počkáme, co se stane na západě.
0: Tohle je přesně to, co jsem chtěl říkat, jak jste se ptal na to, proč vláda zasahuje právě teď, protože já si myslím, že jako ten politický motiv a zase jako je to pochopitelný a racionálně ten politik jedná zcela s vědomím toho, že pokud prostě uvidí, že naše okolní státy jako regulují a naše vláda regulovat nebude, tak ten volič prostě se na to bude dívat nějakým způsobem, takže na to ta vláda reaguje a myslím si, že tohle je jeden z hlavních artiklů, proč se ta regulace odehrává, protože prostě vy nemůžete být ten poslední v řadě, který nedělá nic. Jo.
1: No dobře, a tak zpátky k tomu, co se děje na Blízkém východě a proč ropa teď zlevňuje, když ten konflikt dál hoří. Já jsem zaznamenal informace od analytiků, kteří si myslí, že to je tím, že se čekají velké věci od valného shromáždění OSN v New Yorku a do toho přišla informace tento týden, že Saudové už opravili ten velmi důležitý ropovod East-West, který obcházel Hormuzský průliv a dodával ropu přímo do Rudého moře. To jsou zprávy, které povedou k zlevnění ropy, k výraznému zlevnění ropy?
0: Já si myslím, že jo. A minimálně v té době, kdy pokud se samozřejmě něco nezhavaruje, což u zapojení těch osob, které jste zmiňoval, nejde nikdy předpokládat. Ale vlastně, jako co je důležité říct, trh neoceňuje jenom ten současný konflikt, ale on vlastně oceňuje očekávanou budoucí nabídku. A ceny klesly právě kvůli náznakům diplomacie, úvahám o tom, s kým vším se Donald Trump setká. My vidíme i růst těch pozorovaných saudských nakládek. Samozřejmě prostě byť tam ty útoky na tu infrastrukturu proběhly z obou stran, tak valná část té infrastruktury vyrábí, napájí prostě tankery, které čekají na to, až se pak někam rozjedou. Přichází zprávy, byť třeba ne úplně potvrzené, že v poslední době procházelo Hormuzem více lodí, než po vypuknutí toho konfliktu. Saudská Arábie přesunula část exportu zpět na tuhle trasu. slyšeli jsme právě o tom opraveném ropovodu East West. Takže ten trh má víru v to, že se podařilo ty úzká hrdla buď bypassovat, anebo zprůchodnit, a tím pádem předpokládá, že vlastně jako interakce nabídky a poptávky nebude poškozena tolik, jak jsme si třeba mysleli ještě před pár dny nebo hodinami, a to se projevuje do těch futures a potom i do poklesu té ceny ropy.
1: No já si právě říkám, jak s tím ty trhy umí nakládat, když ta situace se skutečně mění ze dne na den. My jsme ještě před pár dny referovali jako Český rozhlas a stále o tom samozřejmě referujeme, o tom, jak se jemenští povstalci snaží ovládnout a chtějí kontrolovat úžinu Bab al-Mandab do Rudého moře. Tím se zamezil pro mnoho tankerů vůbec přístup do Evropy tou cestou nejjednodušší, to znamená přes Středozemní moře, a museli začít obeplouvat celou Afriku přes mys Dobré naděje. Toho se zase, četl jsem v některých zprávách, mohli chytit somálští piráti, kteří už v minulosti vlastně v té oblasti Adenského zálivu útočili na ty lodě. A teď přichází ta zpráva. A teďka přichází ta zpráva o tom, že se zase otevírá ten ropovod, takže ta cesta zase nějaká bude.
0: No, skutečně jako záměr nebo takový jako zastřešující prostě deštník všeho tohle komíhání na tom trhu s ropou je ten, že státy, které na produkci a distribuci ropy a ropných produktů vydělávají, tak jako si nepřejí, aby ten trh zamrzl a aby prostě celý svět začal řešit elektrifikaci nebo prostě jako přechod na nějaký jiný pohon, který by mohl tu ropu substituovat. A platí i to, co jsme říkali po vypuknutí války na Ukrajině a ruském útoku na Ukrajinu, kdy jako ropy je na světě dost, ale jde jenom o to, aby se našly ty a obnovili nebo udělali nové cesty, jak prostě si je najdou k zákazníkům. Když se podíváme na skladbu dovozu ropy do Evropy, která je poměrně bohatá, lidé můžou z těch mediálních zpráv nabít dojmu, že vlastně Evropa je buď ruská ropa, nebo ropa prostě ze Saúdské Arábie, nebo nic. Není to pravda, těch směrů je hned několik a vlastně to nám umožňuje jako Evropě i relativně dobrou substituci jednoho směru druhým a ty trhy prostě jako na to reagují pozitivně, pokud tam vypadá, že by došlo k nějakému brutálnímu jako zakleštění dalších tras.
1: Ano. Tak zmiňovali jsme tady, omlouvám se, Orlen, a já jsem zaznamenal zprávy, že se předzásobil teď kvůli krizi na Blízkém východě ropou z několika jiných států, mimo jiné z Azerbajdžánu, například z Kazachstánu.
0: Ano, přesně tak. A prostě ta jednání jako pokračují a samozřejmě vždycky najdete někoho, kdo rád na tohle přistoupí. Vždycky najdete na světě i někoho, kdo je třeba ochoten odebírat levnější ruskou ropu a tím pádem umožnit část té nabídky prostě třeba pro Evropu, která jako zase bude odebírat ropu ze států, které nejsou sankcionované. Takže my si můžeme vybírat, to je pozitivní zpráva, a prostě pokud jako trhy budou věřit v to, že si ta ropa k zákazníkům najde cestu, tak se to bude v té ceně projevovat. Protože jenom jeden příklad u toho Hormuzu, tam byly prostě desítky lodí, kteří byli schopni akceptovat to riziko a jet, ale prostě neměli pojištění. No. A když prostě kvůli regulaci nemáte pojištění, tak jet nemůžete a tím pádem to zvyšuje cenu. Tam jako zprávy hovoří o opravdu jako vzpouzejících se prostě kapitánech plavidel, který byli schopni prostě se opevnit a vyrazit a inkasovat tu obrovskou prémii, ale prostě nemohli, protože neměli pojistku, ale když najdete dostatek lidí, kteří vám deklarují, jasně, my jsme schopní tam jet, a pokud budou nás dál doprovázet tady americké plavidla, tak ten Hormuz budeme proplouvat, jak když se kloužeme prostě na rybníku tam a zpátky, tak samozřejmě ty trhy na to budou reagovat pozitivně.
1: Zmínil jste ruskou ropu, jaký vliv na cenotvorbu v tuhle chvíli mají ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku? Protože Donald Trump vyzývá ukrajinského prezidenta, aby zastavil ty útoky.
0: Tak směrově určitě mají, protože zničená či odstavená rafinérie znamená méně ruské nafty na trhu a méně ruské ropy na tom globálním trhu. Rusko v červenci zakázalo vývoz nafty, v srpnu dovezlo rekordní množství ropných produktů, i těch, které dovážet zvykle nebylo, takže to prostě se propisuje na tu poptávku na tom globálním trhu. Na druhou stranu to tvrzení je jenom půl pravdy, protože jednak v tom konfliktu Rusové neustále útočí na ukrajinské energetické zdroje, takže jako nemůžeme obviňovat jednu stranu prostě a navíc tu, která si tu válku nezačala. To je třeba pořád mít na paměti a hlavně za druhé ten nedostatek ropy, respektive pohonných hmot na trzích zhoršily právě velmi významně výpadky v Perském zálivu, drahá ropní doprava, nízké exporty z těch rafinérií, takže jako je to asi spíš nějaké politické prohlášení, které má možná schovat část příběhu do šuplíku, aby se zase hovořilo o tomhle, protože lidi to znají, trvá to dlouho, je to pro ně pochopitelné a mnoho z nich tomu uvěří, byť to není celá pravda.
1: Zpátky do Česka, ta opatření jsou na jeden měsíc, zatím plánovaná.
3: Ministerstvo financí bude každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty, které budou...
1: To znamená, že skutečně v říjnu budeme regulovat, a pak už ne?
3: S účinností od 1. října, prozatím na jeden měsíc, čili na měsíc říjen.
0: Já si nemyslím, že je to jako ultimátní.
1: V Německu regulují do konce roku.
0: Když se podíváme na Německo, na Polsko a podíváme se i na tu debatu, která běží Evropou, tak samozřejmě ty vysoké ceny pohonných hmot způsobují problémy prostě v celé střední a východní Evropě, která je velmi průmyslová, velmi exportní, takže se tam propisuje přesně ten vzorec jako tady u nás. To znamená, máme víc nafty než benzínu a velká část té nafty je ta profesionální nafta, která umožňuje tomu průmyslu dýchat. A já jako si myslím, že pokud by došlo třeba na tom valném shromáždění OSN k nějakému pozitivnímu průlomu, tak ty ceny ropy můžou velmi rychle jít dolů, což se samozřejmě začne propisovat i do cen pohonných hmot a ty se budou propisovat prostě na ty naše totemy a může se stát, že to opatření nebudeme potřebovat nebo že dokonce si budeme v druhé polovině října říkat, máme tady prostě regulace marže, která je zbytečná a snížili jsme spotřební daň víc, než bylo zdrávo. Ale pokud ty ceny vydrží, to znamená, ta situace zůstane dál nepřehledná a ropa bude prostě kolísat mezi 90 a 100 nebo těsně přes, tak si dokážu živě představit, že ten tlak i mediální na vládu právě ve směru těch opatření v okolních zemích bude tak velký, že řekne prostě jedeme dál a bude třeba přidávat po měsících.
1: Dobře, takže vy v tuhle chvíli neumíte predikovat, jestli ta cena podle společnosti CCS je teď u nafty kolem 49 korun průměrně, tak jestli v druhé půlce října přeroste třeba 50 korunovou psychologickou hranici, anebo ta opatření regulatorní...
0: To kdybych uměl, tak bych na to dal celý barák. Ale těch vlivů, který to můžou ovlivnit, je skutečně tolik a jsou exogenní. Vy vůbec nemáte šanci svým jednáním ovlivnit prostě. Není to jako, když se staráme o lidské zdraví, tak si řeknu, že prevence je důležitá a pomůže mi, ale prostě tady je tolik jevů, které opravdu nedokážete ovlivnit, že kdybych se svým analytickým jako myšlením říkal nějakou ultimátní pravdu, jak bych se dopustil prostě něčeho, čeho se dopouštím velmi nerad. Já osobně jsem spíš jako pozitivně naladění a už jsem tady párkrát říkal, že vždycky ty katastrofické scénáře jsme tady i společně, myslím, spíš krotili, protože ty trhy si vždycky tu cestu najdou a lidi, kteří chtějí vydělat na prodám a dovezu, je vždycky víc, než neprodám a nedovezu, byť prostě cena se šplhá teoreticky do výšin, tak pokud prostě to není ta moje ropa, kterou můžu někde prodat, tak je mi to k ničemu. Takže myslím si, že tohle převládne a že snaha se nějak domluvit by mohla vést k tomu, že ty ceny, které jsou momentálně velmi vysoké, se prostě začnou blížit třeba zpátky té 40, ale nevsadil bych si na to, protože těch vlivů, které jsme tady i zmiňovali, které na to můžou hrát velkou roli, je celá řada.
1: Dobrá, moc díky, že jste přišel, že jste vysvětlil, oč jde.
0: Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz, který je současně poradcem České asociace pojišťoven a v minulosti byl členem Národní ekonomické rady vlády. Řešili jsme ropu, naftu, benzín a hlavně ceny a trh. Jestli budou vládní regulace fungovat, to uvidíme. Naslyšenou zítra.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé samozřejmě prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit a já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích, v Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systematik.
1: A jaký jste typ?
2: No, hvězdy? Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk rebelie. Jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll a pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář. A to byla už jazzovka, taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce, na podzim, byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apollo, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle
2: Rokoko,
1: na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že jo, teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy, vlasy, malování.
1: Linky.
2: Ne, linky, krémem na boty.
1: Jo. Cigára.
2: No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek, jo, a já je, no nastoupíš k nám. No protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, kteří by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých chorem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako.
2: Hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, abyste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. Dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano,
2: ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to... Ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k týce Zelenkový, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo? Takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku svrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalej, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruku.
1: Poruku. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval.
1: Si pamatoval.
2: Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka, je, dobrý den, a to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul, už dávno jsem tam nebyla, ale byli jsme, my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno, Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to. Hele, je to trend. Mně to může vadit a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalí a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě, a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s Big Bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom, řeknu, no, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidi z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale
1: to už čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy tady, tamhle, tuhleto a rozházený prostě celý ten spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a je před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek.
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
4: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.
0: Rádio Praha. Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
5: Krásné dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Nejvýznamnější překážkový dostih v Itálii a následně velká pardubická čeká mého dnešního hosta žokeje Josefa Bartoše, který mimochodem velkou pardubickou vyhrál už 3x. Pepo, ahoj, díky, že jsi téměř přesně po 2 letech opět ve studiu radiožurnálu Sport.
6: Ahoj a přeji pěkný den.
5: Pojďme to vzít postupně. Ty téměř, ne snad okamžitě, ale po dnešním rozhovoru už budeš směřovat svou cestu do Merána, do Itálie, kde se jezdí nejvýznamnější překážkový italský dostih, Grand Premio.
6: Ano.
5: A ty tam nepojedeš jenom jeden závod, tak co tě tam čeká?
6: Je tam 2 den, sobotní meeting a nedělní. V sobotu mě čekají 4 dostihy, kde vrcholem je Crystal Cup na 6 kilometrů. Je to cross country, podobná velký pardubický, ale ne tak populární. A druhý den v neděli mě čekají další 4 dostihy, kde vlastně pojedu proutěné překážky i steeple chase. Je to od kategorie od 3 let, 4letý a potom ten vrchol 5letý a starší Grand Premio Merano.
5: Každý den 4 starty, to se mi zdá jako docela slušná porce. Je to pro tebe standard nebo je to výjimečné?
6: Je to tak akorát, 3 až 4 starty jsou ideální, to vlastně mám pokaždý, když jsem někde na dostizích. Pro mě je pak těžší třeba při dnu velká pardubická, kdy jich letos mě čeká 7 v kuse, takže to je trošku těžší.
5: Kolik sil bere takový jeden start tobě jako jezdci?
6: No tak veme to sílu, ale samozřejmě jsem zvyklý v tréninku jezdit třeba 4-5 koní denně, takže prostě to je taková rutina. A člověk nejvíc asi ztratí při tom prvním, protože ten první jako ti vezme hodně síly a zdá se ti, že už pak nebudeš pak mít sílu na další, ale vlastně pak se to tělo rozjede a 2., 3., 5. start a už to prostě jede.
5: Jak se třeba zapracováváš, protože sportovec ve sportu, jako je atletika, lyžování, se dá rozcvičit, stretching, nějaké rozklusání, jak vypadá rozcvičení žokeje?
6: Já dopoledne, než jdu na závodiště, tak chodím, třeba v Meránu chodíme do termálu, tam prostě si dám nějakou sauničku lehkou, pak si zaplavu.
5: Sauničku před závodem?
6: Jo, tak my pořád řešíme tu váhu, takže stejně tam těch 0,5 kilo upravuju a pak si tam lehce zaplavu, dám si nějakou výřivku, připravím si trošku to tělo na ten odpolední den.
5: Není naopak z těchto pro normálního člověka spíš regeneračních procedur člověk takovej trošku jako rozvolněný?
6: Já to mám spíš spojený s tím ránem, to děláme jako vždycky takový rituál, tam chodím na 2 hodinky předtím, než jdeme na závodiště a v podstatě bez toho už bych se necítil ve svý kůži.
5: Jaké koně pojedeš? Pojedeš favority nebo naopak spíš outsidery?
6: Pojedu teď hlavně pro italské stáje a budou to většinou favoriti nebo spolufavoriti, takže mě čekají velmi dobrý koně na ježdění.
5: Itálie, my jsme se bavili před 2 lety, tak vím o tobě, že pro tebe je Itálie velmi jako častým pracovním místem, kam jezdíš závodit. Italské koně jezdíš hodně často. Je pro tebe ta Itálie spíš pracovní příležitostí, kde si těch příležitostí dostal hodně, anebo je to i trošku srdcařská záležitost a Itálie máš rád jako zemi?
6: Je to hodně i srdcařská záležitost.

0: my, co je máme jenom o víkendu většinou, ty překážkový, tak si to obstaráváme všechno sami, takže bez manažerů. V podstatě jde o to, v který stáji člověk pracuje, tak proto jezdí a takhle to funguje.
1: Itálie ale není jediná vlastně zahraniční destinace, kde ty máš nějaké závazky nebo kde jsi jezdil. Mám pocit, že tam byla i Francie, Německo. Jaký je rozdíl mezi vlastně různými zeměmi a vlastně závody, které ty jezdíš?
0: Itálie je, řekl bych, taková druhá kategorie od Francie. Francie je opravdu to úplně nejvíc, co člověk jako může dosáhnout a je to největší profesionalismus. Itálie je jí asi nejvíc blíž s Českou republikou, takže asi takhle, no.
1: A pro tebe, pro jezdce, kde to je nejzajímavější z pohledu i jako lukrativnosti, třeba toho, jak si vlastně jsi schopen svoje živobytí obstarat, protože pro tebe je to obživa, tak kde je to nejprestižnější, kde je to třeba i nejlépe placeno?
0: Nejlépe placeno pro mě je to v Itálii, kde už jsem si vybudoval jméno a za tu dlouhou kariéru tam prostě mám ty trenéry a majitele, kteří mě chtějí a vlastně díky tomu se i uživím. Když to srovnám s Francií, tak to je finančně o něco, o trošku vejš, ale tam já nemám prostě ty konekce žádný z minulosti, tam já jsem jezdil pro český stáje jenom občas ve Francii a vyloženě jsem nikdy ve Francii nepracoval, ani jsem s nikým nespolupracoval.
1: Jsi placený od počtu startů nebo od třeba závodního dne?
0: Od počtu startů. Je to vlastně podle toho, kolik jezdím do stihu a potom jsou dotace, z kterých já mám 5%.
1: Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Žokej Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport. Pepo, já když jsem se podívala na tvou historii, tak jsem zaznamenala, že ty jsi jezdil i rovinné dostihy, později jsi přešel na překážkové dostihy. Jaký je důvod této změny, nebo byl?
1: Především je to důvod váhy, protože rovinové dostihy se běhají od nějakých 50 kg do 65 a překážkový od 62 do 75 a jelikož jsem vysoký a prostě postupem věku se mi ta váha trošku zvýšila, tak jsem přešel z rovinového sportu do překážkového.
0: A proč jsou ta pravidla takto nastavená, že rovinné závody jezdí lehčí jezdci a naopak ty v uvozovkách těžší jezdí překážky?
1: Protože rovinový sport, to jsou výkonnostní zkoušky mladších tříletých a čtyřletých koní převážně a tam je jde o to, aby měli co nejlepší čas na trati třeba 1600 metrů a pokud má jockey víc než 60 kg, tak by určitě nedosahoval nikdy ten kůň takových časů jako ten, co má 55 kg. A v překážkovém sportu je to hlavně o nějaký síle koně a o vzdálenosti, takže tam na tom času tak nezáleží.
0: Je to pro tebe zábavnější s překážkami?
1: Je to zábavnější určitě, je z překážkový dostihy, ale je tam větší nebezpečí.
0: Potom, co se vrátí z Merána, které vlastně je na programu nadcházející víkend, tak už bude asi vše směřovat k velké Pardubické. Ty jsi třikrát vyhrál, ale kolikrát jsi jel celkově?
1: Myslím, že 20krát, takže teď asi 21. start.
0: Takže obrovské zkušenosti. Ty pojedeš koně, který není úplným favoritem. Kam sahají jeho ambice?
1: Není úplně favorit. Arukarias je výborný kůň z Francie koupený. Má za sebou jednu velkou Pardubickou, kde byl 11. a letos byl 2. v kvalifikačním dostihu na Velkou Pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními 5.
0: Řekni mi, s tvými zkušenostmi těch zhruba 20 startů, jak ty umíš pomoct koni, který není třeba tak velkým favoritem k dobrému výsledku? Právě díky těm zkušenostem. Třeba když je někdo mladý jezdec, má jednu, dvě zkušenosti s Velkou Pardubickou a vedle něj seš ty. Co tomu koni můžeš dát navíc?
1: Tak znám hodně dobře ten kurz Velký Pardubický, vím, kde se jezdí vlevo, kde vpravo a dokážu tomu koni najít takovou lepší cestu k tomu skákání a získat tady na těch věcech. Umím třeba mu najít trošku kratší dráhu, než třeba jedou ostatní. A v tom dostihu ty zkušenosti jsou jako důležitý, protože musí člověk chápat, jaký je tempo od startu, jaký je tempo po taxisu a jak se to mění a na to se musí reagovat. A to samozřejmě, pokud jedu po druhý, tak tohle ještě člověk tak nevnímá.
0: Teď jsi mi nahrál na další otázku. Mě zajímá to, když toho koně znáš a máš zkušenosti, o kterých jsi teď mluvil. Jak vlastně dokážeš třeba z toho koně korigovat během závodu vzhledem k tomu, jaký ten kůň je? Někdo možná má lepší starty, někdo naopak závěry, aspoň tak to je třeba u sportovců, atletů. Umíš vlastně při znalosti toho koně třeba regulovat jeho tempo a na začátku ho trošku přidržet a dát mu vlastně prostor, aby měl nějaké síly třeba do finiše?
1: Určitě jsou různý typy koní, jsou tempaři, anebo prostě naopak koně, který by se rvali ze začátku a pak už nemůžou, takže ty se musí prostě přesně schovat, podržet v tom poli a využít jejich závěru, což je taková třeba moje přednost při ježdění, já mám radši tyhle koně, který útočí v závěru a tam já prostě můžu těma zkušenostma v tom dostihu udělat spoustu věcí s tím koněm.
0: Toho koně, kterého pojedeš, promiň, to jméno bylo složité, já ho zapomněla.
1: Arukarias.
0: Tak, jezdíš s ním i na tréninku? Znáte se dobře i vlastně z tréninkových třeba jíst?
1: Jezdím na tréninku, ale jezdil jsem především z jara před sezónou, před tou kvalifikací, teďkon už má prostě svůj režim a už se nepotřebujeme dál poznávat, takže teď na tréninky s ním nejezdím, protože on trénuje na Moravě a já doma pracuji ve vlastní stáji mého otce a taky v Itálii, takže s ním se potkám až na dostizí.
0: Josef Bartoš je před Velkou Pardubickou a před Meránem hostem Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Blíží se svátek Velká Pardubická a žokej Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport. Pepo, čím si vykládáš to, jakým svátkem je Velká Pardubická v České republice? Protože přece jenom v porovnání s významnými evropskými dostihy je to asi jeden ze závodů, ale pro nás je to tady velký svátek. Je to ta historie, nebo čím si to vysvětluješ?
2: Určitě ta historie. Historie prostě Velký Pardubický, která pro Českou republiku je opravdu klenotem a vždycky byla. A hlavně to vydrželo i v této nové moderní době, což je obdivuhodný, že pořád to má takovou úroveň a prostě takovou oblibu u těch lidí.
1: Mám celou sadu otázek na téma střídání koní. Protože ty jsi před chvílí mluvil o tom, že koně, kterého pojedeš na Velké Pardubické, už znáš. Jak dlouho potřebuješ na to, aby si se s koněm seznámil a poznal ho?
2: Jako pokud jedu jenom dostih, tak může se mi stát, že ho poznám až v padoku, kdy na něj nasednu. Mám nějakých 10 minut před dostihem na toho trošku poznat, ale mám už v dnešní době nějaký poznatky z videa, takže už trošku si toho koně jako proberu v hlavě a pak mám informace od trenéra a ještě od nějakého jezdce v tréninku, jak ten kuň funguje a prostě podle toho se zařídím a do těch 10 minut si myslím, že ho poznám, abych věděl, jak ho mám jezdit. Ale pokud jezdím koně, který ho znám i z tréninku a jezdím ho furt, tak to je velká výhoda.
1: No, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se dá jet kuň takzvaně z voleje, že prostě na něj sedneš a jdeš na závody, takže ty jsi mě odpověděl, že ano. Pro koho je to horší, pro toho koně nebo pro tebe?
2: Spíš, když ho neznám, tak asi pro mě, protože ten kuň si stejně dělá, co on potřebuje a jak je natrénovaný a já si musím jako přizpůsobit, takže pokud ho neznám, tak to přizpůsobení musí být rychle prostě už před tím dostihem.
1: Jaká jsou největší úskalí takového toho krátkého zžití se s koníkem těsně před startem?
2: Tak hlavně jde o to, jak mi funguje na to, abych ho udržel, to znamená, některý kuň se musí prostě levá, pravá, jak se říká mezi náma, aby ho vzal člověk zpátky do někoho, se musíte trošku víc pověsit, abyste ho udržel, někdo se musí pobízet třeba půl dostihu. Takže prostě záleží strašně na tom, jak se s tím koněm zžiju už před dostihem a jak on mi funguje na ty moje pobídky nebo ty moje věci.
1: Poznáš něco z toho, když k tomu koníkovi přijdeš, pohladíš ho a prostě takový ten první kontakt, ještě než na něj sedneš, dá se něco poznat?
2: To bych řekl, že tohle to ne. V tom padoku ty koně jsou nervózní, my trošku taky a soustředíme se spíš už jenom na ten dostih, takže tady to navázání na toho koně, to je spíš, když ho člověk zná, tak jako se na něj napojí, ale pokud tam přijde hnedka z první, tak to nejde tak rychle.
1: Chová se jeden kůň třeba různě k různým jezdcům? Když asi každý máte nějaký svůj osobitý styl, reaguje každý kůň, nebo ten jeden kůň reaguje třeba různě na různé jezdce?
2: Určitě, je v tom strašný rozdíl. Každý má jinou ruku z nás jezdců, každý má trošku jiný těžiště při tom cvalu a ten kuň na to reaguje a přesně jako tam jsou ty rozdíly po tom, že některý jezdec sedí tady tomu koni a některý druhému.
1: Naopak, když toho koně znáš dobře, říkal jsi, že to je výhoda. Samozřejmě asi od trenéra máš nějaké informace, jestli je to, jak jsi říkal, tempař nebo naopak nějaký zběsilý Janek trochu. V čem ještě je to výhoda, když se opravdu s tím koněm dobře znáte?
2: No tam je to výhoda asi pro ten tým kolem toho koně, protože ten trenér většinou mi ani nedává instrukce. Jak už se takhle známe, tak on prostě ví, že už se známe, už máme něco odjeto spolu, takže mi nechá absolutně volnou ruku a pro mě potom ten dostih je vhodně takovej jednodušší psychicky.
1: Navázání nějakého jako osobního vztahu s tím koníkem. Já si myslím, že jsou k tomu náchylné především holky.
2: Ty ošetřovatelky, který se vlastně o ně starají v té stáji, no, ty navážou většinou ten kontakt nejvíc.
1: Takže jezdci ani jezdkyně ne?
2: Myslím si, že o dost míň, protože my opravdu jezdíme různý koně přes ten den, přes to odpoledne a nemáme takový vztah vyloženě k jednomu koni. To no, se ale mi stalo jedině, když jsme měli Sixtínu panování, tak tam prostě celá rodina byl takový kuň, s kterým jsme žili vlastně.
1: Ale přece jenom existují třeba koně, na které se těšíš, že víš, že pojedeš, už je znáš a těšíš se na ně?
2: Jo, určitě, pokud má prostě ten kuň nějaký charakter, který mě sedí, tak to úplně na něj se těším, protože tam vím, že to bude pro mě strašně jednoduchá jízda.
1: Strašně zajímavé i pro mě. Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport.
0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: O nadcházejícím víkendu se běží největší překážkový dostih v Itálii Gran Premio a hned potom za 14 dní Velká Pardubická a právě proto máme dnes ve studiu Josefa Bartoše, žokeje a povídáme si nejenom o těchto závodech, ale o spoustě zajímavých věcí okolo koní. Pepo, mluvili jsme o váhových kategoriích nebo váhových limitech pro jezdce. Ty seš na žokeje relativně vysoký, ty máš nějaký 1,80 m.
2: Ano, 1,80 m.
1: Takže s tou váhou, přestože seš extrémně štíhlý, to je asi boj. Znamená to, že seš odsouzen k věčnému hladu?
2: K věčnému hladu ne, ale v podstatě jsem furt aktivní, buď pracuju, nebo trénuju a tu váhu si prostě udržu pořád a stejně. Takže nemám žádný výkyvy, že plus 5, minus 5 nebo tak něco a o to je to jednodušší, ale samozřejmě celý život jako asi toho s ním o hodně míň, než když si sedne můj kamarád, který nejezdí do stihy a sedneme si spolu k obědu, tak já s ním tak půlku a jsem najedenej a on by nebyl. No.
1: Takže neznamená to, že večer chodíš spát a kručí ti v břiše?
2: Ne, to ne, ale opravdu jako jim menší porce. A asi takovou dobrou stravu, mám rád italskou kuchyni, takže těstoviny, nějaký maso, hodně zeleniny, tak si myslím, že ta strava je taková vyvážená.
1: Mění se nějak vlastně ten boj s váhou nebo její regulace s věkem, protože ty seš opravdu závodníkem, asi můžu prozradit, že ty je 45.
2: 45, no.
1: No, takže samozřejmě ten metabolismus trošku jinak frčí 20-letému klukovi a s postupem věku se to většinou mění.
2: Určitě, předtím to bylo takový lehký a teď opravdu si musím dávat pozor, kolik toho s ním a co s ním, takže mění se to věkem a je to těžší potom v mých letech, ale zase už to dělám takovou dobu, že úplně znám to svý tělo, že prostě to funguje všechno.
1: Ty ale nejezdíš jenom na koni, ty musíš mít asi i kondiční tréninky, protože o tobě je známo, nebo aspoň dostala jsem takovou informaci od svých informátorů, že ty seš na tom velmi dobře kondičně. To znamená, že ten trénink prostě kondiční musíš dělat. Z čeho tu energii bereš? Máš třeba i nějaké jako třeba doplňky výživy, z kterých čerpáš energii při dlouhých trénincích, protože jsi říkal, že jezdíš za den i několik koní.
2: Tak je to především o tom trénink s koňma a pokud jich člověk odjede hodně za ten den, tak když seš třeba těch 5-6 hodin v tréninku na koni, tak to ti strašně dá i to fyzična a potom člověk nemusí to tolik doplňovat nějakým individuálním sportem a během a já nevím, posilováním. Takže důležitý je prostě pořád pravidelně něco dělat a pak ta fyzička si myslím, že tam skočí sama.
1: No, sama neskočí, to určitě ne, ale dobře. Ale ty jsi mi neodpověděl na to, třeba používáš nějaké výživové doplňky, energetické tyčinky, kdy prostě doplňuješ energii třeba mezi tréninky, mezi jednotlivými jízdami.
2: Používám doplňky různý, nějaké vitamíny, hlavně kosti, různý vitamíny, potom ty, teď jsou ty gely sportovní, takže to já taky mám rád, i ty rychlý cukry, prostě, které jsou někdy potřeba. Když to tělo dostane zabrat, tak třeba mezi dostihama je to hodně důležitý, protože člověk nemůže jíst nebo ani nemá chuť, ale tady ta pasta prostě si myslím, že dost pomůže, aby zas vydržel další dostih.
1: Mluvili jsme o tvém stravování, ale víš něco o tom, jak se vlastně krmí koně? Co vlastně ty špičkový závodní koně dostávají k jídlu, jak často, jestli jsou tam také nějaké třeba speciální doplňky?
2: Jo, tak tam je hodně doplňků speciálních, si myslím, že koně potřebují víc než lidi v tom našem sportu a tam je těch doplňků úplně taková škála, že to všichni prostě si musí najít nějakou svoji firmu a nějaký svůj směr, ty trenéři a ty ošetřovatele, co jim to dávají a prostě pak to takhle na tom funguje.
1: A mají třeba koníci své vlastní nutriční specialisty?
2: Mají vlastně z těch firem, jsou lidi, kteří to všechno vysvětlejí, i už mají dneska tabulky, je to všechno i přes počítač ukázaný, takže jsou tyhle ty experti nutriční jsou a je dobrý jako trenér si tohle všechno vyslechnout a udělat si nějaký svůj systém.
1: Musí třeba kůň někdy nabírat nebo naopak i hubnout, nebo u těch koní to takhle nefunguje?
2: Hubnout ne. I když vlastně, když přijdou po pauze, tak musí nabrat tu kondici, protože mají třeba 50 kg přes váhy, takže potom jako musí hubnout, ale hubnout tím, že ne, že by dostávali míň na žrat, ale ten intenzivní trénink. No.
1: Regenerace koníků. Je to o tom, že prostě stojí, nebo oni chodí taky i do nějakých vodních koupelí, nebo něco takového jsem viděla, že?
2: Tak to už bychom museli být v Dubaji, trošku jo. Na jiný úrovni, ale většinou je to tak, že pokud netrénuje a nezávodí, tak koně mají rádi výběh a volnost, takže tam si nejvíc psychicky odpočinou, myslím fyzicky, takže pokud mají během roku nějaký takovýhle 2 měsíce, až 3 tohohle svýho klidu, tak naberou sílu do další sezóny.
1: Josef Bartoš je hostem Radiožurnálu Sport.

0: Žokej Josef Bartoš je s námi i nadále na Radiožurnálu Sport. Vepo, ty si loni nejel Velkou Pardubickou z důvodu zranění. Co se stalo?
1: No, dost těch před Velkou Pardubickou, asi hodinku předtím jsem spadnul na vodním příkopu, což jako by nebyl problém, já jsem se skutal docela dobře, ale kůň, co jel za mnou, tak mě trefil kopitem do zad a vlastně dva příčné výběžky mi praskly a nebylo možné už ten den pokračovat.
0: No tak to je jasný, ale jak dlouho si teda vyžádalo toto zranění léčbu?
1: Byly to 2 měsíce, bylo to jenom prasklý a byly to ty postraní, které kde to drží ty svaly okolo, takže vyloženě obratle byly v pořádku a jenom ty výběžky do stran byly prasklý, takže po 2 měsících jsem se vrátil zase na zimní meeting v Pize.
0: Já jsem se tě před 2 lety ptala, jak vypadá tvá zdravotní karta, protože těch různých úrazů tam byla určitě celá řada. Takže kolik toho za ty 2 roky třeba přibylo?
1: Musím říct, že vlastně jenom tohleto při té Velký Pardubický, jinak už nic vážnějšího nebylo. To byly pak jenom takový pár kopanců, který jsou třeba během 14 dnů v pořádku. Teď třeba mě trápilo měsíc rameno, vazy, prostě 2 pády na stejný rameno v 1 den. Takže teď měsíc už jsem nevěděl, co s tím mám dělat, ale už jsem to rozhejbal a naštěstí teď před těma vrcholama už je to v pořádku.
0: Dá se naučit padat trošku, když už těch pádů máš za sebou asi hodně?
1: Jako ta reakce určitě, když máš víc pádů, tak je lepší, než když spadneš poprvé, ale většinou se stanou při těch pádech takové různé věci, že tě spíš srazí nějaký kůň vedle a to nejde reagovat během té vteřiny tak rychle tady na ty kotrmelce.
0: Je mi asi jasný, že jedna věc je pád a další je třeba kontakt s tím dalším koněm. Předpokládám, že ten další kůň to nikdy neudělá na schvál, nebo je to jako schoda náhod, že už se tomu prostě nedá zabránit, tomu kontaktu?
1: Jo, je to schoda náhod, protože člověk je v nějakém poli, ten kůň se snaží vyhnout, nebo i ten jockey na něm, co sedí, ale já třeba, když se kutálím, tak ono to nejde úplně jako trefit na centimetr, aby mě netrefil někam do nějaký části těla tím kopitem, takže je to prostě náhoda, no, když tě trefí nebo netrefí a musíš doufat v to, že když spadneš, takže jich moc přes sebe nepojede.
0: Co vás jako žokeje po ránu nejvíc bolí? Dává ten sport nějaké části těla zabrat víc třeba než jiným částem těla?
1: Jo, tak určitě zrovna v mém věku a v tom, co mám za sebou, tak samozřejmě, když vstávám, tak si nepřipadám jak 20-letej a je to všechno asi odzad. Pokud mám záda v pohodě, tak ty ostatní to ani moc neberu, že by to byla nějaká bolest, ale ty záda v tom mým cestování, kdy já hrozně to nacestuju, plus ježdění těch dostihů, plus pády, tak záda trpí hodně.
0: Jaké ty situace, ty jsi to možná už trošku řekl, ale jaké ty situace jsou ve vašem sportu nejvíc nebezpečné pro vás jako pro jezdce? Je to právě po pádu kontakt s dalším koněm?
1: Když bych řekl, tak třeba 80% zranění bylo až po pádu, pokud jsem měl kontakt s koněm, no, takže asi to.
0: Když půjdeme po překážkách, na kterých se asi nejvíc padá, je to tak?
1: Jako ve Velký Pardubický,
0: no,
1: nebo
0: obecně? Obecně v překážkových dostizích.
1: Většinou na těch závodištích jsou vždycky nějaké 2-3 překážky, kde se nejčastěji padá. A to je, každý závodiště má prostě svý nějaký specifika.
0: A mají ty překážky něco společného, co je třeba právě to největší nebezpečí pádu, které ty překážky dělají, nebo je to typ té překážky, nebo mají nějaký společný jmenovatel?
1: Ani ne, možná typ, ale když třeba to je v zatáčce, nebo jako v prostoru, kde se to hodně zúží, nebo tam není tolik místa, tak tam může dojít právě ke střetu už před tou překážkou s ostatními koňmi a pak třeba nevidí pořádně na ten odskok a stávají se tyhle pády kvůli tomu.
0: Co jezdec jako ty dělá, když má to období, kdy nemůže jezdit, kdy nemůže ani trénovat, protože se prostě léčí? Seš doma u televize, nebo co ti naplňuje čas rekonvalescence, protože jsi to zažil už mnohokrát?
1: Jo, jsem doma, přesně tak jako u televize, je to hrozná nuda a většinou sleduju nějaký dostihy ze zahraničí, nebo prostě furt takhle, mě to hrozně baví i sledovat, takže koukám z celého světa na dostihy a prostě čekám, kdy přijde doba, kdy už to zase trošku půjde a kdy mi na rentgenu řeknou, nebo na CTčku, že už teda můžu začít něco dělat, no.
0: Ztratíš něco v tom období, kdy prostě nezávodíš, je mi jasné, že musíš držet váhu, aby to potom zase nebyl nějaký boj s těmi kilogramy, ale když prostě to léčení probíhá třeba i pár měsíců, tak většinou sportovec ztratí nějakou formu, ztratí něco ze své výkonnosti. Co ztratí žokej?
1: No tu fyzičku úplně, jako tam jsem úplně prázdnej najednou, když začnu jakoby po těch 3 měsících třeba a člověk chce být rychle zpátky a pak to jako chce dohnat za měsíc, ale ono to stejně, ty první dostihy potom zranění jsou jako fyzicky těžký, no, že už si kolikrát říkám, že už to ani jako asi nebudu moc pokračovat, protože to nedám, ale pak se zase člověk vrátí do té rutiny každodenní a pak to tam skočí samo zase, no.
0: Josef Bartoš, hostem radiožurnálu Sport. Středeční klasika Kateřiny Neumannové.

0: Žokej Josef Bartoš je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Pepo, já se ale ještě jednou vrátím k té tvé kondici. Proč se o tobě říká, že ji máš lepší než ostatní jezdci?
1: To nevím a já ani nevím, že se to úplně takhle říká.
0: Tak ale... já jsem to slyšela, ale v každém případě určitě, když se držíš na takto vysoké úrovni do věku 45 let asi, to není zadarmo.
1: Jako není a možná to je asi spíš v hlavě tohle to všechno. Já prostě se mě to baví a naplňuje mi to prostě život, i to trénování, i ježdění do stihu. A prostě když mám tu hlavu takhle nastavenou, tak jako... to všechno jde snáš, no.
0: Přece jenom, ale když nejezdíš na koni, tak zkus popsat, jak vypadají tvé tréninky nebo tvé fyzické aktivity v rámci přípravy.
1: Jako pokud nejezdím, tak já většinou si najdu na internetu nějaké cvičení, protože mě úplně nebaví chodit do posilovny nebo něco takového, takže já si jedu doma, cvičím si tam, pak si jdu zaběhat a prostě postupně navyšu ty dávky a pak už u toho i jezdím v tréninku a takhle se vracím jakoby zpátky do té formy.
0: Jak dlouhý je třeba tvůj běžecký trénink?
1: Běžecký mám dlouhý tak mezi půl hodinou 45 minutama, nějakých 5 až 8 kilometrů max.
0: Máš vyzkoušeno, jakých tepových frekvencí dosahuješ při těch nejnáročnějších závodech, dostizích?
1: To nemám, tohle nemám. Myslím si, že někdy to je až přes čáru, že jdu do extrému, protože se mi stane, že jdu z dostihu a jako mám toho opravdu dost a nemám tyhle ty testy, prostě já jsem v tom nikdy nefrčel, takže to nemám vyzkoušený vůbec.
0: Takže jako ta věda a různé jako výstupy z toho, jaký jsi měl spánek, jak jsi trénoval, jak jsi závodil, nevyužíváš tyto moderní metody?
1: Vlastně nevyužívám, ale myslím si, že to je dobrá věc, teďkon všechny tyhle novinky a mně vždycky přijde, že na to nemám čas to sledovat, abych se takhle kontroloval, ale myslím si, že všem mladým doporučuji, že ať si ten čas udělej a ať si vezmou nějakýho poradce a určitě jako je to dobrá věc.
0: Radíš to i své dceři? Ptám se proto, že když jsme se bavili před 2 lety, tak se říkal, že dcera začíná jezdit a já vím, že už jezdí na vysoké úrovni, jezdí do stihy, tak si jejím trenérem, rádcem nebo zůstáváš jenom v roli táty?
1: Tak chodí se mnou jezdit, takže trošku trenérem spíš jako co se týče ježdění, co se týče toho okolo, té kondičky, tak... tam jsem zatím na ní hodnej, protože jí to nechci znepříjemnit a myslím si, že kdybych hodně zakročil, tak by to třeba přestala dělat, takže malinko čekám, až to přijde u ní samo a je šikovná, má talent a myslím si, že když zlepší ten svůj fyzický fond, tak to může být hodně dobrý.
0: Z tvé odpovědi mám pocit, že jsi vlastně rád, že jezdí.
1: Vlastně jsem rád, no a i vlastně teď hodně jako jezdíme spolu v tréninku a poslouchá mě, takže mě to baví.
0: Co se dá předat z generace na generaci a co je o těch zkušenostech, které si prostě mladý závodník, třeba ta tvá dcera, musí prostě odjezdit?
1: Tak takový ten přírodní talent, to jsem na ní viděl už, když úplně začínala na koni, takže to asi se předalo z té generace na generaci, ale pak ty zkušenosti a tyhle věci, to se všechno musí natrénovat a i jsem jí teďkom poslal vlastně do Itálie, do nějaký stáje a potřebuje poznávat jakoby vyšší levely, aby se zlepšila, takže se snažím, aby se zlepšovala tímhle směrem.
0: Slavné jméno, minimálně ve vašem sportu, myslíš, že jí to může pomoct nebo jí to naopak tu cestu zkomplikuje?
1: Myslím si, že kdyby to byl kluk, tak možná jí tak to zkomplikuje, ale tím, že je to holka, tak jí to asi pomůže. Protože to nesrovnávají úplně se mnou, protože je to asi holka, tak možná kvůli tomu. A co takhle vím, tak kde byla i v té Itálii, tak v kolektivu je velmi oblíbená, je s ní sranda, podobný jak s taťkou, takže si myslím, že díky tomu jí mají ty lidi rádi.
0: Byl jsi tady před 2 lety. Myslíš, že za 2 roky před Velkou Pardubickou znova přijdeš a budeš mít před sebou další ročník?
1: Mám nějakých 941 vítězství a chci dosáhnout 1000. Zhruba za rok v průměru se dá udělat těch 30, takže si myslím, že 3 roky ještě kariéru pojedu a určitě nebudu jezdit, až mi bude přes 50, ale je možný, že za 2 roky tady ještě budem.
0: Tak tě bereme za slovo, přejeme ti hodně úspěšný nadcházející víkend a pak samozřejmě i tu českou slavnou velkou pardubickou a za 2 roky nejpozději se budeme těšit na Radiožurnálu Sport.
1: Já moc děkuju za pozvání a mějte se. Ahoj.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.